0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dietla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mowgli.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, dítě svátek.
1: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílencovi.
0: Přesně, jo. Tak jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košili, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červenobílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, oni pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem. No,
2: ale a gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, ruční, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutíže, mám tolik, na kolik se cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixe Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalej pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam
2: Babičino údolí, paní Libuško, no. Tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: To je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezký, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude také fajn.
7: Že... dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karvanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkaj se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil. Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no počas se ho potká a zeptá se ho, tak co, zkusil jsi to? A on říká, no zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si Ačko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 01 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat. Ne?
0: Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
0: Děkuji. Přeju
2: vám oběma krásný májový den.
1: Oslavte
2: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a
0: děkuji.
3: Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký děkuji. Den, zdravíme děkuji. Také, ano. Máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi?
4: Já jsem v Moravici.
1: Ano.
4: Je posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vladovic, Ludmila Bartušková měla narozeniny včera. Tak popsat a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzman.
1: Dobře, takže Ačko. Mm-hmm. Zdravíme paní, která měla narozeniny mm-hmm. taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
5: Dobrý den, Miroslav, přál bych si Holzmana.
1: Děkuji. Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
6: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázníš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku náplastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěhá paní, říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak, no dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bejvá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se, už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokulívám, Paťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolit ti to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeriček přece není žádná klukovina. To je na najvejš psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a tak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Kdy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručený.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický spejbla hudvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926. Tam už byl hudvínek spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm,
2: to
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o hudvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních Hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hudvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, mladý,
1: krásný. No, tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hudvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic. Já bych volila Bčko taky, i když mám Hudvínka moc ráda, ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito legendární herci, no. Hudvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, kolega, tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme byli malí,
1: ano.
6: Velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme se. Na příště.
6: Děkuji vám. Naschledanou.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hudvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hudvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš. Tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak. Jo? a vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo, jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nemá vysti otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tak tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říkal, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říkal, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zastupitelé v Kroměříži rozhodli, že nevyužívaných chátrajících domů v centru města se bude týkat vyšší daň z nemovitosti. Ve Valašském Meziříčí roste zájem o nové reuse centrum. Lidé do něj za 4 měsíce přinesli téměř 2 tuny použitelných věcí. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Dnes bude v regionu převládat zataženo a objeví se taky déšť. Naměříme až 22 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Radnice v Kroměříži bojuje proti nevyužitým a chátrajícím budovám v centru města. Vyměřila pro příští rok nejvyšší možnou daň z nemovitosti 4 domům, o které se jejich majitelé nestarají. Tuto možnost vedení města využilo už podruhé. Letos ještě do této kategorie spadalo 8 nemovitostí. Podle místostarosty Jana Hebnara z ODS ale 4 majitelé začali neutěšený stav svých nemovitostí řešit a proto u nich město daň s nejvyšším koeficientem 5 zrušilo.
2: Stále na tom seznamu zůstávají 4 nemovitosti, je to například pivovar na Kopečku, je to například hotel Hana, je to například budova Elmatermu. Tyto budovy stále chátrají, stále se tam vyskytují hlodavci, stále se tam vyskytují různé sociálně negativní jevy a tak dál. Čili ty na tom seznamu zůstávají.
0: Ve Valašském Meziříčí je velký zájem o nové reuse centrum. Lidé tam mohou odložit věci, které již nechtějí, ale jsou stále funkční. Nejčastěji podle mluvčího města Jakuba Mikuše dovážejí nábytek, nádobí, nářadí anebo dětské potřeby.
3: Za první 4 měsíce provozu navštívilo reuse centrum celkem 475 občanů našeho města, kteří zde odevzdali a zároveň si také vyzvedli 100 věcí o hmotnosti 1700 kg. Díky tomu se tak podařilo víc než 1,5 tuny snížit množství odpadu ukládaného bez užitku na skládku.
0: Zástupci Přerova dnes převezmou nové sídlo magistrátu v centru města. Přestavba zchátralé administrativní budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka vyšla na víc než 344 milionů korun. Jedná se o největší investici v novodobé historii města, uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: V novém sídle magistrátu bude postupně pracovat přibližně 100 úředníků. Nachází se zde klíčové agendy pro občany celého správního obvodu, agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů či evidence vozidel. Stěhování začne 21. května a potrvá až do konce června.
0: Plánované změny v důchodové oblasti nebo financování investic státu do roku 2029 dnes budou tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců se sejdou ve Strakově akademii odpoledne. Vláda například zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit taky předčasnou penzi pro náročné profese.
5: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo nebo skoro zataženo. Ráno a dopoledne se občas objeví slabší přehánky nebo déšť. Zpočátku odpoledne bude beze srážek a až později odpoledne a večer se od západu rozšíří časté přehánky i bouřky, ojediněle taky silné. Povane zpočátku čerstvý jižní a jihovýchodní vítr, který bude postupně slábnout a jen v obřkách přechodně zesílí. Aktuální teploty mezi 17 a 7 stupni, nejvýše dnes naměříme 19 až 20. 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice mezi Slavičínem na Zlínsku a Bohuslavicemi nad Vláří je ode dneška uzavřena z důvodu obnovy povrchu vozovky. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme tu nový týden, doufám, že jste, milí posluchači, o víkendu nabrali energii a vstávání do pondělí probíhá v atmosféře pohody. V kalendáři vidíme 11. květen, svátek oslaví Svatavy a my se už za chvíli vydáme na malou historickou procházku přes kalendárium. Zatím si poslechneme startovní písničku Míra Šbírky. Petr Uhřík zdraví od mikrofonu. Je 5:05.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do nového týdne, své probuzené posluchače vítá Český rozhlas Zlín do 11. května. Vybírám z kalendária, v roce 1894 se narodil významný houslista František Kudláček. Vychoval celou řadu vynikajících houslistů, sám byl u zrodu několika hudebních sdružení, mimo jiné Moravského kvarteta. Dnešek je spojený také s herečkou Libuší Havelkovou. Narodila se 11. května 1924. Po absolvování Pražské damu působila ve Státním divadle v Ostravě. Později byla dlouhá léta členkou Národního divadla. Zahrála si například v Oscarovém filmu Ostře sledované vlaky a mnohé děti milovali také jako babičku Libušku v televizní Kouzelné školce. Před 99 lety se narodila v Lulči na Vyškovsku Marie Ďurovičová, rozená Kovářová. Bývalá česká sportovní gymnastka a olympijská vítězka. Na letních olympijských hrách v Londýně v roce 1948 zvítězila v soutěži družstev žen. 11. květen je spojený i s mezinárodně uznávaným spisovatelem, ilustrátorem, grafikem a také tvůrcem animovaných filmů Petrem Sýsem. Narodil se v roce 1949, je synem filmového režiséra Vladimíra Sýse, získal celou řadu ocenění po celém světě. Jeho druhým domovem se stal New York.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zajdeme do poloviny 70. let a Frixi Mol měl tenkrát velký hit Hafanana. Za 2 minuty bude 4:15.

0: Před minutou bylo 17:15, Český rozhlas Zlín přeje hezké pondělní ráno. Na průběh oblačnosti a případné teplotní posuny se podíváme teď. Krátkou předpověď začnu ranními hodnotami Zlínského kraje.
1: Počasí.
0: 14 stupňů, to je Kroměříž, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Strání a Horní Bečva. 12 stupňů vidím ve Starém Městě, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. Zatím vede Bystřice pod Hostýnem se 17 stupni. V Hošťálkové a ve Valašské Sednici je to 13 stupňů, 16 hlásí Zlín, Vizovice a Rožnov pod Radoštěm, 15 stupňů Bojkovice a Luhačovice. Štítná nad Vláří uvádí 11 a Velké Karlovice 8 stupňů. Dnes očekávejme zataženo nebo skoro zataženo, ráno a dopoledne se občas objeví slabší přehánky nebo déšť, zpočátku odpoledne bez srážek a až později odpoledne a večer se od západu rozšíří časté přehánky a bouřky, ojediněle i silné. V noci pak budou srážky přecházet do mírnějšího deště na celém území. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, zpočátku povane čerstvý jižní až jihovýchodní vítr, rychlost 4 až 8, místy s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Velmi dobré nebo dobré jsou rozptylové podmínky, které by měly takovéto i zůstat, a biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Když tělo bolí, radost ze života se vytrácí. Rehabilitace bolest uvolňuje a pomáhá pacientům znovu získat jistotu v každodenních aktivitách. Jaké jsou novinky v tomto oboru? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář rehabilitačního oddělení Zlínské nemocnice Roman Iberal. Už 13. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: A přesně tady navážeme. Víte, kde u nás najdete vodní tunel? Dozvíme se už za chvíli z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, právě s Martinem Písaříkem.
3: Jedu vám.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede Mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Hezké pondělí. Pořadatelé Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež zveřejnili, že letos hvězdu na chodníku slávy před velkým kinem ve Zlíně získá herečka Kristýna Badinková-Nováková. Ta stvárnila například Jindřišku ve filmu Pelíšky. Druhá hvězda bude patřit Martinu Písaříkovi, který odstartoval svou dráhu ve filmu Městem chodí Mikuláš a nyní patří k nejvytíženějším českým hercům a dabérům. Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě vyvinuli nový software, který na základě satelitních snímků umožní sledovat dopady klimatických změn ve městech a obcích. Ty se tak budou moct lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Do projektu SatKlima se jako pilotní město zapojili Bojkovice na Uherskohradišťsku. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami, upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek. Zhruba 10krát týdně se s tím setkává třeba společnost Olvin nebo Fortuna. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu například neověřují věk hráčů nebo mohou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. Na Slovensku dnes začne hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici otevře takzvanou kauzu očistec, která se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivních podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo nebo skoro zataženo. Ráno a dopoledne se občas mohou objevit slabší přehánky nebo déšť. Povane zpočátku čerstvý jižní až jihovýchodní vítr, který bude postupně slábnout. Aktuální teploty mezi 17 a 8 stupni, nejvýše dnes naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 492 v Horní Lhotě na Zlínsku se střetl osobní automobil s autobusem. A po zprávách pokračujeme s ranním vysíláním Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Výhodný nákup jedině z mobilní aplikací, i s tím se čím dál častěji setkávají čeští seniori. Jak ale všechny aplikace správně používat a nepřijít například o osobní data? I to se můžou zájemci naučit na stále populárnějších kurzech. Už za chvíli se na jeden takový podíváme v reportáži. Teď je 17:30 a 3 minuty. Dobré pondělní ráno.

0: Za 5 minut, 6:15, vítáme se na vlně Českého rozhlasu Zlín do pondělí 11. května. Chytrý telefon sice vlastní podle dat Českého statistického úřadu více než polovina seniorů v Česku, někteří ale nedokáží naplno využít jejich funkcí. Přitom například obchodníci často stavějí své slevové strategie právě na využívání aplikací v telefonech. I proto začal jihlavský Senior Point lidem bezplatně radit, jak telefon ovládat, či jak se bezpečně orientovat v prostředí aplikací využívajících osobní údaje.
1: Já neznám.
2: Máte pejska na tapetě?
1: Já, pejsek mi to hlídá. Pochodský pes. A ten je teda hodně přátelský.
2: Když se podíváme, co tam máte třeba za aplikace, tak klasicky fotoaparát, galerie, máte jízdní řády, mapy, WhatsApp, komunikujete.
1: Ano, a tady mám dokonce ty karty. Jo.
3: Paní Dana z Jihlavy má chytrý telefon několik let. Nové aplikace se naučila ovládat právě v Senior Pointu.
1: A mám tady i mailovou adresu, což teda jako je pro mě veliká výhoda, že nemusím do počítače a jenom se podívám, jestli je to důležité, jestli to nese odklad nebo ne.
2: S čím jste tady naposledy přišla, že jste potřebovala poradit?
1: No hlavně ty mapy, ty jsou teda jako opravdu, protože teď se nějak měnila ta aplikace, jako a za ty mapy jsem teda vděčná, když se takhle můžu zeptat.
3: Za stolem poradenského centra sedí Lenka Jurčeková a Alexandra Kaválková.
4: Byla tady paní a říkala, že má problém vybrat z galerie do WhatsAppu přílohu, ať už obrázek, fotografii, sedli jsme si k mobilu. Mobil nepotřebuju do ruky, navedu klientku, zopakujeme několikrát tady tenhle ten úkon a většinou odchází ten klient spokojený.
3: Do budoucna by chtěli zavést i vyhrazené pravidelné hodiny v týdnu, čistě na konzultace, na práci s mobilem.
4: Ti lidé jsou úžasní v tom, oni se chtějí učit, jsou neskutečně šikovní, jenom potřebují daleko víc času a prostoru na to, aby to zvládli sami.
3: Kromě Senior Pointu pomáhají v Jihlavě lidem s digitálními technologiemi taky organizace Moudrá sovička anebo Městská knihovna. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Jak bude probíhat dnešní den podle meteorologů, si hned upřesníme, a než se dostanu k celkové předpovědi, ještě nabízím údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: 14 stupňů, to je aktuálně Kroměříž, Maruška Hostýnské vrchy, Strání a Horní Bečva. Přidáme tam ještě Kateřinici Ojičnou. 12 stupňů vidím ve Starém Městě, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. V Holešově je to 16, stejně jako ve Zlíně, ve Vizovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. Bystřice pod Hostýnem má prozatím nejvyšší hodnotu 17 stupňů Celsia. V Hošťálkové a ve Valašském Senici je to 13 stupňů. Když přejdu do Bojkovic a Luhačovic, vidím 15 stupňů Celsia. A ještě se zastavíme ve Štítné nad Váří s 11 stupni, ve Velkých Karlovicích s 8 stupni. Dnes očekávejme zataženo nebo skoro zataženo. Ráno a dopoledne se občas objeví slabší přehánky nebo déšť. Zpočátku odpoledne beze srážek a až později odpoledne a večer se od západu rozšíří časté přehánky a bouřky, ojediněle i silné. V noci pak budou srážky přecházet do mírnějšího deště na celém území kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, zpočátku povane čerstvý jižní až jihovýchodní vítr, rychlost 4 až 8, ale místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Postupně vítr bude slábnout a jenom v bouřkách přechodně zesílí. Velmi dobré nebo dobré by měly být a už teď jsou rozptylové podmínky, biozátěž pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
2: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
2: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
2: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Je tu pondělí i na začátku nového týdne. Po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. Dozvíme se například i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
0: Celý rozhovor s Pavlou Gombou si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy s Matějem už za chvíli, 6 hodin bude za 7,5 minuty.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Dělníci budou opravovat most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti. Řidiči musí počítat s částečnými uzavírkami. Zlínský kraj rozdělí více než 42 milionů korun na 660 projektů, které mají zlepšit život na venkově a podpořit rozvoj obcí napříč regionem. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Některé univerzity nedokázaly ani udržet počty studentů. Dnes bude v regionu převládat zataženo a objeví se taky déšť, naměříme až 22 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Provoz na jediné spojnici mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem dnes zkomplikují částečné uzavírky. Stavbaři totiž budou na mostu Jana Antonína Bati brousit a čistit dilatační závěry a udělají také definitivní dopravní značení. To nahradí dočasný nástřik, vysvětluje projektový manažer společnosti Skanska Michal Kunc.
3: Ta technologie, to jsme viděli už dopředu, neumožňuje prostě aplikaci té bílé barvy na čerstvý asfalt. Proto se dává pouze dočasná a pak se nahrazuje po určité době plastem. To znamená, to je barva s přímisí plastu, která je taková reflexní, má větší odrazivost a větší životnost.
1: Zlínský kraj letos podpoří 660 projektů zaměřených na rozvoj venkova. Mezi obce rozdělí více než 42 milionů korun. Peníze pomůžou například s obnovou veřejných prostranství, zasíťováním pozemků pro bydlení, výstavbou autobusových zastávek a parkovacích stání nebo úpravami kulturních domů. Dotace podpoří také přípravu projektových dokumentací pro rekonstrukce obecních budov či obecní bydlení. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
4: Program obnovy venkova pomáhá obcím dlouhodobě zlepšovat kvalitu života. Podporujeme projekty od úprav veřejných prostranství až po rozvoj bydlení, aby se obce mohly dál rozvíjet a zůstávaly atraktivním místem pro život i pro další generace.
1: Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit, tedy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci a Západočeská univerzita v Plzni. Školy proto přišly o část finančních příspěvků. Ústecká univerzita přitom od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové to neovlivňují jenom počty absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium a úspěšnost u přijímacích zkoušek.
5: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
1: Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
6: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo nebo skoro zataženo. Ráno a dopoledne se občas objeví slabší přehánky nebo déšť. Povane zpočátku čerstvý jižní a jihovýchodní vítr, který bude postupně slábnout. Aktuální teploty mezi 17 a 8 stupni, nejvýše dnes naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 492 v Horní Lhotě na Zlínsku se střetl osobní automobil s autobusem. Ze zpráv bylo vše a teď už Český rozhlas Zlín přeje dobré pondělní ráno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: O svatém Mamertu, zima je po čmertu. Význam této pranostiky asi odhalíme bez velké nápovědy a já vás, milí posluchači, zdravím u probouzení do nového týdne přáním hezkého pondělního rána. Dnes máme 11. května, svátek si užijí Svatavy a co se týká zajímavé historie, na tu se společně podíváme hned, jak si pustíme písničku Hany Zagorové. Petr Uhřík zdraví od mikrofonu, teď je 6 hodin, 5,5 minuty.
2: Český rozhlas Zlín.
8: Je na

0: Vítáme se do nového týdne, své probuzené posluchače vítá Český rozhlas Zlín do 11. května. Vybírám z kalendária, v roce 1894 se narodil významný houslista František Kudláček. Vychoval celou řadu vynikajících houslistů. Sám byl u zrodu několika hudebních sdružení, mimo jiné Moravského kvarteta. Dnešek je také spojený s herečkou Libuší Havelkovou. Narodila se 11. května 1924. Po absolvování Pražské damu působila ve Státním divadle v Ostravě. Později byla dlouhá léta členkou Národního divadla. Zahrála si například v Oscarovém filmu Ostře sledované vlaky a mnohé děti ji milovali také jako babičku Libušku v televizní Kouzelné školce. Před 99 lety se narodila v Lulči na Vyškovsku Marie Ďurovičová, rozená Kovářová, bývalá česká sportovní gymnastka a olympijská vítězka. Na letních olympijských hrách v Londýně v roce 1948 zvítězila v soutěži družstev žen. 11. květen je spojený i s mezinárodně uznávaným spisovatelem, ilustrátorem, grafikem a také tvůrcem animovaných filmů Petrem Sýsem. Narodil se v roce 1949, je synem filmového režiséra Vladimíra Sýse, získal celou řadu ocenění po celém světě. Jeho druhým domovem se stal New York.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zaspívá nám John Denver, ale ještě naznačím další téma. Města a obce v Česku na Slovensku budou moci lépe reagovat na klimatickou změnu, zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch jim pomůže nový software. Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě k jeho vytvoření využili data z evropských družic. Jako první se do nového projektu zapojili Bojkovice na Uherskobrodsku. Víc uslyšíte už za chvíli.

0: Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě vyvinuli nový software, který na základě satelitních snímků umožní sledovat dopady klimatických změn ve městech a obcích. Ty se pak budou moci lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Jako pilotní město se do projektu zapojili Bojkovice na Uherskobrodsku. Tam teď zamíříme.
1: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme vlastně zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku.
2: Říká vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí v Bojkovicích Jiří Svoboda.
1: Jak se město adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa a naopak se budeme snažit ve spolupráci vlastně s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
2: Nový nástroj se svými kolegy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě vyvinul Andrej Dobrotka. Využil k tomu data z evropského programu Copernicus, který za pomocí družic mimo jiné mapuje i klima na planetě Zemi.
3: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať, aby nemusel ťahať obrovské množstva dát. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej.
2: Popisuje Andrej Dobrotka.
3: Hľadáme hlavne ten pokles toho NDV indexu v lete, pretože to je dobrý ukazateľ takých citlivých oblastí v meste. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie silné prepady NDV indexu, tie letné, a to sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
2: Data z projektu SAT Klima budou pro města i veřejnost dostupná online, říká Jakub Trojan z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
4: Budu vědět, kde a jak to je se zdravotním stavem té vegetace, jak to právě je vůbec s vývojem té vegetace jako takové. A právě ten vývoj je důležitý, že to sahá za x let dozadu a ví, jak se to vyvíjelo, která opatření už třeba vyzkoušeli a která fungovala, která naopak by byla vhodná zpracovat a udělat.
2: Vysvětluje Jakub Trojan.
4: Je to o komplexních zásazích do té modrozelené infrastruktury, do práce s městskou zelení, do práce s vodním hospodářstvím ve městě. Je to i o nějaké třeba optimalizaci další investice třeba do té betonové zástavby, do řekněme nějakých rekreačních oddechových ploch a podobně.
2: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. Vedle Bojkovic jsou to ještě Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trnava, Trenčín a Žilina. Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Věděli jste, že i zvířata občas potřebují fyzioterapii? Stejně jako my mají bolesti, od kterých jim můžeme ulevit. Jak to ale vypadá v praxi? To se dozvíme v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín. Ze zlínské rehabilitační ordinace Fyziopet za námi dorazí fyzioterapeutka Eva Přehnalová a veterinářka Tereza Kosinová-Paušová. Své dotazy si připravte na 11. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Za 10 minut bude 6:30. Dnešek podle Českého hydrometeorologického ústavu tedy přes počasí. To nás bude zajímat teď, když volám do Brna, abych zjistil další vývoj. Všechny aktuální informace má jistě pohromadě meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: A hned se věnujeme tomu dnešnímu, jaký je aktuální stav Zlínského kraje.
1: Tak aktuálně máme velkou oblačnost, od jihu nám začínají postupovat srážky, teploty se nám pohybují od 16 do 13 stupňů nejčastěji, k tomu nám vane vítr mírný, jižní až jihovýchodní do 25 km za hodinu.
0: Co nám pondělí přinese v celkovém hodnocení oblačnosti a maximálních teplot?
1: Tak stále bude převažovat velká oblačnost, zataženo až oblačno. Během rána a dopoledne očekáváme od jihu postup pásu přeháněk nebo deště k severu. Ze začátku odpoledne by těch srážek mohlo být o něco méně a potom až později odpoledne a večer by se nám od západu měly rozšířit časté přehánky nebo bouřky. U nich se teda nedá vyloučit, že by některé mohly být i silnější. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 18 do 21 stupňů. Bád nám k tomu bude vítr mírný, jižní až jihovýchodní do 25 km za hodinu. Na některých místech v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu a vítr nám v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
0: Přidejme si ještě správné číslo do biozátěže.
1: Tak to je dneska na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A jdeme na zítřek. Jak vypadá předpověď na úterý? Je tam nějaká změna?
1: Tak v noci a ráno tam čekáme převážně zataženou oblohu, déšť nebo přehánky, tam ze začátku noci ještě lokálně se mohou vyskytovat bouřky, k ránu by těch srážek mělo od západu pozvolna začít ubývat. Během dne už by potom mělo převážně být oblačno, srážky spíš by se měly vyskytovat hlavně na horách a na východě kraje. Mělo by to být hlavně ve formě drobnějších přehánek postupující od severozápadu. Potom k večeru a během noci by nám ty srážky měly začít ubývat a částečně i oblačnost, nejčastěji na polojasno až skoro jasno. Ty nejnižší teploty očekáváme od 8 do 5 stupňů, ty nejvyšší teploty od 11 do 14 stupňů, na Vsetínsku ale spíše jenom kolem 9 stupňů.
0: Přimlouvám se, pojďme ještě kousek dál, do prostřed týdne, jenom pár větami, jak prozatím vypadají vyhlídky na středu, čtvrtek.
1: Tak ve středu ze začátku malá oblačnost, potom během odpoledne většinou oblačno, nedá se tam vyloučit i nějaká malá přehánka, ale ráno chladné, ty nejnižší teploty čekáme nejčastěji od 4 do 0, takže pozor na četné přízemní mrazíky, ty nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů a čtvrtek, tam ze začátku menší oblačnost, během ne spíš, ale bude převažovat takové nejčastěji oblačno i s možností přehánky, ty nejnižší teploty nejčastěji od 6 do 2 stupňů, takže i pozor tam na

0: Pohled do historie nabídla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje. Přejeme úspěšný start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A Matěj Neradilek přeje dobré ráno. Rožnov pod Radhoštěm opraví ulici Polní. Rekonstrukce místní komunikace začíná dnes a potrvá do 22. května. Práce zahrnují opravu odvodnění, sanaci podkladních vrstev a položení nového asfaltového povrchu. Na otrokovickém štěrkovišti začala demolice objektu bývalého občerstvení, a to z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Nové pevné zázemí by tu mělo vzniknout v roce 2028. Do té doby bude návštěvníkům k dispozici občerstvení formou mobilních stánků nebo food tracků. Na Dominikánském náměstí v Brně si dnes lidé mohou nechat vyšetřit mateřská znaménka zdarma a bez objednání. V takzvaném stanu proti melanomu lékaři prohlédnou kožní útvary ručním dermatoskopem. Na místě bude celkem 6 ordinací. Krajský soud v Praze by se měl dnes zabývat kauzou bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici u Berouna. Tatiana Hanbur podle obžaloby zpronevěřila 73 milionů korun, když neoprávněně převedla darem klášter a jeho nemovitosti na ruské podnikatele. Státní zástupce pro ni navrhuje 7leté vězení a Batyše se hájí snahou zabránit prodeji kláštera. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, ráno a dopoledne dorazí od jihu pás přeháněk nebo deště postupujícího k severu. Povane zpočátku čerstvý jižní až jihovýchodní vítr, který bude postupně slábnout. Aktuální teploty 17 až 9 stupňů, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Valašském Meziříčí v ulici Hradky opravují železniční přejezd a doprava je zde omezena. Takové byly zprávy, další ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase za půl hodiny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A ještě malý doplněk, vrátíme se do roku 1889. Tehdy vyznačili členové klubu českých turistů svou první turistickou trasu. Červená značka propojila obec Štěchovice se svatojánskými proudy. A právě česká síť značených turistických tras patří k evropské špičce. Zřejmě úplně první síť značených tras na českém území ale vznikla v Beskydech. Zásluhu na tom měli členové pohorské jednoty Radhošť, která byla založena roku 1884. O 4 roky později se zrodil klub českých turistů. I to je datum 11. května. Přeju pohodové pondělní ráno. Máme 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut, 6:45. Dnes je pondělí, Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno k 11. květnu. Řidiči v Uherském Hradišti musí dnes počítat s dopravními komplikacemi. Stavbaři totiž budou dodělávat některé práce na mostě Jana Antonína Bati, který je jedinou silniční spojnicí přes řeku Moravu se sousedním Starým Městem. Podrobnosti uslyšíte od reportéra Michala Sladkého v 7:20. Hosty pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín budou fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová a veterinární lékařka Tereza Kosinová-Paušová, které působí ve Zlíně. Rozhovor Anny Randárové začne po 11. hodině, ale už teď můžete v případě zájmu psát své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. A já přidám počasí, už za chvíli se podívám do pondělní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na dnešek přes aktuální zprávy meteorologů.
1: Počasí.
0: A ještě ranní teploty, teď se ve Zlínském kraji pohybují mezi 9 a 17 stupni. Dnes bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne očekáváme od jihu pás přeháněk nebo deště postupující k severu. Zpočátku odpoledne, potom srážek méně a až později odpoledne a večer se od západu rozšíří časté přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Mírný jižní až jihovýchodní vítr bude mít rychlost 3 až 7, ovšem místy s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu, v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí. Co se týká rozptylových podmínek, tady je všechno v pořádku, velmi dobré nebo dobré a biozátěž pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, co je to Lambrechtův povětrnostní telegraf a kde ho můžete vidět? Odpověď uslyšíte už za chvíli v naší reportáži. Tuto chvíli prozradím snad jenom to, že se vydáme do Hranic na Přerovsku.
2: Rodina Baťů patří k nejvýznamnějším podnikatelským dynastiím českých dějin. Příběh geniálního obuvníka Tomáše Bati dodnes inspiruje. Kde dnes žijí potomci slavného podnikatele? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Památkově chráněný meteorologický sloup v Hranicích na Přerovsku opravují restaurátoři. Teplotu, tlak a další údaje začal před tamní Sokolovnou měřit na začátku 20. století. Odborníci se teď snaží sloup zbavit vlhkosti a znovu zprovoznit všechny historické měřící přístroje. Investice prý vyjde radnici na 1 000 000 korun.
1: Restaurátor Oldřich Šimek stojí na lešení u 3metrového sloupu a kladívkem a dlátkem se snaží uvolnit kovanou listovou korunu na jeho vrcholu.
2: Restaurace bude v dílně a zaprý se opraví všechny poruchy, všechny prorezlé části, chybějící jako prvky zdobný, pak se bude řešit povrchová úprava. Vypadá to, že by měla být zelená a nějaký se zlacenými prvky některými.
1: Slezám po žebříku dolů k zaparkovanému autu restaurátora Václava Poliána.
3: Štětec tady máme biocid na odstranění mechů a půjdeme natírat vlastně povrchy, které jsou znečištěny mechem.
1: To jsou především ta.
3: Ano, zelený povrch a tady ty lišejníky mechy se nadčou tady tím biocidním prostředkem, nechají se působit a následně se spláchnou vodou a tím se vlastně zamezí do zlízání tady toho biologického napadení.
1: Co dál se bude dělat ještě?
3: Dále budeme ty druhotné vrstvy prostě snímat, až se dostaneme na původní provedení. To se bude zpevňovat, konzervovat a tvarově doplňovat.
1: Restaurátory při práci sleduje městská památkářka Martina Cvešperová.
4: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích moc pěkně se nám vyloupne.
1: On býval vždy součástí vlastně parku.
4: V podstatě celou dobu stál na stejném místě a měl korespondovat se secesním mostem, který tenkrát přes Bečvu stál. Bohužel jsme o něho přišli za druhé světové války.
1: Takže vy máte v ruce fotografii vlastně z doby, kdy ten sloup byl tady nový. Uprostřed sloupu vlastně jsou různé měřící přístroje, asi kromě teploměru, vlhkoměru.
4: Budou se tam vracet hodiny.
1: Tady jsou nějaké budíky.
4: No, tak to je Lambrechtův povětrnostní telegraf. A to byl specifický přístroj, kombinoval měření tlaku, vlhkosti a teploty vzduchu. A kombinace toho odečtu z těchto budíků jste se na speciální tabulce, kde byly vyznačené tyto možné situace, jste dokázala si přečíst krátkodobou předpověď počasí. A jestli to všechno klapne, tak bychom něco takového mohli mít zase zpátky.
1: Opravy by měly být dokončené na podzim. Na vrcholu sloupu by pak prý neměla chybět ani korouhvička a bronzová rosnička. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Nová zubní ordinace Otrokovice Vsetín. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlíně začíná rekonstrukce dvojpřechodu pro chodce pod bývalou knihovnou, dnešním klubem 204 v centru města. Horní Bečva na Vsetínsku rozšiřuje vodovod. Řemeslníci ze 48 profesí by měli mít možnost dobrovolně složit mistrovskou zkoušku. Návrh projedná vláda. Dnes bude v regionu převládat zataženo a objeví se taky déšť. Naměříme až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Ve Zlíně dnes začíná rekonstrukce dvojpřechodu pro chodce u bývalé knihovny dnešního klubu 204 poblíž zastávky náměstí Míru. Práce jsou součástí rozsáhlé modernizace všech 45 zlínských křižovatek za více než 220 milionů korun. Oba přechody budou během stavebních prací zcela uzavřeny. Otevřený zůstane pouze nájezd do ulice Školní kvůli zásobování. Omezení spojená s rekonstrukcí popisuje Ivo Gajdošík z firmy Cross, která křižovatky upravuje.
4: Přechod ve směru blíže k McDonaldu, ten bude uzavřen zcela. Co se týče toho přechodu před knihovnou, tak ten bude jediný funkční, a to na náhradní trase.
2: Horní Bečva pokračuje ve výstavbě kanalizačních stok a vodovodních řadů. Práce se dělají druhým rokem, a to aktuálně v lokalitách u Adamu, v Bučkově a v Hlubokém. V plánu je i vodovodní řad u Sachovy Studánky. Zájem obyvatel o připojení k obecnímu vodovodu v posledních letech roste. Ne všude, ale podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta nová infrastruktura dává smysl.
5: Je celkem ze strany lidí zájem, aby byli napojeni na obecní vodovod, a my se snažíme vyhovět. Proto máme přijatý jakýsi dokument programový, kde dotujeme občanům vrty, aby vlastně jsme nemuseli vynakládat mnohem větší prostředky na vybudování těchto stok k jednomu, dvěma nemovitostem.
2: Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by ji měli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a alespoň tříletou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
6: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
2: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo třeba kadeřníci. Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvíjí spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Rusiho léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Takzvaný difuzní intrinsický ponitní gilom výzkum je zatím na úplném začátku. Vědci v počítačových simulacích hledají vhodné molekuly a v laboratořích je teprve začínají syntetizovat a testovat. Grantem 1,3 milionu korun spolupráci podpořil nadační fond Nynina, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, ráno a dopoledne dorazí od jihu pás přeháněk nebo deště postupující k severu. Povane zpočátku čerstvý jižní až jihovýchodní vítr, který bude postupně slábnout. Aktuální teploty je mezi 17 až 9 stupni, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 428 u Věžek na Kroměřížsku je mrtvá srna na vozovce. Projedete se zvýšenou opatrností bez zdržení. Ze zpráv bylo vše. Pohodový začátek nového týdne přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na startu nového týdne si jenom upřesníme stav kalendáře, ať máme jistotu v základní orientaci. Vítám vás, milí posluchači, do 11. května. Svata vám posílám gratulaci k svátku a doufám, že vás bude i dnes bavit naše soutěžení v moravském nářečí. Už za chvíli se dostaneme k jednomu jadrnému slůvku a pokud najdeme výherce, vydavatelství Kazda věnuje knihu s názvem Začni dnes. Věnuje se, jak jsem zjistil, mimo jiné otázkám, jak zvýšit produktivitu, dosáhnout všeho, po čem toužíte, takže jakási pozitivní motivace, stimul při běžných činnostech. Michal Prokop ještě zaspívá legendární kolej Yesterday, Petr Uhřík přeje hezké jarní ráno. Teď je 7 hodin 5,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: A Morzeovka na závěr. 7 hodin 10 a půl minuty. Dnes máme pondělí 11. května. Do Mařatic, místní části Uherského Hradiště, se podíváme v dnešní ranní soutěži a zamýšlet se budeme nad jedním zvukomalebným slovem. Tak soutěžte s námi, milí posluchači, cenou za správnou odpověď bude kniha vydavatelství Gazda Začni dnes. A ještě naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Slovo, které uslyšíte za chvíli, má zajímavý zvuk. Vybrala jej pro nás Kristýna Hájková z Mařatic, tedy části Uherského Hradiště. No a už sahám po telefonu, abych zjistil, kdo má dnes zájem soutěžit. Dobré ráno přeju, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Zdeněk.
0: Na telefonu Zdeněk, jaká je nálada na začátku nového týdne?
2: Výborná.
0: Výborná. Jo, tak to máte fajn, když vstanete a hned jste pozitivně naladěný. Tak to funguje u vás běžně, ano?
2: Ano.
0: No, to musí být radost s vámi žít. Pane Zdeňku, soustřeďte se na otázku. Já si myslím, že to dneska není tak až moc těžké. Tak jdeme na to.
3: Víte, co znamená slovo ožgrňa?
0: Co znamená slovo ožgrňa?
2: No tak něco mě to říká. Buď nějaký lakomec.
0: Nebo?
2: Něco takového.
0: To je držgrešla zas, ne?
2: No, to je držgrešla. No tak... Nechám si radši ty nápovědy.
0: Dobře, co je to ožgrňa? Bude to za A žmolek na oblečení, nebo zabíjačková specialita, nebo je to člověk trhan?
2: No, tak to je to Cčko.
0: To je to Cčko, říkáte rozhodně. Kristýna Hájková potvrdí význam tohoto slova?
3: Ožgrňa se u nás vždycky říkalo někomu, kdo vypadá jako trhan.
0: No, takže jo, dneska to šlo velmi hladce a bez problémů, bych řekl. Tak, pane Zdeňku, první úspěch tohoto týdne, nebo už se vám povedlo něco jiného? Postávání?
2: Zatím posnídat.
0: Tak.
2: Teďka jdu kosit travičku a tak dále, než začne pršet. Takže dáme déšť.
0: Ano, to je váš nejbližší cíl. Dobře, pane Zdeňku, gratuluju, děkuji vám za soutěžení. Děkuji. A vydržte chvilinku na telefonu, zapíšu si potřebné, ano? Tak, mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky, nashle.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Přiznám se, že je to jediná skladba, kterou od skupiny Fool's Garden znám. Je z půlky 90. let a chlapi zpívali o citronovníku. Lemon Tree.

0: Před minutou bylo 7:15, Fool's Garden nám tady mimo jiné zpívali taky o modré obloze. Na průběh oblačnosti a případné teplotní posuny se podíváme teď. Krátkou předpověď začnu ranními hodnotami Zlínského kraje.
1: Počasí.
0: Mezi 12 a 17 stupni se teď pohybujeme v teplotách Zlínského kraje. Dnes bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne očekáváme od jihu pás přeháněk nebo deště postupujících k severu. Zpočátku odpoledne potom už srážek méně a až později odpoledne a večer se od západu rozšíří časté přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Povane mírný jižní až jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Vítr v bouřkách a přehánkách, jak to bývá, přechodně zesílí. Rozpilové podmínky jsou velmi dobré nebo dobré, takové to vydrží po celý den a biozátěž jenom mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Je možné, že se dnes zdržíte na průjezdu mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem. Dělníci tam totiž budou dokončovat opravy mostu Jana Antonína Bati. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli od našeho reportéra Michala Sladkého.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Ve Zlíně začíná už 30. ročník divadelního festivalu Setkání stretnutě. A právě díky tomu se jedno výjimečné setkání uskuteční i u nás, na vlnách Českého rozhlasu Zlín. V úterý dopoledne za mnou dorazí Lukáš a Marek Příkazští, bratři, kteří svůj život zasvětili herectví. Nejen o divadle si budeme povídat už 12. května. Na setkání s bratry Příkazskými i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Máme 11. května. Řidiči v Uherském Hradišti musí dnes počítat s dopravními komplikacemi. Stavbaři totiž budou dodělávat některé práce na mostu Jana Antonína Bati, který je jedinou silniční spojnicí přes řeku Moravu se sousedním Starým Městem. Podrobnosti zjišťoval reportér Michal Sladký, se kterým jsme právě ve spojení. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, jak to aktuálně vypadá na mostě?
1: Aktuálně už je tady uzavřený pravýjízdní pruh ve směru od Uherského Hradiště, takže řidiči jedoucí na Staré Město musí zipovat, což teď v ranní špičce může přinést kolony a zdržení. Jak mi ale řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, tak uzavírky budou vždy jen částečné a v každém směru bude průjezdný alespoň jeden jízdní pruh.
0: Michale, most se kompletně opravoval v loňském roce, proč bude částečně uzavřený i teď?
1: Nejedná se o žádnou reklamaci nebo něco podobného. Stavební dělníci budou pouze podle plánu dodělávat některé věci, které kvůli počasí nemohli dokončit v loňském roce na sklonku listopadu. Konkrétně budou brousit a čistit dilatační závěry a odvodňovače a bude se také dělat definitivní dopravní značení. Jak mi vysvětlil projektový manažer společnosti Skanska Michal Kunc, tak bezprostředně po opravě mostu se udělal pouze dočasný nástřik, protože definitivní bílá barva z příměsí plastu se nemůže nanášet na čerstvý asfalt. Tu tedy firma na dopravní značení aplikuje právě dnes.
0: Jak dlouho by to omezení provozu mělo trvat?
1: Jedná se pouze o drobné dodělávky, takže by dělníci měli všechny práce stihnout velmi rychle. Hotové by měly být dnes během odpoledních hodin. Já ještě doplním, že most z roku 1954 prošel v loňském roce rekonstrukcí za 65 milionů korun a jeho životnost se tím podle ředitele Zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka prodloužila o 50 let.
0: Dnes se možná zdržíte na průjezdu mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem. Dělníci tam totiž budou dokončovat a už se začalo opravy mostu Jana Antonína Bati. Informoval nás o tom reportér Michal Sladký, kterému děkuju a přeju hezký den.
1: Hezký den všem, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Krátké zprávy,
1: které připravil Matěj Neradilek. Vítám vás u nich. Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě vyvinuli nový software, který na základě satelitních snímků umožní sledovat dopady klimatických změn ve městech a obcích. Ty se tak budou moct lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Do projektu SatKlima se jako pilotní město zapojili Bojkovice na Uherskohradišťsku. Ve Valašském Meziříčí je velký zájem o nové reuse centrum. Lidé tam mohou odložit věci, které již nechtějí, ale jsou stále funkční. Nejčastěji podle mluvčího města Jakuba Mikuše dovážejí nábytek, nádobí, nářadí nebo třeba dětské potřeby. Českým vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Rezort chtěl nalákat více uchazečů hlavně na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Ty nesplnění plánu vysvětlují nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními možnostmi. Pražští kriminalisté viní známého léčitele Alana Jarkovského ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil i opakovaně. Českému rozhlasu podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovského policie stíhá od loňského listopadu. Vazebně stíhaný Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzvala další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvaly na linku 158. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, ráno a dopoledne dorazí od jihu pás přeháněk nebo deště postupující k severu. Povane zpočátku čerstvý jižní až jihovýchodní vítr, ten bude postupně slábnout. Aktuální teploty mezi 17 až 12 stupni, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Morkovicích Slížanech na Kroměřísku je zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Provádí zde totiž práce na inženýrských sítích. Zprávy zase za půl hodiny. Klidné ráno přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli pokračujeme kulturou, podíváme se do nabídky zajímavých akcí. Teď je 7:30. Vítáme se do pondělí, přání dobrého rána posílám k 11. květnu. A písničku Karla Zicha.

0: Tak to nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín hrála ABBA, Vítěz bere vše, The Winner Takes It All. 8:15 navážeme na kulturní pozvánky, mám tu několik tipů. Ode dneška můžete navštívit výstavu v obchodním domě ve Zlíně. Výstava s názvem Normální je pomáhat bude prezentovat činnosti nevládních organizací Zlínského kraje a bude se snažit zviditelnit dobrovolnictví a různé občanské společnosti. Na výstavě se formou panelu bude prezentovat také Family a Senior Point Zlín, který ve spolupráci se Zlínským jarem tuto akci pořádá. Výstava bude přístupná zdarma v obchodním domě Zlín až do 24. května. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dnes pořádá večer věnovaný románu Město duchů a jeho autorovi, jímž je Kevin Chen. Součástí večera bude autorské čtení i tlumočená debata o vzniku knihy, inspiraci a otázkách, které příběh vyvolává. Přednáška se koná v 17 hodin ve druhém podlaží budovy 15 ve zlínském baťovském areálu. A pozvu vás i na zajímavé akce, které se konají v dalších dnech. Zítra se v Kroměříži koná takzvaný Adraběh, což je tradiční benefiční akce na podporu lidí v nouzi doma i v zahraničí. V sobotu pak můžete zajít například do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, kde už po 17. představují lidové svatby, tentokrát inspirované tradicemi luhačovického zálesí. V lomu Kurovice na Kroměřížsku na sobotu chystají festival pro čolka, což je zábavná a taky poučná celodenní akce pro celou rodinu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45, jak bude probíhat dnešek podle meteorologů si taky hned upřesníme a než se dostanu k celkové předpovědi, ještě nabízím údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, ve Strání a v Horní Bečvě. 16 stupňů vidím v Holešově, v Hošťálkové, taky ve Zlíně, ve Vizovicích, ve Štítné nad Váří a ve Vsetíně. 17 stupňů uvádí Bystřice pod Hostýnem, Bojkovice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. 14 stupňů momentálně hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Luhačovice a Valašská Senice. Ve Velkých Karlovicích je to stupňů 12. Dnes bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne očekáváme od jihu pás přeháněk nebo deště postupující k severu, zpočátku odpoledne potom srážek méně a až později odpoledne a večer se od západu rozšíří časté přeháňky nebo bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, povane mírný jižní až jihovýchodní vítr, rychlost mezi 3 a 7, ale s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. V bouřkách a přehánkách, jak to bývá, přechodně vítr zesílí. Velmi dobré nebo dobré jsou rozptylové podmínky už teď a takové to zůstanou pravděpodobně po celý den s biozátěží na jedničce, tedy mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jedna z opor zuberských házenkářů se rozhodla ve svých 28 letech ukončit profesionální hráčskou kariéru. Proč, to se dozvíme už za okamžik.
2: V někdejším centru sklářství v Karolince na Valašsku provozuje dnes Pavel Horák historickou brusírnu skla a sklenářství. V čem spočívá technika matného brusu, ve které je mistr? A má po něm kdo převzít řemeslo? Dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny na vlnách Českého rozhlasu Zlín v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Blíží se 8. hodina a to je pravidelný čas, kdy se Český rozhlas Zlín věnuje sportu. Extraligoví házenkáři zubří se v příští sezóně budou muset obejít bez několika hráčských opor. Spojky Lukáš Mořkovský a Dušan Palát zamíří na zahraniční angažmá. V zuberském dresu už nebude nastupovat ani brankář Štěpán Krůpa. Ten se rozhodl ukončit profesionální hráčskou kariéru v pouhých 28 letech, a to z rodinných a pracovních důvodů.
1: Já končím, protože mám doma úžasnou manželku a dceru a budeme stavět dům a to by bohužel s trénováním pětkrát týdně a se zápasama o víkendu nešlo.
2: Vysvětluje brankář Štěpán Krůpa, který po dohodě s klubem ukončil hráčskou smlouvu, i když měl platný kontrakt ještě na další sezonu.
1: Jsem se rozhodl z toho důvodu, že se chci věnovat naplno rodině a práci a díky tomu, jakou rodinu mám, tak to mám jednodušší a o to, jakou super práci mám, tak tím je to ještě snažší.
2: V zaměstnání se zuberský odchovanec zaměřuje na marketing a PR a jeho pracovní zkušenosti využívá i valašský klub, ve kterém má právě marketing už nějakou dobu na starosti. Tato spolupráce bude i nadále pokračovat. K pokračování hráčské kariéry lákali Krůpu jiné extraligové kluby.
1: Samozřejmě nějaké nabídky padly, už i některé předtím, než jsem to oznámil, ale z největší pravděpodobností všechny extraligové budu muset odmítnout.
2: Říká bezmála dvoumetrový gólman, který má v plánu hrát házenou už pouze pro zábavu.
1: Jako s házenou nekončím, budu hrát nižší ligu, teď záleží kde, tam mám samozřejmě taky nějaké nabídky. Samozřejmě bych chtěl být co nejvíc doma, takže nějaký okolní klub a nějak jsme jako předběžně domluvení s klubem, že kdyby bylo potřeba, tak jako budu k dispozici.
2: Dodává Štěpán Krůpa. Ze Zubří Tomáš Perutka, Český rozhlas.
3: České písničky od rána do večera.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hvězdy na zlínském chodníku slávy získají Kristýna Badinková, Nováková a Martin Písařík. Zastupitelé v Kroměříži rozhodli, že nevyužívaných chátrajících domů v Kroměříži se bude týkat vyšší daň z nemovitosti. Změny v oblasti důchodů nebo financování investic budou tématy dnešního jednání tripartity. V regionu bude převládat zataženo a objeví se taky déšť, naměříme až 21 stupňů. Matěj Neradilek u mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pořadatelé Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež zveřejnili, že letos hvězdu na chodníku slávy před velkým kinem ve Zlíně získá herečka Kristýna Badinková-Nováková. Ta stvárnila například Jindřišku ve filmu Pelíšky. Druhá hvězda bude patřit Martinu Písaříkovi, který odstartoval svou dráhu ve filmu Městem chodí Mikuláš a nyní patří k nejvytíženějším českým hercům a dabérům. Radnice v Kroměříži bojuje proti nevyužitým a chátrajícím budovám v centru města. Vyměřila proto pro příští rok nejvyšší možnou daň z nemovitosti 4 domům, o které se jejich majitelé nestarají. Tuto možnost vedení města využilo už podruhé. Letos ještě do této kategorie spadalo 8 nemovitostí. Podle místostarosty Jana Hebnara z ODS ale 4 majitelé začali neutěšený stav svých nemovitostí řešit a proto u nich město daň s nejvyšším koeficientem 5 zrušilo.
4: Stále na tom seznamu zůstávají 4 nemovitosti, je to například pivovar na Kopečku, je to například hotel Hana, je to například budova Elmatermu. Tyto budovy stále chátrají, stále se tam vyskytují hlodavci, stále se tam vyskytují různé sociálně negativní jevy a tak dál. Čili ty na tom seznamu zůstávají.
2: Zástupci vlády, firem a odborů budou dnes jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese, zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Tripartita bude jednat taky o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafajve je ve státním rozpočtu dlouhodobě chyba. Plánu, jaké peníze jsou určené na investice a jaké na povinné výdaje státu.
5: Tohle bychom chtěli vidět, protože já říkám zase z průmyslu, že jsme připraveni diskutovat a podpořit i schodkový rozpočet, pokud to bude právě ve prospěch těchto strategických investic, které mají budoucí potenciál vyšších výnosů.
2: Provozovatelé hazardních her v Česku se ve zvýšené míře potýkají s takzvaným brand spoofingem, tedy krádeží identity. Podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek, aby hráče nalákali na falešné weby s nelegálním hazardem, na kterém pak vydělávají. Zhruba 10x týdně se s tím setkává například společnost Allwin nebo Fortuna, dodává její mluvčí Petr Schrein.
6: V poslední době se ale ten problém skutečně prohlubuje. Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
2: Celní správa může dát podvodným webům pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí se je navíc snaží blokovat.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, ráno a dopoledne dorazí od jihu přehánky. Povane zpočátku čerstvý jižní a jihovýchodní vítr, který bude postupně slábnout. Aktuální teploty měříme mezi 17 až 12 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 u exitu 30 u výjezdu na Napajedla je pro poruchu odstavený nákladní automobil. U újezdu na Zlínsku ve směru na Vysoké pole havaroval motocykl. Přehled zpráv Českého rozhlasu Zlín je za námi a my přejeme dobré ráno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Města a obce v Česku a na Slovensku budou moci lépe reagovat na klimatickou změnu. Zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch jim pomůže nový software. Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě k jeho vytvoření využili data z evropských družic. Jako první se do nového projektu zapojili Bojkovice na Uherskobrodsku. Víc uslyšíte už za chvíli. A pak příběh dynastie Baťů i v 21. století rozhodně dokáže zaujmout. Rud Baťů začal psát svou podnikatelskou historii v roce 1894, kdy sourozenci Tomáš, Antonín a Anna založili ve Zlíně malou ševcovskou dílnu. Prostřednictvím našeho seriálu jsme postupně poodhalili něco ze života každého z nich, kam ale osud zavál žijící potomky Tomáše Bati. Dozvíme se v dalším dílu cyklu Rodáci známí neznámí před 8:30. Teď je 8:06, do nového týdne vás, milí posluchači, vítá a dobré pondělní ráno přeje Petr Uhřík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě vyvinuli nový software, který na základě satelitních snímků umožní sledovat dopady klimatických změn ve městech a obcích. Ty se pak budou moci lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Jako pilotní město se do projektu zapojili Bojkovice na Uherskobrodsku, kam teď zamíříme.
1: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme vlastně zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku.
2: Říká vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí v Bojkovicích Jiří Svoboda.
1: Jak se město adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa a naopak se budeme snažit ve spolupráci vlastně s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
2: Nový nástroj se svými kolegy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě vyvinul Andrej Dobrotka. Využil k tomu data z evropského programu Copernicus, který za pomocí družic mimo jiné mapuje i klima na planetě Zemi.
3: My jsme urobili software, aby člověk nemusel tieto technologie ovládať, aby nemusel ťahať obrovské množstva dát. Iba si zobere svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej.
2: Popisuje Andrej Dobrotka.
3: Hľadáme hlavne ten pokles toho NDV indexu v lete, pretože to je dobrý ukazateľ takých citlivých oblastí v meste. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie silné prepady NDV indexu, tie letné, a to sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
2: Data z projektu SatKlima budou pro města i veřejnost dostupná online, říká Jakub Trojan z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
4: Budu vědět, kde a jak to je se zdravotním stavem té vegetace, jak to právě je vůbec s vývojem té vegetace jako takové. A právě ten vývoj je důležitý, že to sahá za x let dozadu a ví, jak se to vyvíjelo. Která opatření už třeba vyzkoušeli a která fungovala, která naopak by byla vhodná zpracovat a udělat.
2: Vysvětluje Jakub Trojan.
4: Je to o komplexních zásazích do té modrozelené infrastruktury, do práce s městskou zelení, do práce s vodním hospodářstvím ve městě. Je to i o nějaké třeba optimalizaci další investice třeba do té betonové zástavby, do řekněme nějakých rekreačních oddechových ploch a podobně.
2: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. Vedle Bojkovic jsou to ještě Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trnava, Trenčín a Žilina. Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Je přesně 8:45. Dnešek podle Českého hydrometeorologického ústavu tedy přes počasí. To nás bude zajímat teď, když volám do Brna, abych zjistil další vývoj. Všechny aktuální informace má jistě pohromadě meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co nám pondělí přinese v celkovém hodnocení oblačnosti a maximálních teplot?
1: Tak stále bude převažovat velká oblačnost, zataženou až oblačnou. Během rána a dopoledne očekáváme od jihu postup pásu přeháněk nebo deště k severu. Ze začátku odpoledne by těch srážek mohlo být o něco méně a potom až později odpoledne a večer by se nám od západu měly rozšířit časté přehánky nebo bouřky. U nich se teda nedá vyloučit, že by některé mohly být i silnější. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 18 do 21 stupňů. Bát nám k tomu bude vítr mírný, jižní až jihovýchodní do 25 km za hodinu. Na některých místech v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu a vítr nám v bouřkách a přehánkách bude přechodně zasilovat.
0: Přidejme si ještě správné číslo do biozátěže.
1: Tak to je dneska na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A jdeme na zítřek. Jak vypadá předpověď na úterý? Je tam nějaká změna?
1: Tak v noci a ráno tam čekáme převážně zataženou oblohu, déšť nebo přehánky, tam ze začátku noci ještě lokálně se mohou vyskytovat bouřky, k ránu by těch srážek mělo od západu pozvolna začít ubývat, během dne už by potom mělo převážně být oblačno, srážky spíš by se měly vyskytovat hlavně na horách a na východě kraje, mělo by to být hlavně ve formě drobnějších přehánek postupující od severozápadu, potom k večeru a během noci by nám ty srážky měly začít ubývat a částečně i oblačnost, nejčastěji na polojasno až skoro jasno. Ty nejnižší teploty očekáváme od 8 do 5 stupňů, ty nejvyšší teploty od 11 do 14 stupňů, na Vsetínsku ale spíše jenom kolem 9 stupňů.
0: Přimlouvám se, pojďme ještě kousek dál, do prostřed týdne, jenom pár větami, jak prozatím vypadají vyhlídky na středu, čtvrtek?
1: Tak ve středu ze začátku malá oblačnost, potom během odpoledne většinou oblačno, nedá se tam vyloučit i nějaká malá přehánka, ale ráno chladné, ty nejnižší teploty čekáme nejčastěji od 4 do 0, takže pozor na četné přízemní mrazíky, ty nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů a čtvrtek, tam ze začátku menší oblačnost, během ne spíš, ale bude převažovat takové nejčastěji oblačno i s možností přehánky, ty nejnižší teploty nejčastěji od 6 do 2 stupňů, takže i pozor tam na přízemní mrazíky a ty nejvyšší teploty nejčastěji od 17 do 20 stupňů.
0: A na závěr nesmí chybět zajímavost z historie. Rádi si poslechneme, jak to máme s rekordními teplotami pro 11. květen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 3,5 stupně je z roku 1928 a naměřili jsme ji na stanici Chvalčov-Hostýn a maximum 31,9 desetiny stupně Celsia je z roku 1958 a to jsme zaznamenali na stanici Napajedla.
0: Všechny aktuální informace i pohled do historie nabídla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme úspěšný start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
2: Věděli jste, že i zvířata občas potřebují fyzioterapii? Stejně jako my mají bolesti, od kterých jim můžeme ulevit. Jak to ale vypadá v praxi? To se dozvíme v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín. Ze zlínské rehabilitační ordinace Fyziopet za námi dorazí fyzioterapeutka Eva Přehnalová a veterinářka Tereza Kosinová-Paušová. Své dotazy si připravte na 11. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: Tomáš Baťa byl mimořádně inovativním podnikatelem a i dnes, 150 let od jeho narození, je stále pro mnohé velkou inspirací. V cyklu Českého rozhlasu Zlín, Rodáci známí neznámí, jsme nahlédli do života nejenom tohoto slavného muže, ale i mnohých členů rodiny Baťů. Kde jsou dnes potomci této slavné dynastie? Dozvíme se teď.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Baťovi. Jméno, které dnes zní jako synonymum odvahy, inovace a neúnavné práce. Příběh členů této rodiny není jen o botách, je o vizích. O městech, která vyrostla z ničeho. O lidech, kteří věřili, že poctivost a řád mohou změnit svět. A také o ceně, kterou za to museli zaplatit. Kdo dnes ze slavného obuvnického rodu ještě žije? A kam je osud zavál?
3: Pokud se dneska díváme na ten rod Baťů, tak pochopitelně ten už nám jako poměrně silně se rozkošatil. V podstatě nikdo z těch hlavních líní dnes není už spojený se Zlínem, dává to smysl.
2: Přibližuje zlínský soudce a odborník na Baťovu rodinu David Kolumber. Rodina Tomáše Baťí juniora, nebo také Tomíka, jak mu ostatní říkali, žije v Kanadě a ve Švýcarsku.
3: Tato větev se podílela na fungování té Baťovy obuvnické organizace, ze spojení s tím Zlínem, takže ten odkaz tady je dán.
2: Nevlastní bratr Tomáše Baťi, Jan Antonín, našel nový domov v Brazílii. Po jeho smrti pokračoval v jeho odkazu syn Jan Tomáš. A to nejenom v podnikání, ale také v soudních sporech mezi jeho otcem a Tomíkem. Pokračuje David Kolumber.
3: On pak umřel tragicky v 70. letech při dopravní nehodě a jeho vdova se poté úplně nepohodla se zbytkem té rodiny, takže tam vznikla určitá tenze a konflikt.
2: Potomci Baťů čas od času zavítají do Zlína.
3: Dolores, vnučka Jana Baťi, John Nash, vnuk. On, když Jan Antonín Baťa dostal řád bílého lva, on ho přebíral a ten John Nash nezapře to, že to je potomek Jana Baťi, protože když se na ně podívá,

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi Matěj Neradilek. Hezké pondělí. Zlínský kraj letos podpoří 660 projektů zaměřených na rozvoj venkova. Mezi obce rozdělí více než 42 milionů korun. Peníze pomohou například s obnovou veřejných prostranství, zasíťováním pozemků pro bydlení, výstavbou autobusových zastávek a parkovacích stání nebo úpravami kulturních domů. Dotace podpoří také přípravu projektových dokumentací pro rekonstrukce obecních budov či obecní bydlení. Obec Horní Bečva na Vsetínsku pokračuje ve výstavbě kanalizačních stok a vodovodních řadů. Práce se dělají už druhým rokem, a to aktuálně v lokalitách u Adamu, v Bučkově a v Hlubokém. V plánu je i vodovodní řad u Sachovy Studánky. Zájem obyvatel o připojení k obecnímu vodovodu v posledních letech roste. Zástupci Přerova dnes převezmou nové sídlo magistrátu v centru města. Přestavba zchátralé administrativní budovy na náměstí TG Masaryka vyšla na víc než 344 milionů korun. Jedná se o největší investici v novodobé historii města Přerova. Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků, ale i kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a alespoň tříletou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků tento návrh vítá. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, ráno a dopoledne se mohou objevit také přehánky. Povane zpočátku čerstvý jižní a jihovýchodní vítr, který během dne postupně bude slábnout. Aktuální teploty 17 až 13 stupňů, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Lužné na Vsetínsku havarovalo osobní auto do oplocení. U Záříčí na Kroměřížsku ve směru do Troubek na Přerovsku jsou na vozovce spadené pytle. Pozor i na to. Krátké zprávy končí a ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje dál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Probereme ještě svátek žen, které nosí krásné slovanské jméno Svatava. Máme ho spojené s vlněním řeky, sílou a krásou vody, doslova by se dalo říct svatá řeka. Současných nositelek jména Svatava u nás najdeme více jak 4000 a já už posílám gratulaci přes písničku Valdemara Matušky.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je to už 12 let, co odešel Pavel Bobek do hudebního nebe a taky on jako spousta jiných bral ze světového repertoáru hodně rád a poměrně často. Ať už to byl Kenny Rogers, Lou Reed, John Denver, Don McLean nebo Bruce Springsteen. Teď myslím na písničku, kterou známe česky jako Můj rodný dům a k mému překvapení text napsal Michal Žantovský. Nás ale bude zajímat srovnání s Amerikou, hlavní postavou skupiny E Street Band. Dnes je tedy na řadě Bruce Springsteen, superhvězda z New Jersey. Přiznám se, že některé jeho skladby mám tak ohrané z diskoték a komerčního rádia, že nemůžu ještě dnes ani slyšet, ale to jistě neplatí u vás, kteří netrpíte profesionální deformací. Už si pustíme písničku, která uzavírá jeho komerčně nejúspěšnější album Born in the USA. A to je přesně ta deska, kterou jsem už nevzal do ruky hezky dlouho, protože obsahuje celkem 7 hitů, které vyšly i na singlu. Na rozdíl od české verze, Pavla Bobka se teď nebude zpívat o rodném domě, ale přímo rodném městě. Jinak je dost rozdílný i celkový mix. Docela pochopitelně na americké verzi pracoval výkvět světových producentů a zvukařů.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Před minutou už bylo 9:15. Pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na dnešek přes aktuální zprávy meteorologů.
1: Počasí.
0: A ještě ranní teploty teď se ve Zlínském kraji pohybují mezi 13 a 18 stupni. Bude zataženo až oblačno, ve zbytku rána a dopoledne očekáváme od jihu pás přeháněk nebo deště postupujících k severu. Zpočátku odpoledne potom srážek méně a až později odpoledne a večer se od západu rozšíří časté přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, k tomu povane mírný jižní až jihovýchodní vítr, rychlost 3 až 7, místy z nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. V bouřkách a přehánkách, jak už to bývá, přechodně vítr zesílí. Velmi dobré nebo dobré jsou rozptylové podmínky v těchto chvílích a stejně takové i po celý den vydrží s mírnou biozátěží na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v budoáru hraběnky Alice Laudonové.
4: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
2: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
4: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému.
2: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

Uprostřed města Karolinka na Vsetínsku se nachází dřevěná budova historické brusírny skla Pavla Horáka a jeho bratra Tomáše. Od malička v této dílně pozorovali svého otce, jak brousí, vymýšlí si své vlastní vzory, inspirované například květenou na Valašských Lukách, a teď v řemeslu právě tady pokračují. Reportáž redaktorky Markéty Macháčkové z cyklu Kořeny vám pustíme dnes odpoledne před 16:30. Ale to je samozřejmě ještě poměrně daleko, nejblíž vás, a to hned po zprávách pozdraví Zdeněk Junák, dopoledne otevře pravidelnými srdcovkami. Petr Uhřík přeje dobrý start v novém týdnu, pohodu poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín a hezký jarní den. 9 hodin bude za 7,5 minuty.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dělníci dnes opravují most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti. Rožnov pod Radhoštěm čeká oprava ulice Polní. Od každé páté nehody řidiči ujíždějí, ukazují to data centra dopravního výzkumu. Dnes bude v regionu převládat zataženo a objeví se taky déšť. Naměříme až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Radilek. Provoz na jediné spojnici mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem dnes zkomplikují částečné uzavírky. Stavbaři totiž budou na mostu Jana Antonína Bati brousit a čistit dilatační závěry a udělají také definitivní dopravní značení. To nahradí dočasný nástřik, vysvětluje projektový manažer společnosti Skanska Michal Kunc.
2: Ta technologie, to jsme viděli už dopředu, neumožňuje prostě aplikaci té bílé barvy na čerstvý asfalt. Proto se dává pouze dočasná a pak se nahrazuje po určité době plastem. To znamená, to je barva z příměsí plastu, která je taková reflexní, má větší odrazivost a větší životnost.
0: Rožnov pod Radhoštěm opraví ulici Polní. Rekonstrukce místní komunikace začíná dnes a potrvá do 22. května. Práce zahrnují opravu odvodnění, sanaci podkladních vrstev a položení nového asfaltového povrchu, říká mluvčí radnice Adéla Kousalová.
3: Povrch komunikace vykazuje výrazné poruchy, včetně trhlin, výtluků a nerovností. Bude proto nutné nejprve odfrézovat stávající asfaltové vrstvy, doplnit podkladní vrstvy a položit nový asfaltový koberec. Díky této investici dojde nejen ke zvýšení komfortu pro místní obyvatele, ale také k prodloužení životnosti celé vozovky.
0: V Česku dnes bude na většině území pršet, místy se mohou objevit i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na zítřek pak připadá první den takzvaných ledových mužů a výrazně se ochladí. Na horách může dokonce sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Ke konci týdne se ale oteplí. Denní teploty se budou držet mezi 15 a 19 stupni. V noci už by mrznout nemělo. Policie v loňském roce vyšetřovala přes 85 tisíc dopravních nehod. Od každé páté viníci ujíždějí. Vyplývá to z analýzy Brněnského centra dopravního výzkumu. Přestože většina z těchto nehod končí pouze hmotnou škodou, každoročně dochází i k tragickým následkům. Nejčastějšími oběťmi jsou chodci a cyklisté. Proč řidiči od nehody ujedou, vysvětluje Lukáš Kadula z centra dopravního výzkumu.
4: Chtějí se vyhnout určitě finančním dopadům, typicky to ztráta bonusu na pojištění. V případě těch vážnějších nehod může tam hrát roli alkohol či jiné návykové látky. V některých případech se setkáváme i s tím, že řidič nemá platné řidičské oprávnění anebo má zákaz řízení.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno. Vyskytovat se budou přehánky nebo bouřky, a to ojediněle i silné. Nejvyšší teploty dnes naměříme v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 v Lužné na Zlínsku je omezen provoz, havaroval zde osobní automobil do oplocení. A to už je ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno. Další nás čekají za hodinu a následující minuty patří tradičně srdcovkám Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dnes nahlas a laskavě gratulujme Svatavě. Já mám opět podle zvyku veršovánku na jazyku. Vy v práci či příbytku vsaďte všechno na kytku. Pak pomalu nebo v klusu přidejte i třeba pusu. Já, co sladké překvapení, přidám píseň v plném znění. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka.

Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 11. května roku 2026. V Brně máme pošmourno. Máme takovou oblačnost, ale pořád ještě ta teplota je velmi, velmi příjemná. I když říkají, že teďko má začít pršet a jakmile odezní ten déšť, tak se má tedy rapidně ochladit. Nakonec zítra nastupují tří ledoví muži Pankrát, Servác a Bonifác, takže uvidíme. Dneska mají svátek svatavy. Tak všem dívkám, ženám, dámám tohoto křestního jména, svatava nebo svatuška nebo svatka, jak jim říkáte. Vinšujeme všecko, všecko nejlepší. A já už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Mohl byste prosím pustit do éteru něco od kapely Albend, dříve Kern, pro nás jejich věrné fandy? Jsou to naši kluci rockeři. Zvláště jejich frontman Jarda Kronek, který kam přijde, tam zdobí nejen tím, jak pořád dobře vypadá i ve svých neuvěřitelných letech, ale i svým úžasným kerňáckým hlasem. Za všechny příznivce z celé republiky mu přeji, ať mu to tak zpívá pořád dál a dál ve zdraví. Vím, pane Junáku, že jste kamarádi, no jo a jací, a spojují vás zážitky ze společné vojny, tak vás prosím, abyste vybral vy osobně něco z jejich zatím posledního alba Sklad hořlavin, které obsahuje jednu lepší pecku než druhou. A je pro mě těžké vybrat jen jednu. Proto bych si dnes dovolila ponechat tento těžký úkol na vás a předem moc děkuji za pomoc. Marcela Škrobová. Milá paní Marcelko, více vyfikulantně jste mi to nemohla říct. Ano, ta deska je úžasná, znám ji velmi dobře. A vybrat jednu písničku je pro mě taky těžké. A pro vás je to taky těžké. Tak co? Hodíme to na Junáka. Ano, my s Bertíkem jsme kamoši, byli jsme spolu na vojně. Sloužili jsme naší vlasti v Praze v armádním uměleckém souboru. Tak paní Marcelo, pro všechny, kteří mají rádi skupinu Albend a také všechny ty, kteří si naladili dnešní srdcovky, já tedy, a pokud mě potkáte v Brně a pak mě kopnete do kolena, já jsem vybral písničku Najdu. Tady je.

Tak to byla skupina Alband, najdu písnička de facto na přání pro paní Marcelu Škrobovou. Doufám, že paní Marcelová z písnička potěšila a vůbec všechny posluchače dnešních srdcovek. Já dneska, než vám řeknu jednu příhodičku ze života, tak začnu trošku smutně a rád bych takovou vzpomínkou, rád bych zavzpomínal na mého kolegu, herce, vynikajícího herce, člena Městského divadla Brno a dobrého kluka, který se před rovnými 15 lety vydal na tu nejdelší naši životní cestu, z které není návratu. Nikomu se to ještě nepodařilo. Erik Pardus. Erik Pardus byl můj výborný kamarád, spoustu jsme toho prožili. Byl to vynikající herec, ale taky částečně zlobivý. To víte, jako každý herec občas zavtipkuje i na tom jevišti. Něco si tam přidá, lidi se smějí a je to paráda. Takže pokud jste Erika Parduse znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Tak, no a teď už mám pro vás historičku opět ze života zvířat. Netopír v letu zavadil o větev a pochroumal si křídlo. Spadl na zem a než se vzpamatoval, přismykla se k němu lasička. Měl hlad a chuť na nějakého ptáčka a hned to také dala netopírovi najevo. Ale já nejsem pták, bránil se netopír. Dobře si mě, lasičko, prohlídni. Já jsem přece myš. Netopír přitáhl křídla k tělu. Lasička ho nedůvěřivě obešla a musela mu dát za pravdu. Na myš právě teď chuť neměla, tak netopíra pustila. Za nějaký čas netopír zase zavadil křídlem o větev a spadl na zem. Kolem běžela ale jiná lasička. Nech mě odletět, prosil jí netopír, nezabíjej mě. Kdo to kdy viděl, aby myš lítala, ušklíbla se lasička. Na to já ti nenaletím. Ale já nejsem myš, řekl netopír. Já jsem pták. A rozpřál křídla a uletěl. Ta teda čučela, co? Ta lasička. No jo, tak to někdy v životě je. Tož tak.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: To byla skupina Lucie a její písnička Šrouby do hlavy a já už tady mám přáníčko z mailové adresy, které zní takto. Moc vás prosím o zahrání písně pro moji maminku Zdenku Čápovou k nedělnímu svátku matek. Předem velmi děkuji a zdravím vás i vaše kolegy, Zdeňka Galková. Milá paní Zdeňko, my vám děkujeme, zdravíme vás taky. Vybrala jste si písničku pro vaši maminku, no tak tady je pro mámu.
1: Český rozhlas Zlín.

písnička dozněla, to byl Engelbert Humperdinck a já už pro vás mám co? No ano, pro tento týden první pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na známou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Okamžiky v přírodě. A ještě než vám přečtu, řeknu pondělní indicii, chci vás jen upozornit, že dnes, že tento týden budeme indicie dávat, nebo vám je budu říkat jenom do čtvrtka. Do čtvrtka, protože my pak v pátek máme tady taky den, vyhlásíme, já jsem se do toho zasekal, vítěze vyhlásíme tentokrát už v pátek. Tedy lhůta pro vás, kteří budete s námi hádat, bude o den kratší. Tak, takže už teď ta pondělní indicie. Vzdušný přístav může být i místem startu něčeho, co letí, aniž se cokoliv odlepí od země. Opakuji pondělní indicii. Vzdušný přístav může být i místem startu něčeho, co letí, aniž se cokoliv odlepí od země. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Miroslav Žbírka zpíval písničku Můr našich lások a já se dívám na hodiny, co nevidět bude 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Posíláme srdečný pozdrav naší babičce do Březí. Babi, máme tě moc rádi a těšíme se, až tě zase přijedeme navštívit do tvého levandulového království. Ať ti tahle písnička udělá radost. Martina Vrtělová s rodinou. Milá paní Martino, to víte, že rád udělám radost nejen vám, ale také vaší babičce. No a když žije v tom levandulovém království, tak s výběrem písničky jsem to měl jednoduché. Hana Hegerová a Levandulová.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 11. No, už jsem se lekl. 11. května pomaly Lililingu končí, ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují pondělní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Vzdušný přístav může být i místem startu něčeho, co letí, aniž se cokoliv odlepí od země. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě budete mít úterní, středeční a čtvrteční, jak už jsem říkal, pro tento týden budou indicie jenom 4, protože už v pátek budeme vyhlašovat vítěze. Tak, no a ještě vám připomenu, že pokud chcete, abych vám zahrál písničku na přání, abych splnil vaše přání, někoho z vašich blízkých pozdravil, manželku, bratra, sestru, babičku, dědečka, no prostě kohokoliv, pozor, ale nehraju k narozeninám, připomínám, nehraju k narozeninám, k tomu jsou určeny jiné pořady, naši rozhlasové stanice, a tak mi to musíte ale napsat. Ano, prosím, pěkně, máte možnosti, když dnes chcete psát, můžete mi to namluvit svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mi to můžete napsat a dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit konkrétní písničku v konkrétní den, prosím pěkně, volejte a pište mi s dostatečným předstihem. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Díky novému softwaru využívajícímu snímky z družic budou moct města a obce v Česku a na Slovensku lépe reagovat na klimatickou změnu. Ve Zlíně začíná rekonstrukce dvojpřechodu pro chodce před bývalou knihovnou, dnešním klubem 204 v centru města. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat zataženo a objeví se taky déšť. Naměříme až 21 stupňů. Matěj Neradělek ve studiu a začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín. Města a obce budou moct lépe reagovat na klimatickou změnu. Zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch jim pomůže projekt SatKlima, který využívá data z evropských družic. Software vyvinuli ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně výzkumníci ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Pokračuje vedoucí výzkumu Andrej Dobrotka.
3: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Mojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
1: Ve Zlíně dnes začíná rekonstrukce dvojpřechodu pro chodce u bývalé knihovny, tedy dnešního klubu 204 poblíž zastávky náměstí Míru. Práce jsou součástí rozsáhlé modernizace všech 45 zlínských křižovatek za více než 220 milionů korun. Oba přechody budou během stavebních prací uzavřené. Otevřený zůstane pouze nájezd do školní ulice kvůli zásobování. Omezení spojená s rekonstrukcí popisuje Ivo Gajdošík z firmy Cross, která křižovatky upravuje.
4: Přechod ve směru blíže k McDonaldu bude uzavřen zcela. Co se týče toho přechodu před knihovnou, tak ten bude jediný funkční, a to náhradní trase.
1: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat více uchazečů především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně ji zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
1: Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku. Počítá s tím návrh zákona, který dnes projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání, a to například stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář, až třeba povčelaře nebo čalouníky. Podle zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu Tomáše Hambergera má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
6: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví, a vlastně já v tom vidím i nějaké kombi motivační prvek, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno. Během dopoledne dorazí od jihu pás přeháněk nebo deště postupujících k severu. Zpočátku odpoledne bude srážek méně a až později odpoledne a večer se od západu rozšíří časté přeháňky nebo dokonce bouřky, ojediněle i silné. Povane zpočátku čerstvý jižní až jihovýchodní vítr, který bude postupně slábnout. Nejvyšší teploty dnes naměříme v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Lužné na Vsetínsku havarovalo osobní auto do oplocení. U Záříčí na Kroměřížsku ve směru do Troubek na Přerovsku jsou na vozovce spadené pytle. Slyšeli jste zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín, na kterou navazuje náš dnešní dopolední program.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné pondělní dopoledne. Máme 11. května, 5 minut po 10. hodině a posloucháte Český rozhlas Zlín. Těší mě, že nový pracovní týden zahajujeme spolu a že nás posloucháte. Dnešní 10. hodina nabídne spoustu písniček, které nestárnou, ale třeba také recept anebo kulturní pozvánku. A pozvu vás i k poslechu dnešní poradny. Po 11. hodině se budeme věnovat fyzioterapii zvířat. Teď už si ale pustíme první písničky. Zaspívá Petr Čáslavský a Hana Zagorová. Přeji vám pohodový poslech. Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Hana Zagorová a písnička Nešlap, nelámej. Krémové kuře se špenátem, to je recept dobrého dopoledne Českého rozhlasu Zlín. Ráda připomenu, že čerstvý špenát můžete přidávat třeba do salátu, zdobit jim salátové mísy, anebo i obložené chleby. Ale také si z něj můžete vyrobit smoothie. Stačí dvě hrsti čerstvého špenátu rozmixovat s troškou vody a máte zdravou zelenou snídani anebo svačinku. Pojďme se ale pustit do slíbeného receptu. Potřebné suroviny jsou dvě kuřecí prsa, 200 ml smetany ke šlehání, 100 g čerstvého špenátu, 50 g parmezánu, jeden stroužek česneku, jedna lžíce másla, sůl a pepř. Pro jistotu suroviny ještě zopakuji. Jsou to dvě kuřecí prsa, 200 ml smetany ke šlehání, 100 g čerstvého špenátu, 50 g parmezánu, jeden stroužek česneku, jedna lžíce másla, sůl a pepř. Postup je následující. Kuřecí maso nakrájete na plátky, osolte a opepřete. Na másle maso opečte do zlatova, přidejte nasekaný česnek a krátce ho orestujte. Potom přilijte smetanu a přidejte špenát a nechte několik minut vařit, dokud špenát nezavadne. Vmíchejte nastrouhaný parmazán a dobře promíchejte. Přidám ještě tip. Do omáčky můžete pro zajímavější chuť přimíchat sušená rajčata anebo trochu bílého vína. To byl tedy dnešní recept. Více inspirace najdete na našem webu, a to pod záložkou recepty.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
2: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
1: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v buduáru hraběnky Alice Laudonové.
2: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
1: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
2: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému.
1: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
0: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Leona Machálková a písnička Dík nápadům. Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín, kde vám teď nabídnu další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dnes nám poví o tom, kde u nás najdeme vodní tunel.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Minutu před půl jedenáctou posloucháte Český rozhlas Zlín, kde vám teď nabídneme kulturní pozvánku. Ve středu budete moct vyrazit do Holešova na představení Anděl strážný, které uvede divadelní studio Viktorka. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Divadelní studio Viktorka uvede v Holešově obnovenou premiéru inscenace Anděl strážný. Ta se uskuteční ve středu 13. května a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nás na ní pozve herec Roman Juráň, se kterým jsem teď ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Autorem Anděla strážného je Václav Havel. Prozraďte nám, o čem inscenace je.
1: Inscenace je původně jako rozhlasová hra z roku 68 pojednávající o síle neslušnosti a možnosti vlastně zmanipulovat slušného člověka různými formami. Čili opravdu hra je pojednávající o síle manipulace, která dneska se na nás valí ze všech stran a o to víc je aktuálnější. A vlastně hra ukazuje, jak slušnost je vnímána jako slabost.
0: Vy jste byli ale zřejmě první, kdo text přenesl na jeviště. Tak čím si vysvětlujete, že se mu nedostávalo pozornosti?
1: Jak jsem již zmínil, hra byla původně Václavem Havlem napsaná pouze jako rozhlasová hra. A to v délce trvání asi 25 minut. Takže si myslím, že inscenátory moc nezaujala. A nebo někam zapadla, dostracena. A my jsme ji objevili asi před 2 lety a já jsem pořád zápasil s myšlenkou, jak ji zdramatizovat, a byl to samozřejmě úkol nelehký, aby z divadelní inscenace nevykukovala rozhlasová hra, což asi dle ohlasů se povedlo. Tak jsem za to moc rád a díky Václavu Havlovi, že napsal tento skvělý text.
0: Anděl strážný ve vašem provedení ale byl i oceněn. Podělte se s námi, jakého uznání se vám dostalo.
1: Hra získala vůbec cenu za inscenaci, ceny za oba herecké výkony, čili všechny herecké výkony v této podobě. Myslím, že se dostala na národní přehlídku, zároveň byla nominovaná na národní přehlídku jednoaktovek a na to, jak má zatím krátký život, tak je to nad očekávání.
0: Řekněte nám tedy prosím, kdy a kam můžeme na Anděla strážného vyrazit?
1: Anděla strážného můžete vidět již tuto středu, 13. května v 19 hodin v kavárně u Amose v Holešově a součástí obnovené premiéry bude i beseda se vzácným hostem, který touží tuto hru vidět. Je to taky přítel Václava Havla, Břetislav Rychlík. A protože mu vyšla teď čerstvě nová knížka, tak spořádáme s Břetislavem Rychlíkem besedu a samozřejmě bude možnost autogramiády a zakoupení jeho nové knihy.
0: Na obnovenou premiéru inscenace Anděl strážný nás pozval herec Roman Juráň. Děkujeme vám za to a ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, nashledanou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

V někdejším centru sklářství v Karolince na Valašsku provozuje dnes Pavel Horák historickou brusírnu skla a sklenářství. V čem spočívá technika matného brusu, ve které je mistr? A má po něm kdo převzít řemeslo? Dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny na vlnách Českého rozhlasu Zlín v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: To byla písnička Po schodoch. V pondělí dopoledne vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Pokračovat budeme babskými radami, které nám dnes pomohou s jarní údržbou trávníku.
1: Babské rady.
2: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, houstnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.
3: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

byl Jaromír Nohavica s písničkou Sněženky. 7 minut před 11. hodinou posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. A naše vysílání po 11. hodině bude pokračovat poradnou. Dnes bude hlavním tématem fyzioterapie zvířat. A na mé i vaše otázky bude odpovídat fyzioterapeutka Eva Přehnalová a veterinární lékařka Tereza Kosinová-Paušová, které působí ve Zlíně. Pokud vás už teď napadají dotazy, napište nám je na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V areálu Štěrkoviště v Otrokovicích na Zlínsko začala demolice budovy bývalého občerstvení. Ve Valašském Meziříčí roste zájem o nové reuse centrum. Lidé do něj za 4 měsíce přinesli téměř 2 tuny použitelných věcí. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami, kradou identitu ověřeným značkám. Dnes bude v regionu převládat zataženo a objeví se taky déšť. Naměříme až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a hezké květnové dopoledne přeje Matěj Neradilek. Na otrokovickém Štěrkovišti začala demolice objektu bývalého občerstvení, a to z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Nové pevné zázemí by to mělo vzniknout v roce 2028. Do té doby bude návštěvníkům k dispozici občerstvení formou mobilních stánků nebo food trucků. Pokračuje mluvčí města Otrokovice Lenka Vaculová.
2: Město naplánovalo demolici tak, aby mohl být prostor co nejdříve upraven a využit pro nadcházející sezónu. Před samotným bouráním proběhla příprava staveniště, včetně vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí a ochrany okolní zeleně. Současně budou upraveny přípojky technické infrastruktury tak, aby bylo možné napojení dočasného občerstvení.
0: Ve Valašském Meziříčí je velký zájem o nové reuse centrum. Lidé tam mohou odložit věci, které již nechtějí, ale jsou stále funkční. Nejčastěji podle mluvčího města Jakuba Mikuše dovážejí nábytek, nádobí, nářadí anebo třeba dětské potřeby.
3: Za první 4 měsíce provozu navštívilo reuse centrum celkem 475 občanů našeho města, kteří zde odevzdali a zároveň si také vyzvedli stovky věcí o hmotnosti 1700 kg. Díky tomu se tak podařilo víc než 1,5 tuny snížit množství odpadů ukládaného bez užitku na skládku.
0: Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často kradou identitu známým značkám, jako jsou Fortuna a Olvin, nebo taky Netflix či Alza. Upozorňuje předtím Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
4: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
0: Zástupci vlády, firem a odborů budou dnes jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese, zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Tripartita bude jednat taky o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje ve státním rozpočtu dlouhodobě chybí plán, jaké peníze jsou určené na investice a jaké na povinné výdaje státu.
5: Tohle bychom chtěli vidět, protože já říkám zase z průmyslu, že jsme připraveni diskutovat a podpořit i schodkový rozpočet, pokud to bude právě ve prospěch těchto strategických investic, které mají budoucí potenciál vyšších výnosů.
0: Plán financování investic ze státního rozpočtu chtějí znát taky odbory. Vláda v únoru představila hospodářskou strategii, která počítá například s hospodářským růstem založeným na soukromém sektoru anebo zvýšením výstavby nových bytů.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno. Vyskytovat se budou přehánky nebo dokonce bouřky, ojediněle i silné. Nejvýše naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/55 mezi Tlumačovem a Spytihněví na Zlínsku dnes provádí úklid odpadků a čištění vozovek. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Pohodové pondělí přejeme všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Právě skončily zprávy v 11 hodin a vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje chovatelskou poradnou. Stále je s vámi Anna Randárová. Když se řekne fyzioterapie, většina z nás si představí člověka po úrazu anebo s bolavými zády. Ale co zvířata? I ta mají svaly, klouby, nervový systém a někdy i bolesti, o kterých nám neumí říct nahlas. Jak poznat, že mazlíček potřebuje pomoc? Co všechno dnes umí veterinární fyzioterapie a co můžeme udělat i my v rámci prevence? Na to se budu ptát mých hostů. Ve studiu se mnou sedí fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová a veterinární lékařka Tereza Kosinová-Paušová ze Zlínské rehabilitační ordinace Fyziopet. Dobré dopoledne, vítejte.
7: Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
7: Dopoledne.
6: Prostor bude i pro dotazy vás, posluchačů. Napište nám je na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Povídat si budeme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hosty pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín jsou fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová a veterinární lékařka Tereza Kosinová-Paušová, které působí ve Zlíně. Naším hlavním tématem je dnes fyzioterapie zvířat. Jak byste ji popsali někomu, kdo o ní třeba teď slyší poprvé? Jakými způsoby zvířatům pomáháte?
1: Takže fyzioterapie zvířat je dynamicky se rozvíjející obor v oblasti veterinární medicíny. Zaměřuje se na pohybový aparát, bolest, správné fungování svalů, kloubů, nervového systému, celkovou kvalitu pohybu zvířat, také na prevenci. U nás na pracovišti řešíme hodně stavy po různých chirurgiích, řešíme tam preventivní pacienty, případně klienty, ať už geriatrického rázu, mladá zvířata, výstavní psy, sportovní psy, takže to odvětví je celkem rozsáhlé.
0: Jak jste se k této specializaci dostali?
2: Tak já jsem se k této specializaci nebo k tomuto oboru dostala už jako studentka, kdy jsem docházela na mé hlavní pracoviště v Brně na kliniku Jagi, kde zejména fyzioterapeutie byla využívaná pro pacienty jak po operaci páteře, tak při konzervativním řešení problému s plotínkami nebo u ortopedických pacientů.
0: Říká veterinární lékařka Tereza Kosinová-Paušová. O jaká zvířata nejčastěji pečujete?
1: Na našem pracovišti nejčastěji pečujeme o psy různých věkových kategorií. Samozřejmě sem tam se nám objeví i nějaká kočka, drobný hlodavec, exotické ptactvo, a nebo měli jsme také možnost několikrát jet a provádět laser terapii koní přímo v terénu.
0: Říká fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová. Jedná se tedy vždy o spolupráci fyzioterapeuta a veterinárního lékaře?
1: Většinou ano, nebo myslím si, že by to tak mělo být nastaveno. Obvykle dochází klienti, kteří již mají stanovenou nějakou diagnózu od svého veterinárního lékaře nebo po chirurgiích, případně zvířata, která k nám dojdou takzvaně z ulice, jakože majitel si nás vyhledá nebo na nás dostane doporučení, chce, aby jsme se na psa jenom tak jako podívali, většinou na toho psa, tak pokud se nám něco nezdá, tak ho referujeme dál na specializovaná pracoviště, abychom měli dodělanou řádnou diagnostiku.
0: Ve světě lidí jsme na fyzioterapii zvyklí, bereme ji jako samozřejmost. U zvířat se ale spoustu informací vlastně teprve dovídáme. Proč tomu podle vás tak je?
2: Já si myslím, že v dnešní době už se i tento pojem trošku zlepšil, a že i v České republice je fyzioterapeutie u zvířat velkým novým oborem, který se hodně rozvíjí. Je zde spoustu jednak středních škol a jsou potom i vlastně dvě akademie, asociace, které dělají vzdělávání certifikovaných fyzioterapeutů u nás. Spoustu klientů si již dokáže v dnešní době internetu dohledat, že tato možnost, jak těm zvířátkům pomoci, jak už po různých úrazech, operacích nebo i preventivně. Takže za mě je už v tuto dobu i u nás, bych řekla, velký přehled o tom, že tato možnost u zvířátek je.
0: A jaké jsou ty nejčastější problémy, se kterými za vámi lidé chodí se svými mazlíčky?
1: Tak jak už jsem zmiňovala, obvykle dojdou po různých chirurgiích, ať už jsou to po ortopedických operacích nebo po neurologických operacích, nejčastěji výřezy mezibratlových plotének, tak také i ty prevence.
0: Říká fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová, která je společně s veterinářkou Terezou Kosinovou-Paušovou hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín a naší poradny. V rozhovoru budeme pokračovat za chvíli a připomínám, že pokud máte také dotaz, tak stačí, když nám ho napíšete na adresu studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavoláte na číslo 221 555 210.
3: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte poradnu s Českým rozhlasem Zlín, ve které dnes odpovídají fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová a veterinářka Tereza Kosinová-Paušová, které působí ve Zlíně. A v průběhu písničky jste se k nám i dovolali. Máme tady jeden posluchačský telefonát a já vás tedy vítám ve vysílání. Dobrý den, slyšíme se. Ano, tak s čím jste nám zavolala? Řekněte nám.
1: Já poslouchám váš pořad a chtěla bych touto cestou poděkovat paní doktorce Tereze Kosinové-Paušové za práci, kterou dělá, za skvělou práci, kterou dělá. Protože měla v péči našeho pejska Maxíka a ten přístup, který jsme zažili, to jsem ještě nikdy nezažila. Lidský je to člověk s velkým Č. Chtěla bych touto cestou jí poděkovat ještě jednou.
2: Děkuji moc a já jsem ráda, že Maxíkovi se daří dobře a je zase zpátky na nožkách.
1: Je a daří se mu hodně dobře. Ještě jednou moc děkujeme a víc takových lidí, jako je paní doktorka.
0: A my vám děkujeme, že jste se s námi o to podělila. Pozdravujeme Maxíka a mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: A pokud se s námi chcete spojit i vy, ať už takto s osobní zkušeností, anebo třeba otázkou, tak nám napište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám také zavolejte, a to na číslo 221 555 210. Zopakuji tedy, že mými hosty jsou dnes fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová a veterinární lékařka Tereza Kosinová-Paušová. Pojďme se tedy vrátit k fyzioterapii zvířat. Jak poznám jako laik, že je na čase vyhledat pomoc?
3: Tak většinou k nám klienti dojdou prostě, jak jsem říkala, na doporučení nějakého svého známého nebo kamaráda, anebo prostě si nás jenom tak vyhledají a přijdou k nám, objednají se na takzvanou vstupní prohlídku s konzultací, kde s mojí kolegyní Jančou Pírkovou si toho pejska snažíme vyšetřit. Obvykle to probíhá tak, že pozorujeme to zvíře v pohybu, jak v chůzi, v klusu, jak si sedá, jak si lehá, jak se otáčí, jak prostě nějakým způsobem funguje ten pohyb. Potom si, když nám toto zvíře dovolí, tak na něho si zkusíme šáhnout, protože přeci jenom ta první návštěva bývá hodně o tom, že to zvíře neví, je to pro něho nové prostředí. Takže se snažíme dát mu čas a mezi tím si uděláme s majitelem třeba i anamnestický dotazník, kde zjišťujeme vlastně věk, alergie, zdravotní stav toho zvířete, i veterinární pracoviště, kam dochází, s tím, že pokud se nám na tom zvířátku něco nezdá, zahájíme i manuální techniky a pokud máme podezření na něco, tak ho referujeme dále, aby veterinární lékař udělal diagnostiku. Co se týká starších pejsků, třeba geriatrických pacientů, doporučujeme nechat udělat určitě kompletní rozbory krve, pokud to majitelé nedělali, plus rentgeny, aby jsme viděli, jak i ta kostra se tváří. A důležitá je pro nás ta spolupráce s veterinárním lékařem, nejčastěji buď s ošetřujícím lékařem toho zvířátka, případně se specialistou na nějakém pracovišti.
0: Říká fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová. Já se teď obrátím na vás, paní doktorko. Dá se nějak tedy pojmenovat ten moment, ta chvíle, kdy do fyzioterapie musí vstoupit neurologie, případně až neurochirurgie?
2: Tak určitě ano, je to u všech pacientů, kteří například akutně ochrnou, ať už začnou špatně chodit na zadní, na přední nožičky, na všechny čtyři. Jsou i určitá plemena, která jsou vlastně predisponovaná k výřezům plotýnek, ať už je to jezevčík, francouzský buldoček, cocker spaniel, všechny plemena, které jsou u nás dlouhodobě známá a oblíbená. A v tomto okamžiku fyzioterapie většinou sama o sobě nestačí. A je potřeba více dodiagnostikovat vlastně, jestli se jedná opravdu o výhřez té plotínky a ve většině případů, pokud ano, jde potom pacient na operaci, kdy vlastně dáme pryč ten materiál té plotínky, které tlačí na tu míchu, to je vždycky ta jedna část a druhá část je vlastně to vlastní fyzioterapeut, terapie, kterou začínáme buď u nás, nebo začínáme vždy u nás na pracovišti po chirurgii v podstatě hned druhý den a poté je převelen vlastně pacient ke svému fyzioterapeutovi a samozřejmou součástí a důležitou součástí je vlastně i cvičení doma s majitelem, protože to je, není samo o sobě, že by jednou, dvakrát do týdne chodili na fyzioterapii a bylo to dostačující.
0: Co se ale potom děje v případech, kdy zvíře nechce spolupracovat?
3: No, je to náročnějšího rázu a určitě takové zvíře si zaslouží svůj čas. Chceme, aby pochopilo, že ho motivujeme pamlskama, hračkama, že se mu na tom pracovišti nic nestane. Většinou, pokud je bázlivějšího charakteru, zbytečně na něho nešaháme, prostě dáváme mu jeho prostor, jeho čas, ať si čuchá a když se to nepodaří na poprvé, tak doufáme, že to se podaří na podruhé, jo, s tím, že někdy ta fyzioterapie je kratšího rázu, někdy delšího, podle toho je to individuálně nastavované.
0: Říká v poradně s Českým rozhlasem Zlín fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová, která působí ve Zlíně a spolu s veterinářkou Terezou Kosinovou Paušovou je hostem našeho vysílání. Zpět budeme za malou chvíli a může zaznít i odpověď na váš dotaz. Stačí, když nám ho napíšete na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo zavoláte na číslo 221 555 210.
4: Ve Zlíně začíná už 30. ročník divadelního festivalu Setkání stretnutě. A právě díky tomu se jedno výjimečné setkání uskuteční i u nás na vlnách Českého rozhlasu Zlín. V úterý dopoledne za mnou dorazí Lukáš a Marek Příkazští, bratři, kteří svůj život zasvětili herectví. Nejen o divadle si budeme povídat už 12. května. Na setkání s bratry Příkazskými i s vámi se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín

Tématem poradny s Českým rozhlasem Zlín je fyzioterapie zvířat, kterou svým mazlíčkům můžete dopřát i ve Zlíně. Dnes si o tom povídám s fyzioterapeutkou Evou Přehnalovou a veterinární lékařkou Terezou Kosinovou-Paušovou. Pokud máte na dámy otázku i vy, posluchači, napište nám ji na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte přímo do studia, a to na číslo 221

0: prováděli správně, protože to hlavní gro toho cvičení je na tom majiteli. Nemá cenu jednou týdně a dost, ale určitě ten majitel s tím zvířetem musí cvičit pravidelně doma. Co se týká, říkám, je tam rozdíl jak po různých chirurgiích, tak prevence. Jo, takže určitě je to důležité.
1: Pravidelné a tedy pečlivé a svědomité cvičení se zvířetem, to je ten ideální scénář. Jsou ale i věci, které lidé naopak dělají špatně a mohou zvířeti uškodit nebo až ublížit?
0: Můžou, ale snažíme se to eliminovat, aby to tak nebylo. Takže pokud vyhledávají nějaké cenné rady na sociálních sítích anebo na internetu a cvičí si doma sami, aniž by měli nějakou průpravu, tak si myslím, že tomu zvířeti mohou spíš uškodit, než pomoct.
1: Říká fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová. Když mluvíme o pohybovém aparátu zvířete, co by měl každý chovatel vědět?
0: Pokud myslíte chovatele, třeba co mají chovatelskou stanici, tak ti se obvykle u svých plemen hlídají různé věci, které do svých chovů nechtějí pouštět. Zvířata se testují, ať už se jedná o dysplazie kyčlí, loktu, u některých se hlídají i spondylózy, páteře a tak dále. Tak majitelé klasických zvířat by prostě měli vědět, jak s tím zvířetem pracovat, jak s ním cvičit, jak ho protahovat, tak, aby mu neuškodili, jak jsme se již bavili.
1: Obrátím se teď s otázkou na vás, paní doktorko. Z vaší praxe, jaký vidíte rozdíl mezi zvířaty, která mají aktivní život a těmi, jak se hovorově říká, gaučovými?
2: Tak ono je to jako těžké, protože záleží, které plemena kam zařadíme. A samozřejmě u aktivních psů nebo u aktivních plemen psů, jako třeba border collie nebo nějaký pracovní psy ve smyslu německého ovčáka a podobně, tak to jsou psy, které vyžadují daleko více pohybu, je tam nějaký sport a samozřejmě potom mají třeba větší tendence ke sportovnímu zranění. Zatímco takový gaučák, jako je čivava, má taky svoje specifika, zase po ní nemůžeme chtít, aby uběhla 20 km, ale i tam samozřejmě můžou být zase pohybové potíže, které jsou dané tomu plemeni. Nemyslím si, že bychom řekli, že když je zvíře gaučák, tak má větší predispozice k tomu, aby špatně chodilo. Je to spíše vlastně celkově o tom, jaký je ten rozumný pohybový režim, v jaké je kondici, jestli není překrmené nebo naopak moc hubené.
1: Jak moc potom souvisí pohyb zvířete s jeho psychikou?
2: Souvisí tak, jak jsem vlastně říkala, pokud máme aktivního psa, který ho nezabavíme, protože je vlastně k tomu přizpůsoben a má to někde dané v sobě ve vínku a kdysi dávno, tak určitě se bude nudit a bude to mít dopad na jeho psychiku, nebude se chovat normálně, bude abnormální, může vykazovat i nějaké různé poruchy chování potom.
1: Říká v poradně s Českým rozhlasem Zlín veterinární lékařka Tereza Kosinová-Paušová, která je dnes mým hostem společně s fyzioterapeutkou zvířat Evou Přehnalovou. Zpět budeme za okamžik a připomínám, že své otázky nám můžete i nadále psát na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolat přímo do studia, a to na číslo 221 555 210.
3: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Pět minut po půl dvanácté posloucháte Český rozhlas Zlín. Fyzioterapie zvířat, prevence i rehabilitace. Témata, která v dnešní poradně probírám s fyzioterapeutkou Evou Přehnalovou a veterinářkou Terezou Kosinovou-Paušovou, které působí ve Zlíně. Co vás na téhle práci nejvíc naplňuje?
1: Když se potká supermajitel, který prostě dodržuje veškeré naše rady a vidíte ty i pomalými krůčky, ty pokroky dopředu a třeba když je zvíře ochrnuté a fakt naskočí, tak to je prostě bomba.
0: Je to ten největší pokrok, který zažíváte, že se to opravdu podaří i z naprosto ochrnutého zvířete, je možné, že se rozchodí?
1: Záleží podle toho, jakou má stanovenou diagnózu, jaká tam byla ta chirurgie většinou, že? A o tom, jak ten majitel dodržuje prostě to, co má a jak cvičí. A když se to podaří, tak je to super.
0: To jsou tedy pokroky, které ve své práci zažíváte. O jeden z nich se s námi tedy podělila fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová. Paní doktorko, kam se tenhle obor posouvá? Co nás ještě třeba čeká v budoucnu? Co ještě objevíme?
2: Tak já si myslím, co třeba už začíná být hodně ve světě, že se i rozděluje, tak jak v lidské fyzioterapii, rozděluje na vyloženě sportovní pacienty, sportovní fyzioterapie a potom u těch ostatních, co si myslím, že je určitě důležité a samozřejmě všechny nové pomůcky ke stanovení diagnostiky a tak dále.
0: Kdybyste měli dát jednu radu všem majitelům zvířat, kteří nás teď poslouchají, jaká by to byla?
2: Za mě jim naslouchat, doufat nebo věřit, co by oni chtěli a určitě nějakým způsobem netrápit, ať už nějakou chronickou bolestivostí nebo naším trošku egem.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín veterinářka Tereza Kosinová-Paušová. Na druhou stranu, toto je to, co bychom ideálně zvířatům měli dopřát, ale co byste nikdy nedoporučili, abychom doma dělali bez konzultace?
1: Tak určitě by asi lidi neměli podávat svým zvířatům humánní léky bez nějaké konzultace se svým ošetřujícím veterinárním lékařem. A někdy prostě méně je více.
0: Říká fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová v poradně s Českým rozhlasem Zlín.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tři minuty nás dělí od 11:45 a poradna s Českým rozhlasem Zlín se chýlí ke konci. Mými hosty dnes byly fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová a veterinární lékařka Tereza Kosinová-Paušová ze Zlínské rehabilitační ordinace Fyziopet. Děkujeme, že jste za námi dorazili a ať se vám daří. Naschledanou.
2: Já moc děkuji za pozvání a přeji posluchačům hezký den.
3: Naschledanou.
1: A já přidám informaci, že záznam našeho povídání pro vás bude jako vždy připraven na našem webu zlín.rozhlas.cz.
4: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
5: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
4: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
5: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
4: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
5: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
4: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
5: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
6: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byla písnička Nebe nad hlavou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a já vás pozvu k poslechu úterního dopoledního vysílání. Mými hosty budou herci, bratři Lukáš a Marek Příkazští a povídat si budeme nejen o divadelním festivalu Setkání stretnutí. Tak nezapomeňte poslouchat. Zítra po 11. hodině.
1: Český rozhlas Zlín.

Od pravého poledne nás dělí 7 minut. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Já už vám popřeji pohodové pondělní odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: Nová zubní ordinace v Buchlovicích. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj rozdělí více než 42 milionů korun na projekty, které mají zlepšit život na venkově. Hvězdy na zlínském chodníku slávy získají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Soud zamítl žalobu ex-ředitele České televize Součka. Dnes bude převážně oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Zlínský kraj letos podpoří 66 projektů zaměřených na rozvoj venkova. Mezi obce rozdělí více než 42 milionů korun. Peníze pomůžou například s obnovou veřejných prostranství, zasíťováním pozemků pro bydlení, výstavbou autobusových zastávek a parkovacích stání nebo úpravami kulturních domů. Dotace podpoří také přípravu projektových dokumentací pro rekonstrukce obecních budov či obecního bydlení. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
4: Program obnovy venkova pomáhá obcím dlouhodobě zlepšovat kvalitu života. Podporujeme projekty od úprav veřejných prostranství až po rozvoj bydlení, aby se obce mohly dál rozvíjet a zůstávaly atraktivním místem pro život i pro další generace.
3: Pořadatelé Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež zveřejnili, že letos hvězdu na chodníku slávy před velkým kinem ve Zlíně získá herečka Kristýna Badinková-Nováková, která stvárnila například Jindřišku ve filmu Pelíšky. Druhá hvězda bude patřit Martinu Písaříkovi. Ten odstartoval svou dráhu ve filmu Městem chodí Mikuláš a nyní patří k nejvytíženějším českým hercům a dabérům. Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
5: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
3: Zítra se taky výrazně ochladí, na horách může dokonce sněžit. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 1 stupněm Celsia, nejvyšší mezi 7 a 14 stupni. V noci na středu pak může také mrznout. Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl žalobu bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka na televizní radu. Domáhal se neplatnosti svého odvolání z funkce. Souček zvažuje, jestli se odvolá. Soud bude dnes posuzovat taky druhou Součkovu žalobu. Chce od televize doplatit odměnu za rok 2024 celkem více než 1,3 milionu korun.
2: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji hodně oblačnosti a na některých místech bude pršet. Postupně bude oblačnost přibývat a mohou se objevit přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 19 a 24 stupni a vítr povane mírný jižní až jihovýchodní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Osobní auto srazilo zvěř na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku u Tlumačova na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Jiřina Ostrá a Morava krásná zem. Přeji vám klidný poslech nejen tohoto pořadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Pěkný den, přátelé. Třeba zrovna nyní pěkné chvíle při Moravě krásné zemi. K poslechu vás tentokrát pozvali v Polce Libora Mikla a Dalibora Kozmíka Chlapci ze Zlína. Byla to přímo Fryštátská Javořina. No a kdo má svátek, jsou to svatavy. To jak u nás, tak na Slovensku. No a na Slovensku vlastně mají svátek Blaženy. Takže u nás svatavy, na Slovensku Blaženy. Přeji jen to dobré. No a další už nechám na vás. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Joška Černý.

0: Jožku Černého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a já už tady mám první telefonáty, tak nejprve se dovolala, jako první se dovolala paní Palečková z Veselí. Dobrý den.
1: Pěkný pondělní den vám v rozhlase a všem věrným posluchačům. Do dnešního narození nového rána se pro moje milá sestřenice Helenka Michalíková z Mělokoště. Chtěla bych jí prostřednictvím vašeho rozhlasu popřát a poslat pěknou písničku. Milá Helenko, já ti přeji krásným narozeninám, hlavně hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásku svých blízkých, pohodu, vždy dobrou náladu, při požehnání a ochranu Panny Marie do dalších dlouhých let. Ať se ještě dlouho setkáváme a můžeme si popovídat o svých radostech, ale i starostech. To a ještě mnohem víc ze srdce přeji Palečkovi s celou rodinou. Mm-hmm. Vám, paní Ostrá, moc děkuji.
0: Nemáte
1: za pěknou písničku. A zase někdy naslyšenou.
0: A někdy naslyšenou, paní Palečková. Tak a je připravena v Načeraticích u telefonu paní Jarmila. Dobrý den.
2: Dobrý den vám v rozhlase i všem posluchačům. Dnes 11. května má narozeniny pan Jirka Dolejší ze Slupu. Chtěli bychom mu od vás písničku a popřát mu hlavně hodně zdravíčka do dalších let, také štěstí a lásky od manželky Jany, od svých tří dětí s rodinami. A pusu posílají 4 pravnoučátka. Připojí se tak Jarmila a Jaromír a Jan Dolejší z Načeratic. Vám moc děkuji, paní Ostrá, a někdy nashledanou.
0: A někdy nashledanou. No a písnička přání i pro milého tatínka, dědečka, pradědečka, pana Josefa Vyorala z Hluku, který se dnes 11. května dožívá úctyhodných 93 let. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. No a tomu přeje celá rodina. Písničkou pak potěší Hanačka z Brestu.

0: Tak to byla polka Antonína Perničky v podání Hanačky z Břestu Potěšíš písničkou. No a já věřím, že písnička skutečně potěšila, no ale mám tady další přání. Prosím, zahrejte mamince k svátku matek a také k jejímu dnešnímu svátku. Maminka Svatava Šeďová je naše nejhodnější maminka a babička. Posíláme velikou pusu. Dcera Jaroslava, vnučky Danielka a Michalka a pravnučka Karolinka. No, včera měli svátek maminky. O maminkách se říká, že máma rozumí i tomu, co jí děti neřeknou. No a domov je tam, kde je máma. A pro všechny ty maminky, které měly včera svátek, nejenom velké poděkování, ale také růže pro maminku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: No, já jsem tento valčík Milana nedůchala. Věnovala všem těm milým maminkám, všem, na které se třeba zítra včera nedostalo, takže dnes mají od nás od rozhlasáku tuto krásnou písničku. Je to hudební dárek Růže pro maminku. No, ale už jsou připraveni další milí posluchači. Tak nejprve mezi nás zvu paní Zdenku z Jalubí. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku Alence Janoškové z Nedachlebic, která včera oslavila 75. narozeniny, a ještě Marie Korvasová z Jalubí, také minulý týden oslavila stejné výročí jak Alenka. A v sobotu 9. měl narozeniny manžel naší vnučky Pavel Novotný z Jalubí. Všetkým bych chtěla popřát hlavně hodně zdraví, protože všetci to potřebujeme. Hodně zdraví, lásky, štěstí, boží požehnání a pohodu. A aby se měli dobře všetci. Mm-hmm. Děkuju vám moc.
0: Prosím,
1: a nashledanou.
0: Nashledanou. Pane Karle Jeřábku, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, paní Ostrá. Já bych chtěl poslat dvě takové přání. Jedno do Znojma, včerejší mení nám paní Blaženě Březinové a její mamince, paní Blaženě Pořízkové, trošku bojuje ze zdravím, takže do Znojma všem Blaženám. A z italského pobřeží zdravím do Brna. Tento týden má narozeniny dlouholetý rozhlasový pracovník, přes 50 let. Několikanásobný ředitel Jaromír Ostrý, magistr Jaromír Ostrý. Takže Jaromír Ostrému za tu jeho vtipnost na těch besedách a tak dál. A do Znojma těm Blaženám zahrajte pěknou písničku.
0: No tak to jste hodný, Jaromírovi to samozřejmě vyřídím, pane Karle, a užívejte si i nadále toho krásného života. Tak přesně jo. Tak, jak vy to
2: díky
0: umíte. Nashledanou. Včera se významného životního jubilea dožil zasloužilý lesník, vášnivý myslivec, rybář a především znalec a milovník vína, pan inženýr Martin Andrýsek z Hroznové Lhoty. A přání, nechti lesy rostou a vínečko stále chutná. To ti ze srdca přeju spolupracovníci a kamarádi. No a Moravěnka pak přidává pěknou písničku.

0: Tak to byla polka Vladimíra Fefra a Miloně Čepelky, víno, vínko, vínečko. No a teď už si poslechneme paní Ludmilu z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký slunný den, já trošku přihánka, ale teď už zase neprší, ale včera měli svátek maminky, já už ten maminku nemám, můžu jenom vzpomínat, ale chtěla bych, aby písnička potěšila Biskupicích milou tetičku, paní Marii Ventovou, která se mi byla naštívit, a ještě je v Jevišovicích domově důchodců maminka švagrové, paní Olga Mandátová. Tak všem maminkám posílám písničku, jak do domovu a všem posluchačům a můžou si u toho třeba i zaspívat, když budou chtít. Děkuji a hezký den.
0: No, za chvíličku si uděláme takový větší výlet, paní Ludmilo, takže doufám, že paní Olga a ta tetička Maria a další, které jste jmenovala, nebudou mít radost, že už si pomaličku mohou balit.
1: Kdo jim nezahrál zkrátka. Dobře,
0: tak
1: děkuji.
0: Vy jste vše napravila, naschledanou a teď už pan Šebesta. Dobrý den.
2: Já vás zdravím do rádia i všechny posluchače. Já bych chtěl nechat zahrát ke včerejšímu svátku Květy matek Alžbětě Šebestové ke zrnouce od syna Petra, dcery Alžběty a dcery Lenky, jenom tak pro Petěšek.
0: Tak ano,
2: pro vás
0: a také...
2: a všechny posluchače.
0: To jste hodný a také maminkám velké poděkování, že jo, pošleme pane Šebesto, co by byl svět bez těch hodných maminek.
2: Tak
0: jo.
2: Bez maminek, přesně.
0: Tak,
2: nashledanou.
0: A už přání pro pana Vojtěcha Vladana Drgu z Nevšové, který slaví dnes narozeniny. Milý Vojtěchu, dnes slavíš svůj velký den a proto ti chceme z celého srdce popřát všechno nejlepší k narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a lásky, která tě bude provázet na každém kroku. Ať se ti v životě daří, ať máš sílu plnit si své sny a ať tě nikdy neopustí dobrá nálada a úsměv na tváři. Ať je každý tvůj den naplněný pohodou, smíchem a krásnými zážitky, na které budeš rád vzpomínat. Ať máš vždy kolem sebe ty správné lidi, kteří tě podpoří, rozesmějí a budou stát při tobě v dobrém i zlém. S láskou na tebe myslí a všechno nejlepší ti přejí mamka s taťkou, babičky, sourozenci s rodinami, rodiny Rakova, Boráňova, Hrbáčkova a Fojtů a Saška. Oliverek a Eliška posílají svému milovanému kmocháčkovi velikánskou pusu a spoustu obětí. Užij si svůj den naplno a oslav ho tak, jak má být. A tady s přáním pěkného dne všem v tomto krásném pořadu a všem posluchačům. Posíláme pěknou písničku do Vyškova našemu milovanému synovi, panu inženýrovi Štefanovi Podolanovi k jeho dnešním 42. narozeninám. Štefi, přejeme ti pevné zdraví, velký kopec radosti, horu lásky bez zlosti. Přejeme ti jen to nejlepší, co můžeme přát. Boží požehná, hodně štěstí a stálý optimismus, spokojenost v životě i v práci. S láskou blahopřejí rodiče, milovaná dcerka Natálka, přítelkyně Petra s Adriankou, babička Charouzovi, Kudličkovi, Podolanovi, Kuciakovi, Frolovi a

Žabčíkovi. No a jak už jsem říkala, přátelé, nyní si uděláme takový výlet a bude to výlet na Šumavu a zve vás tam malá muzika na uše Pepíka.

0: No ano, v té krásné Šumavě určitě mnozí z vás tu krásnou Šumavu navštívili a někteří se tam třeba chystají toto léto. No ale my se chystáme vzít další telefonáty, respektive já už jsem si je vzala, takže mám tady další telefonát z Veselí. Napřed volala, myslím, tuším, paní Palečková to byla, ovšem teď je to paní Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych vás moc prosila o písničku pro paní Helenku Michalíkovou z Milokošťa, která dneska slaví svoje krásné narozeniny. Já jí přeju hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, klidu, ale hlavně to zdraví. Nech se má dobře a nech je spokojená. Nech ji mají všetci rádi, ona je velice hodná děvčica.
0: No určitě ji mají paní Zajíčková rádi všichni, protože Helenka ta už právě obdržela jednu písničku jako hudební dárek, protože už ji přála právě zmiňovaná paní Palečková. A teď to byla paní Zajíčková z Veselí a bude další písnička pro Helenku. Tak nashledanou.
1: Děkuji vám pěkně, nashledanou.
0: No a teď už paní Marie Spolešovic, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych prosila písničku dnešním narozeninám pro otce Josefa Konečného do Chropině a ve středu bude v Lipníku nad Bečvou slavit své narozeniny otec Vít Hlavica. Přeji mi všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a darí Ducha Svatého. To jim přeji Stojákovi a Haplovi. Děkuji moc.
0: Prosím, prosím, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a dnes 11. května se dožívá milý bývalý vedoucí kontroly pan František Šrůdka z Bohuslavic u Kyjova významného životního jubilea, a to 90 let. Do dalších let mu přeje hlavně hodně zdraví kolektiv kontrolorek podniku Narek z Bučovice. Stále vzpomínáme na společně strávená léta. No a pozdrav i pro pana Stanislava Melichara z Nového Města na Moravě, který v pátek 7. května oslavil jmeniny. Jeho svátku mu přejeme co nejmíň poruch, plnou náruč štěstí a ať mu život šlape tak dobře jako ty motory, které opravuje. No a když něco zaskřípe, tak jenom brzdy někde před hospodou. No a tohle je písnička jenom pro tebe, blahopřeje celá rodina. No tak určitě se milý pan Stanislav Melichar o tu písničku podělí i s ostatními milými posluchači.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla písnička podání žadobňáku, byla to polka Miroslava Procházky a Stanislava Pěnčíka, Naléla mě milá vína. No a já tady mám další telefonáty, tak nejprve dám přednost dámě a je to paní Šeďová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zdra, chtěla bych poděkovat dceři za krásnou písničku, že mě popřáli a přeji také své dceři Jaroslavě k dnešním narozeninám. Tak Jaroslavě vy... synové.
0: Ano, tak vy to máte všechno tak pohromadě, paní Šeďová.
1: Svátek, když má, tak to mám zase já narozeniny. My to máme spolem všechno.
0: No to je úžasné. A včera byl ten svátek maminek, že den paní matek, Šeďová, ano, den matek. No ano. Tak krásně. No
1: to
0: tak krásně
1: to
0: vyšlo.
1: Syna, snachu a...
0: Užila jste si to prostě. Přišli ano, vám poděkovat, ano. Tak jako každá maminka si zaslouží ano. Velké ano. Poděkování. Tak jo, paní Šeďová, já přeji všechno dobré.
1: Nashledanou.
0: A teď už pan Růžička. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Bych prosil o zahrátí písničky své manželce k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a tak dále.
0: No a předpokládám, že manželka se jmenuje Růžičková.
2: Růžičková Františka.
0: Františka.
2: Poslouchá denně od rána do večera.
0: Tak já zdravím tuto naši opravdu věrnou posluchačku, paní no. Františku Růžičkovou. No písnička to bude krásná. Dobře jste si vybral čas, pane Růžičko. Nashledanou.
2: Děkuji.
0: Nashledanou. No a milá slova patří i prababičce paní Daně Otevřelové z Hulína Družby k jejím narozeninám, které slaví. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať kolena tolik nebolí. To přejí chlapi Svobodovi z Babic, Tadeáš a Mikuláš. Máme tě rádi, babi. No a dodatečné přání patří, je tady i pro prababičku paní Marii Stejskalovou ze Slavičína, která v sobotu 9. května oslavila 83. narozeniny. Naše milá prababičko, netřeba moře slov, netřeba řeky vět, úmysl prozradí i malý skromný květ. Jedno dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Krásné narozeniny. Buď hlavně pořád zdravá a usměvavá, jako si. To ti ze srdce přejí Maty, Elenka a Samík. A teď už ta krásná písnička, hrát bude Stříbrňanka.

No, krásná písnička Zdeňka Baťky dozněla, já už se zaměřím na studiové maily. Dnes má narozeniny pan Ladislav Kočajnar z Bíle v Beskydech. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a božího požehnání přejí rodina a přátelé z Dambořic. Další. Dnešní den slaví narozeniny můj milovaný manžel a tatínek našich dětiček, pan Roman Macko z Vlčnova. Milovaný můj Románku, vím, že ti to moc často neříkám, ale si to nejlepší, co mě v životě potkalo. Děkuji ti, že jsi oporou naší rodiny a plníš nám vše, co nám na našich očích vidíš. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči a trpělivost, kterou nám dáváš. Život s tebou je dobrodružství a láska. A proto ti děkuji za to, jaký jsi táta pro naše dětičky a jaký jsi manžel pro mě. Moc si toho vážíme a moc tě milujeme. Buď nám stále na blízku a buď zdravý, šťastný, plný elánu a optimismu. To vše ze srdce ti z celého srdíčka přejí tvoje manželka Tereza a tvoje dětičky Natálka, Románek, Valentínka a Krištůfek. Další je tady písnička pro spolupracovnici paní Zdeňku Masarykovou, nebo Masarykovou z Březové, která v neděli 10. května oslavila narozeniny. Milá oslavenkyně, z celého srdce ti přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a boží požehnání. A kdo? Švadlenky z Moravské Ústředny. Tak to bylo přání pro paní Zdeňku Masarykovou. A ještě tady mám. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku k dnešním 80. narozeninám našemu dědovi Františkovi Turečkovi z Březí u Mikulova. Všechno nejlepší, hodně zdraví a rodinné pohody přejí za celou rodinu vnoučata Nela, Adéla a Zbyněk. A ještě úplně poslední tady. Takže dobrý den, oblahopřání s písničkou, prosím, pro Vladimíra Hodulíka z Čejkovic u Znojma k jeho narozeninám. Přejeme mu do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a božího požehnání. S pozdravem Jana, Tonda a Toník z Brna. No a už je čas opravdu na nějakou pěknou písničku, takže už vidím, že jedu Chlapci z Vinohradů.

To byla písnička Jaromíra Hejla v podání Vlkošáku. No já jsem sice říkala poslední přání, ale ještě tady mám vlastně jedno. Chtěl bych popřát ke třetím narozeninám holčičce Anice Kníbelové nebo Kníblové z Frenštátu pod Radhoštěm. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání. No a to přeje strýc Luka. Tak já doufám, že Anitka poslouchá, že se jí bude líbit i písnička Vy chlapci z Moravy. Vy.

Tak to byla polka Blahoslava Smišovského a Václava Babuly, hrála Mistříňanka. No a tak jako každé pondělí, tak i dnes 11. května vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání, kam do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně, kdy od 17 do 21 hodin. No ale teď je 12 hodin 57 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Vysílání, naše vysílání však pokračuje. No a já se na vás těším krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr Boršičanka Antonína Koníčka, už zní orchestrální skladba Zdeňka Gurského a je to Melancholie.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Meteorologové vydali pro Zlínský kraj výstrahu na silné bouřky. Zastupitelé v Kroměříži rozhodli, že nevyužívaných domů se bude týkat vyšší daň z nemovitosti. Univerzitám v Česku se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Dnes bude převážně oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Část Zlínského kraje zasáhnou dnes odpoledne a v noci na úterý silné bouře. Hrozí zatopení podchodů či sklepů a rozvodnění malých toků. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav a platí pro oblasti Bystřice pod Hostýnem, Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín a Zlín. Celkem naprší 20 až 50 mm. Radnice v Kroměříži bojuje proti nevyužitým a chátrajícím budovám v centru města. Vyměřila proto pro příští rok nejvyšší možnou daň z nemovitosti 4 domům, o které se jejich majitelé nestarají. Tuto možnost vedení města využilo už po druhé. Letos ještě do této kategorie spadalo 8 nemovitostí. Podle místostarosty Jana Hebnara z ODS ale 4 majitelé začali neutěšený stav svých nemovitostí řešit a proto u nich město daň s nejvyšším koeficientem 5 zrušilo.
3: Stále na tom seznamu zůstávají 4 nemovitosti. Je to například pivovar na Kopečku, je to například hotel Hana, je to například budova Elmatermu. Tyto budovy stále chátrají, stále se tam vyskytují hlodavci, stále se tam vyskytují různé sociálně negativní jevy a tak dál. Čili ty na tom seznamu zůstávají.
1: Českým vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Rezort chtěl nalákat víc uchazečů, hlavně na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet a nesplnění plánu vysvětlují nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními možnostmi.
2: Sport.
1: Fotbalové Slavii nehrozí odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. V případě kontumace nedohraného utkání ve prospěch Sparty se jí pouze nepřičtou body za výhru 3-2. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
4: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slavii, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů. Takže z tohoto pohledu je to odebrání bodů.
1: Kromě kontumace utkání hrozí Slavii uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. O trestech rozhodne ligová disciplinární komise zítra.
2: Počasí.
1: Během dneška bude v našem regionu hodně oblačnosti a na některých místech bude pršet. Postupně bude oblačnost přibývat a mohou se objevit přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 19 a 24 stupni a vítr povane mírný jižní až jihovýchodní. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nehoda dvou osobních aut se stala na Přerovské ulici v Holešově na Kroměřížsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad Alex a host.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Hezký den.
2: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června a díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku, takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Sex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduji a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřovat UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je jak na zaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 3,5 stupňa Celzia.
1: Pan Petr Hruška nás připravil pro nejbližší dny na počasí, přidal i zajímavost z historie. Za všechno děkujeme, přeji hezký nejen ten dnešní den, co z něj zbývá, ale i celý týden. Naslyšenou.
0: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
1: Příběh dynastie Baťů i v 21. století dokáže zaujmout, to je bez debaty. Rod Baťů začal psát svou podnikatelskou historii roku 1894, kdy sourozenci Tomáš, Antonín a Anna založili ve Zlíně malou ševcovskou dílnu. Z ní se během několika desetiletí stal moderní průmyslový koncern, který značně ovlivnil podobu města i život jeho obyvatel. Prostřednictvím našeho seriálu jsme postupně poodhalili něco ze života každého z nich, kam ale osud zavál žijící potomky Tomáše Bati. Tak to se dozvíte v dalším díle cyklu Rodáci známí neznámí. Už po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš, že to smysl dává, když se probíráš.

0: Tomáš Baťa byl mimořádně inovativním podnikatelem a i dnes, 150 let od jeho narození, je stále pro mnohé velkou inspirací. V našem cyklu Rodáci známí neznámí jsme nahlédli do života nejenom tohoto slavného muže, ale i mnohých členů rodiny Baťů. Kde jsou dnes potomci této slavné dynastie? Dozvíte se z vysílání Českého rozhlasu Zlín právě teď.
1: Rodáci známí.

0: Neznámý.
1: Baťovi. Jméno, které dnes zní jako synonymum odvahy, inovace a neúnavné práce. Příběh členů této rodiny není jen o botách, je o vizích. O městech, která vyrostla z ničeho. O lidech, kteří věřili, že poctivost a řád mohou změnit svět. A také o ceně, kterou za to museli zaplatit. Kdo dnes ze slavného obuvnického rodu ještě žije? A kam je osud zavál?
2: Pokud se dneska díváme na ten rod Baťů, tak pochopitelně ten už nám jako poměrně silně se rozkošatil. V podstatě nikdo z těch hlavních líní dnes není už spojený se Zlínem, dává to smysl.
1: Přibližuje zlínský soudce a odborník na Baťovu rodinu David Kolumber. Rodina Tomáše Baťí juniora, nebo také Tomíka, jak mu ostatní říkali, žije v Kanadě a ve Švýcarsku.
2: Tato větev se podílela na fungování té Baťovy obuvnické organizace, ze spojení s tím Zlínem, takže ten odkaz tady je dán.
1: Nevlastní bratr Tomáše Baťi, Jan Antonín, našel nový domov v Brazílii. Po jeho smrti pokračoval v jeho odkazu syn Jan Tomáš. A to nejenom v podnikání, ale také v soudních sporech mezi jeho otcem a Tomíkem. Pokračuje David Kolumber.
2: On pak umřel tragicky v 70. letech při dopravní nehodě a jeho vdova se poté úplně nepohodla se zbytkem té rodiny, takže tam vznikla určitá tenze a konflikt.
1: Potomci Baťů čas od času zavítají do Zlína.
2: Dolores, vnučka Jana Baťi, John Nash, vnuk. On, když Jan Antonín Baťa dostal řád Bílého lva, on ho přebíral a ten John Nash nezapře to, že to je potomek Jana Baťi, protože když se na ně podíváte, tak to je skutečně jako Jan Antonín Baťa.
1: Nabízí se otázka, zda se uklidnily spory o majetek, které mezi Tomíkem a jeho strýcem Janem Antonínem trvaly po celá desetiletí.
2: Oni jako v zásadě působí dojmem, že asi se ty vztahy jakoby minimálně klidnili, ale pořád si myslím, že tam asi něco bude jako nějaká pachuť těch událostí jako těch 40. a 60. let.
1: Rezonuje v 21. století ve světě jméno Baťa.
2: Když jsme s manželkou byli na dovolené na Maledivách, čekal jsem na jídlo a teď ten kuchař tam dělal nějaké to maso a teď se mě ptá, odkud jsme. A já říkám z České republiky a on jako dobré. A já říkám, a vy jste odkud? A on říká z Indie. Aby ta řeč nestala, já říkám, já jsem v Indii nikdy nebyl, ale vím, že tam je jako Batanagar. A on říká, jo, ano, jako Baťa, to je nejvýznamnější jako indický podnikatel. A já říkám, to není jako indický podnikatel, jo, já jsem jako z České republiky, já jsem ze Zlína a ten Baťa byl prostě ze Zlína. A on říká, ne, sire, to se nezlobte, Baťa, on je Ind, jo, takže je vidět, že si ho adoptovali i jako někde jinde.
1: Vzpomíná se smíchem David Kolumber. Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
3: A tím se uzavřel náš seriál o rodu Baťů. Všechny díly najdete také na našem webu zlín.rozhlas.cz, tak se k ním můžete vrátit. A víte, kde u nás najdete vodní tunel? Tak právě to se dozvíte už za chvíli z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Český rozhlas Zlín,

0: Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Věřím, že i díky její písni se cítíte šťastnější. A někdo považuje za štěstí, když může vstřebávat nové informace. Tak pár jich teď budeme pro vás mít. Pro někoho může být takový tunel plný vody noční můrou, ale pro někoho znamená netradiční vodácký zážitek. Právě vodním tunelům se bude dnes věnovat Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Před minutou bylo 3:15 v pondělí 11. května. Několik minut chybělo k tomu, abychom v pravidelném pondělním souhrnu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín o dění v první fotbalové lize mluvili o titulu Pražské Slávie. Místo toho se ale hlavním tématem stalo řádění fanoušků tohoto klubu. A vy o něm víc uslyšíte i za chviličku v našem vysílání.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: pravidelném pondělním souhrnu víkendového dění v první fotbalové lize jsme už řešili různá témata ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď je tu jedno nové a nepříjemné. Mluvíme o tom, že fanoušci vtrhli na hřiště a předčasně tím ukončili zápas. Nejspíš i vy jste už slyšeli třeba právě z našeho vysílání o tom, že se to stalo pár minut před koncem pražského derby, ve kterém domácí Slavia vedla nad Spartou 3-2. A kdyby vedení udržela, mohla začít slavit titul.
1: Stovky fanoušků fotbalové Slavie Praha vtrhly na hřiště asi 3 minuty před koncem zápasu se Spartou. Část z těchto lidí pak běžela pod sektor hostí a pálila do něj pyrotechnikou. Někteří jedinci fyzicky napadli hráče Sparty. Fotbalisté se ukryli do kabin a hosté pak odmítli nastoupit k dohrání zápasu. Takto reagoval předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
2: Je to pro nás těžká situace. Nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři. Tohle se prostě nemělo stát.
1: Tvrdík počítá s tím, že zápas bude kontumovaný ve prospěch Sparty. To by znamenalo, že 3 kola před koncem nadstavby se náskok Slavie na městského rivala stenčí na 5 bodů.
2: Já bych to nerad předjímal nebo přivolával, ale umím si představit, že takovéto rozhodnutí může padnout a že jsme si boj o titul extrémním způsobem zkomplikovali.
1: Disciplinární komise rozhodne o trestech už v úterý. V týdnu se totiž hraje vložené kolo. Pokračuje předseda komise Jiří Macner.
3: I veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Některé možné tresty už dopředu vyřešila sama Slavia. Do odvolání uzavřela tribunu Sever, ze které naběhli lidé na hřiště, a z kádru vyřadila útočníka Tomáše Chorého se záložníkem Davidem Douděrou. Oba v zápase se Spartou dostali červené karty a nešlo o první exces.
2: Takovéto věci my prostě nebudeme tolerovat. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
1: Vzkazuje šéf Slavie Tvrdík. Zbývající duely druhého kola nadstavby se dohrály. Ve skupině o titul porazila Plzeň Liberec 2-0 a Jablonec remizoval s Hradcem Králové 1-1. Ve střední skupině o umístění jde dál Olomouc, která sice doma prohrála 0-2 s Bohemians Praha. Díky náskoku z prvního zápasu ale dovedla zápas do prodloužení a v něm vstřelila rozhodující gól. Postoupila taky Karviná po výhře 3-1 v prodloužení v Pardubicích. Za domácí nastoupil záložník Kamil Vacek, který odehrál poslední zápas kariéry. V této sezóně už nastupoval sporadicky.
4: Jak se ten zápas blížil, tak spíš se mi všechno promítalo v hlavě a když ten zápas začal, tak jsem si fakt myslel, že to bude hodně těžký, ale pak postupem toho času, tak jsem se cítil na hřišti docela dobře a jsem rád, že jsem tam neudělal nějakou ostudu.
1: Ve skupině o udržení remizoval už zachráněný Zlín v Mladé Boleslavi 1-1. Slovácko se oddálilo přímému sestupu výhrou 1-0 na hřišti Dukly Praha a v nejhorší situaci zůstal po prohře 1-2 v Teplicích Baník Ostrava. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Dělníci dnes opravují most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti. Horní Bečva na Vsetínsku rozšiřuje vodovod. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Dnes bude převážně oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Provoz na jediné spojnici mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem komplikují částečné uzavírky. Stavbaři totiž na mostu Jana Antonína Bati brousí a čistí dilatační závěry a dělají také definitivní dopravní značení. To nahradí dočasný nástřik, vysvětluje projektový manažer společnosti Skanska Michal Kunc.
4: Ta technologie, to jsme viděli už dopředu, neumožňuje prostě aplikaci té bílé barvy na čerstvý asfalt. Proto se dává pouze dočasná a pak se nahrazuje po určité době plastem. To znamená, to je barva z příměsí plastu, která je taková reflexní, má větší odrazivost a větší životnost.
3: Provoz je zachovaný v obou směrech, vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Horní Bečva pokračuje ve výstavbě kanalizačních stok u vodovodních řadů. Práce se dělají druhým rokem, a to aktuálně v lokalitách u Adamů, v Bučkově a v Hlubokém. V plánu je i vodovodní řad u Sachovy Studánky. Zájem obyvatel o připojení k obecnímu vodovodu v posledních letech roste. Ne všude, ale podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta nová infrastruktura dává smysl.
5: Je celkem ze strany lidí zájem, aby byli napojeni na obecní vodovod, a my se snažíme vyhovět. Proto máme přijatý i jakýsi dokument programový, kde dotujeme občanům vrty, aby vlastně jsme nemuseli vynakládat mnohem větší prostředky na vybudování těchto stok k jednomu, dvěma nemovitostem.
3: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek. Zhruba 10x týdně se s tím setkává třeba společnost Allwyn nebo Fortuna. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu například neověřují věk hráčů nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu.
2: Počasí.
3: Během dneška bude v našem regionu hodně oblačnosti a na některých místech bude také pršet. V průběhu odpoledne se pak občas může ukázat i slunce, postupně bude ale oblačnost opět přibývat a mohou se objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 19 až 24 stupňů a vítr povane mírný jižní až jihovýchodní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nehoda autobusu a nákladního vozidla komplikuje provoz na Štefánikově ulici ve Zlíně. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín navazuje druhá hodina. Dobrého odpoledne s Pavlem Vackem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Kde posloucháte? Krátce po 15. hodině Český rozhlas Zlín. Pokud je to v našem kraji, tak ať je to kdekoliv, můžu s klidným srdcem říct, že je tam určitě krásně. protože právě takový je celý náš region. Svědčí o tom i to, že se Zlínský kraj těší velkému zájmu turistů. Kolik lidí do kraje v letošním prvním čtvrtletí přijelo a odkud byli, to uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. A že to na východě Moravy žije a je v něm neustále co dělat, o tom se můžete přesvědčit kolem 3:45, a to v našem výběru zajímavých akcí, který vám nabídneme. No a o tom, že má náš kraj bohatou a krásnou historii, se můžete pak následně také přesvědčit v našem cyklu Kořeny, ve kterém se budeme dnes věnovat sklářství. Jsme hrdí na náš region, žijeme v něm s vámi a jsme rádi, že posloucháte. Jsme Český rozhlas Zlín a přejeme vám dobré pondělní odpoledne.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín je tu s vámi a zjišťuje, co se v našem krásném regionu děje, a zjistil, opět potvrdil si také, že je krásný náš region. Nejnovější data Českého statistického úřadu ukazují, že se cestovnímu ruchu ve Zlínském kraji během prvních tří měsíců letošního roku dařilo. I to potvrzuje, co jsem řekl dříve. Výrazným trendem je především návrat zahraničních turistů. Podrobnosti k tomu teď probereme ve studiu Českého rozhlasu Zlín s redaktorkou Michaelou Kočendovou, které přejí dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Když se podíváme na nejaktuálnější data od statistiků, jaký trend z nich vyčteme, Míšo?
1: Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím je snad zřejmé, že ubytovaných hostů v kraji přibylo. Zatím se jich v regionu ubytovalo více než 135 tisíc, což je téměř o 3,5% více než ve stejném období loni. Počty domácích turistů rostou spíše pozvolna. Oproti tomu u cizinců vidíme výraznější nárůst.
0: Tak když už jsme zmínili ty cizince, ze kterých zemí lidé nejčastěji přijíždějí do našeho kraje?
1: Většina zahraničních hostů přijíždí do regionu ze sousedních států. Nejvíce, bezmála 9300, jich přijelo ze Slovenska. Následují Poláci, kterých v kraji bylo téměř 3000. Větší zastoupení měli také Němci, Ukrajinci nebo Rakušané.
0: Tráví lidé v kraji více času nebo upřednostňují kratší pobyty?
1: U domácích hostů je patrné, že počet nocí strávených v ubytovacích zařízení zůstává podobný jako loni. Častěji tedy volí kratší pobyty. Zatímco u cizinců je situace opačná. Ti preferují delší pobyty.
0: To je vlastně i celkem logické. Jak si Zlínský kraj v této oblasti vede v porovnání s ostatními regiony? I to by mohlo být zajímavé.
1: V celorepublikovém srovnání vede Praha, kde v prvním čtvrtletí letošního roku přenocovalo téměř 1 600 000 lidí. Zlínský kraj se v republikovém srovnání řadí mezi méně navštěvované regiony. Nižší návštěvnost ukazují Ústecký a Pardubický kraj nebo Vysočina.
0: Aktuální data Českého statistického úřadu týkající se turismu ve Zlínském kraji jsme probrali s redaktorkou Michaelou Kočendovou. Děkujeme za ně a budeme se dál toulat naším krajem a kochat se.
1: Naslyšenou.
0: Ale za chviličku vám také nabídneme pozvánky k tomu, jak můžete v našem kraji příjemně využít volný čas. Počkejte si.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Ano, hudba vládne světem i v Českém rozhlase Zlín, ale nejenom ta. Vy se můžete zabavit při různých příležitostech, pár z nich teď rozestřeme v našem vysílání. Ode dneška například můžete navštívit výstavu v obchodním domě ve Zlíně. Výstava s názvem Normální je pomáhat bude prezentovat činnosti nevládních organizací Zlínského kraje a bude se snažit zviditelnit dobrovolnictví a různé občanské společnosti. Na výstavě se formou panelu bude prezentovat také Family a Senior Point Zlín, který ve spolupráci se Zlínským jarem tuto akci pořádá. Výstava bude přístupná zdarma v obchodním domě Zlín, a to až do 24. května. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dnes pořádá večer věnovaný románu Město duchů a jeho autorovi, jímž je Kevin Chen. Jeho úspěšná a oceněná kniha propojuje realitu s fantaskními prvky, otevírá témata rodiny, paměti, identity i návratu. Možná jste četli, znáte, citlivě si hraje i s lehkou dávkou ironie, určitě zábavná četba. Součástí večera bude autorské čtení i tlumočená debata o vzniku knihy, inspiraci a otázkách, které příběh vyvolává. Přednáška se koná už od 17 hodin ve druhém podlaží budovy 15 ve Zlínském Baťovském areálu. A pozvu vás i na zajímavé akce, které se konají v dalších dnech tohoto týdne, ať si můžete udělat plán. Zítra se v Kroměříži koná takzvaný Adraběh, což je tradiční benefiční akce na podporu lidí v nouzi doma i v zahraničí. Adraběh začíná v úterý po 16. hodině v Podzámecké zahradě v Kroměříži. A podíváme se až na konec týdne. V sobotu můžete zajít například do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, kde už po 17. představují lidové stavby, tentokrát inspirované tradicemi Luhačovického zálesí. V Lomu Kurovice na Kroměřížsku na sobotu chystají také festival pro čolka, což je taková zábavná i poučná celodenní akce pro celou rodinu. A v Kroměříži se v neděli koná Hanácký den. Akce je pořádána na podporu hanáckého folklóru ve městě i jeho okolí, a to formou prezentací souborů, krojů, zvyků a regionální gastronomie. Určitě úžasné, tak pakliže máte chuť, navštivte a pobavte se i u dobré muziky. Dobrou muziku nabízíme i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď se o ní například postará Petr Rezek. Ještě připomenu, že kdybyste chtěli víc kulturních tipů, podívejte se i na náš web zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: křehká krása skla, ozvláštněná matnými ploškami, které vytváří jemné dekory květů i moderních tvarů. I tak by se daly popsat sklenice či skleněné tabulky, které vznikají pod rukama Pavla Horáka, brusiče, který se specializuje na takzvanou techniku matného brusu. Do jeho historické brusírny se do Karelinky na Valašsku vydala s mikrofonem také naše redaktorka Markéta Macháčková. Reportáž Českého rozhlasu Zlín z cyklu Kořeny vám odvysíláme už za chviličku.
1: Ve Zlíně začíná už 30. ročník divadelního festivalu Setkání stretnutě. A právě díky tomu se jedno výjimečné setkání uskuteční i u nás na vlnách Českého rozhlasu Zlín. V úterý dopoledne za mnou dorazí Lukáš a Marek Příkazští, bratři, kteří svůj život zasvětili herectví. Nejen o divadle si budeme povídat už 12. května. Na setkání s bratry Příkazskými i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Stojím v dešti,

0: To byl Jiří Schellinger ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, necelé 3 minutky před 3:15. Pojďte se s námi dál procházet naším krajem a kochat se. Uprostřed města Karolinka na Vsetínsku se například nachází dřevěná budova historické brusírny skla Pavla Horáka a jeho bratra Tomáše. Od malička v této dílně pozorovali svého otce, jak brousí, vymýšlí si své vlastní vzory, inspirované například květenou na Valašských Lukách, a teď v řemeslu právě tady pokračují. V Karolince natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Teoreticky jsem musel použít ve své práci všechny technologie, to znamená, opravoval jsem starožitné skla, dělal jsem velké plastiky pro umělce, opravovali jsme benátské zrcadla, to znamená brousit do tablového skla, pak se dál stříbřilo, sochařství ze skla. Vlastně já jsem z toho broušení jak kdyby vyzkoušel všechno.
3: V historické brusírně skla, zároveň prodejně a sklenářství v Karolince na Vsetínsku, si povídám s brusičem Pavlem Horákem. Podnik, který převzal po svém otci, teď provozuje spolu s bratrem Tomášem.
2: Já jsem takzvaný krajánek, který hned po revoluci odešel do Prahy, brousil několik roků v X studiích, brousili jsme plastiky, opravovali jsme starožitnosti, brousili jsme moderní věci pro umělce, pak jsem se dostal do Ameriky na 3 roky. No a když jsem se vrátil vlastně tady do dílnice, měl táta, začal jsem mu pomáhat, když jsem se vrátil, dalo by se říct, ze světa.
3: Karolinka, do roku 1951 nazývaná Karolinina huť, vznikla ze sklářské osady. Po své matce Charlotte ji takto pojmenoval průkopník sklářství na Valašsku Salomon. Dnes už se v Karolince ale sklo nevyrábí. Pavel Horák proto brousí sklo vytavené jinde. Snaží se ale využívat českých zdrojů, třeba sklárnu ve Světlé nad Sázavou. Ve své práci se specializuje na takzvaný matný brus.
2: Když chcete brousit, tak vám na to musíte z voda. Na konci hřídele je vždycky závit, na který připevníte brousicí kámen, který je zalítý v olovu. No a zapnete stroj, točí se, kliče voda a brousíte.
3: Ukazuje mi na skoro 100 let starém stroji Pavel Horák. Matný brus je povrchová úprava

0: proleštit, tak používáme leštění.
1: Ze zkušeností, které nazbíral v Americe, vychází dodnes, ale největší část své práce se věnuje matnému brusu a využívá i takzvanou upcyklaci, tedy přeměnu předmětů na nové a třeba z nepotřebných láhví vytváří zdobené sklenice a vázy.
0: To dekorování skla jsme začínali na tabulovém skle. To si každý starší člověk vzpomene, že u babičky viděl v sekretáři, většinou v kuchyních nebo v nějakých broušené tabulky, takže tím jsme začínali. No a postupně jsme se dostávali ke skleničkám, k politrům, k vázám a z jednoho druhu kytiček dneska máme 50-100 druhů dekoru, které můžeme používat.
1: Brusírna Pavla Horáka pro výlučnost své práce přijímá zakázky i z opačného koutu republiky. Mistr Brusič naučil technice i své syny a bude jen na nich, jestli se řemeslu budou věnovat. Za své umění získal Pavel Horák od Ministerstva kultury v roce 2019 titul Nositel tradice lidových řemesel. Z Karolinky Markéta Macháčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

tisíc vůní stopy tvýho světa. Zastoužím, po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději, ale mý

0: Když se řekne, že někdo potřeboval fyzioterapeuta, tak si většina z nás asi představí člověka po úrazu nebo s bolavými zády. Ale co zvířata? I tam mají svaly, klouby, nervový systém a někdy i bolesti, o kterých nám neumí říct nahlas. Jak poznat, že mazlíček potřebuje pomoc? Co všechno dnes umí veterinární fyzioterapie a co můžeme udělat i my v rámci prevence? Tak přesně tohle byla témata pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín, kterou moderovala Anna Randárová. Ukázku z ní vám nabídneme v dobrém odpoledni už za chviličku.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Nejen příjemně regionálně hrát, ale také rozdávat dobré rady umí Český rozhlas Zlín. Naše pondělní chovatelská poradna se například věnovala fyzioterapii zvířat. Moderátorka Anna Randárová pozvala k mikrofonu zlínskou fyzioterapeutku zvířat Evu Přehnalovou a veterinární lékařku Terezu Kosinovou Paušovou, které ve vysílání vysvětlili, jak zvířatům pomáhají a zmínili i nejčastější problémy. Poslechněte si.
1: Takže fyzioterapie zvířat je dynamicky se rozvíjející obor v oblasti veterinární medicíny. Zaměřuje se na pohybový aparát, bolest, správné fungování svalů, kloubů, nervového systému, celkovou kvalitu pohybu zvířat, také na prevenci. U nás na pracovišti řešíme hodně stavy po různých chirurgiích, řešíme tam preventivní pacienty, případně klienty, ať už geriatrického rázu, mladá zvířata, výstavní psy, sportovní psy, takže to odvětví je celkem rozsáhlé.
2: Jak jste se k této specializaci dostali?
3: Tak já jsem se k této specializaci nebo k tomuto oboru dostala už jako studentka, kdy jsem docházela na mé hlavní pracoviště v Brně na kliniku Jagi, kde zejména fyzioterapeutie byla využívaná pro pacienty jak po operaci páteře, tak při konzervativním řešení problému s plotínkami nebo u ortopedických pacientů.
2: Říká veterinární lékařka Tereza Kosinová Paušová. O jaká zvířata nejčastěji pečujete?
1: Na našem pracovišti nejčastěji pečujeme o psy různých věkových kategorií. Samozřejmě sem tam se nám objeví i nějaká kočka, drobný hlodavec, exotické ptactvo, a nebo měli jsme také možnost několikrát jet a provádět laser terapii koní přímo v terénu.
2: Říká fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová. Jedná se tedy vždy o spolupráci fyzioterapeuta a veterinárního lékaře?
1: Většinou ano, nebo myslím si, že by to tak mělo být nastaveno. Obvykle dochází klienti, kteří již mají stanovenou nějakou diagnózu od svého veterinárního lékaře nebo po chirurgiích, případně zvířata, která k nám dojdou takzvaně z ulice, jakože majitel si nás vyhledá nebo na nás dostane doporučení, chce, aby jsme se na psa jenom tak jako podívali většinou na toho psa, tak pokud se nám něco nezdá, tak ho referujeme dál na specializovaná pracoviště, abychom měli dodělanou řádnou diagnostiku.
2: Ve světě lidí jsme na fyzioterapii zvyklí, bereme ji jako samozřejmost. U zvířat se ale spoustu informací vlastně teprve dovídáme. Proč tomu podle vás tak je?
3: Já si myslím, že v dnešní době už se i tento pojem trošku zlepšil a že i v České republice je fyzioterapeutie u zvířat velkým novým oborem, který se hodně rozvíjí. Je zde spoustu jednak středních škol a jsou potom i vlastně dvě akademie, asociace, které dělají vzdělávání certifikovaných fyzioterapeutů u nás. Spoustu klientů si již dokáže v dnešní době internetu dohledat, že tato možnost, jak těm zvířátkům pomoci, jak už po různých úrazech, operacích nebo i preventivně. Takže za mě je už v tuto dobu i u nás, bych řekla, velký přehled o tom, že tato možnost u zvířátek je.
2: A jaké jsou ty nejčastější problémy, se kterými za vámi lidé chodí?
1: Tak jak už jsem zmiňovala, obvykle dojdou po různých chirurgiích, ať už jsou to po ortopedických operacích nebo po neurologických operacích, nejčastěji výřezíme z vybratlových plotének, tak také i ty prevence.
0: Zaujalo vás téma? Záznam celé poradny si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz v audioarchivu.
4: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
5: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
4: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
5: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
4: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
5: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
4: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
5: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
6: Český rozhlas Zlín. i na stránkách zlin.rozhlas.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Dnešní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín dospělo až k času, kdy nás dělí a od 16. hodiny necelých 13 minutek. Nejvyšší čas trošičku se i hudebně poučit. Hudební cukrárnou Petra Uhříka bude dnes znít angličtina. Přesto bude cukrárna spojená i se vzpomínkou na oblíbeného českého interpreta. Petře, pojď to prosím pěkně vysvětlit.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Je to už 12 let, co odešel Pavel Bobek do hudebního nebe a taky on jako spousta jiných bral ze světového repertoáru hodně rád a poměrně často. Ať už to byl Kenny Rogers, Lou Reed, John Denver, Don McLean nebo Bruce Springsteen. Teď myslím na písničku, kterou známe česky jako Můj rodný dům, a k mému překvapení text napsal Michal Žantovský. Ale nás bude zajímat srovnání s Amerikou, hlavní postavou skupiny E Street Band. Dnes je tedy na řadě Bruce Springsteen, superhvězda z New Jersey. Přiznám se, že některé jeho skladby mám tak ohrané z diskoték a komerčního rádia, že nemůžu ještě dnes ani slyšet, ale to jistě neplatí u vás, kteří netrpíte profesionální deformací. Už si pustíme písničku, která uzavírá jeho komerčně nejúspěšnější album Born in the USA. A to je přesně ta deska, kterou jsem nevzal do ruky hezky dlouho, protože obsahuje celkem 7 hitů, které vyšly i na singlu. Na rozdíl od české verze Pavla Bobka se teď nebude zpívat o rodném domě, ale přímo o rodném městě. Jinak je dost rozdílný i celkový mix, docela pochopitelně. Na americké verzi pracoval výkvět světových producentů a zvukařů.

pondělí 11. května se pomalu blíží k času, kdy budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ambici vás rozesmát. Od toho máme pořad Humoriáda. Pravidelní posluchači vědí, že většinou je tento pořad vyhrazen pro jednoho moderátora a jednoho hosta a pak samozřejmě také vás. Dnes to bude tak trošku výjimka, protože vedle moderátora Pavla Kučery usedne k mikrofonu muž, který ovládá spoustu hlasů. A dalo by se tedy říct, že bude v Humoriádě doslova narváno. Ano, můžete se po 16. hodině po zprávách těšit na Petra Jablonského. Vám teď Michal Tučný zaspívá o tom, jak odjíždí poslední kovboj. Loučí se i Pavel Vacek, který vás ovšem velmi rád všechny opět přivítá u zítřejšího dobrého odpoledne po 14. hodině. Do té doby vám přeji vše dobré k dalšímu poslechu. Snad.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Meteorologové vydali pro Zlínský kraj výstrahu na silné bouřky. Ve Valašském Meziříčí roste zájem o nové reuse centrum. Poslanecká pracovní skupina vyzvala ke stažení návrhu k rozhlasovým a televizním poplatkům. V noci čekejte zataženost deštěm nebo přeháňkami a s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Část Zlínského kraje zasáhnou dnes odpoledne a v noci na úterý silné bouře. Hrozí zatopení podchodů či sklepů a rozvodnění malých toků. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav a platí pro oblasti Bystřice pod Hostýnem, Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín a Zlín. Celkem naprší 20 až 50 mm. Ve Valašském Meziříčí je velký zájem o nové reuse centrum. Lidé tam mohou odložit věci, které již nechtějí, ale jsou stále funkční. Nejčastěji podle mluvčího města Jakuba Mikuše dovážejí nábytek, nádobí, nářadí nebo dětské potřeby.
3: Za první 4 měsíce provozu navštívilo reuse centrum celkem 475 občanů našeho města, kteří zde odevzdali a zároveň si také vyzvedli stovky věcí o hmotnosti 1700 kg. Díky tomu se tak podařilo o víc než tunu a půl snížit množství odpadů ukládaného bez užitku na skládku.
1: Sněmovní pracovní skupina ke změně financování médií veřejné služby vyzvala ke stažení zákona, který má zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ve skupině složené z politiků, zástupců obou médií nebo syndikátu novinářů, ale nejsou žádní koaliční poslanci. Mediální výbor ji založil na jednání na konci dubna, kde měla kvůli omluvě několika koaličních politiků většinu opozice. Tehdy výbor přijal hlasy opozice podobné usnesení, s jakým dnes přišla pracovní skupina. Koalice avizovala, že takto přijatá rozhodnutí později zruší. Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
4: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu je Ciglerová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci čekejte ve Zlínském kraji zataženost deštěm nebo přeháňkami. Zpočátku očekávejte také bouřky a kránu by měly srážky pozvolna uslábnout. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na velký kus plastu na vozovce si dejte pozor na dálnici D55 ve směru na Otrokovice v úseku u Kostelan nad Moravou na Uhersko-Hradišťsku. Dále máme hlášenou porouchanou dodávku, která je odstavená na Havlíčkově ulici v Kroměříži. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín, na které nyní navazuje Humoriáda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí.
6: Já mám
5: nalíkají. Slyšte z toho strudaná.
6: Kdybych
5: jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
7: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
6: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
2: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli přát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli přát. Viď, Vachomůrko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portu a říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozek a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinou štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni a točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál, to byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší, to je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo
0: oficiálně nezve. A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže tak pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina Foldyna nebo Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
2: Ano, národního zdraví, víte, to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého poparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standa z nich vás oba veřil zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No, dobře.
3: Taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No, je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval, říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásný setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfana Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfan říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomnělo mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a že v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jste měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Jo. Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, ale publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, když Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromný smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím vás, vyprošoval, aby si dělal prčil jako z aristokracie. To je jako pr...
4: Jo, jako prču z aristokracie.
5: Já
4: jsem přemýšlel, vy...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že jsem ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou,
1: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobré, máme zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle.

0: Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
1: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bychom ti.
2: Já bych si vzal 3 opravdu drahé věci, 3 piva. A co ty?
0: 3 kočky.
2: Jaký?
0: Brunety.
2: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustý ostrov brunety, to je zajímavý.
1: Má rozum.
2: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
1: Já bych tam měl starosti.
2: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
0: Já elektřině nerozumím, já se to...
2: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
0: Vždycky jsem dostal ránu.
2: On, já věděl, že má ránu, ale já...
3: Ty mi čteš myšlenky.
2: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Vericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
1: Tej se jinej zase.
2: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
1: Co?
2: Na to tež nebo na
1: něco jiného? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím.
2: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
0: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
2: Ano.
1: Někde o tam teď.
2: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Vérych, o možnosti spolupráce se Semaforem?
1: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
2: To není pravda.
3: To tak můžete říct.
2: Jo.
3: A i před lidma ještě.
2: Jo.
1: Tak já, to je vydírání.
2: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
0: No, tak špatnej snad nejseš.
4: Humoriáda.
5: Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
6: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
5: Tam odkážeme naše posluchače.
6: Ano, ano,
5: dobrá.
6: Ano.
5: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
3: no,
5: bude.
3: Ano, no. A co je proti mě?
5: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
3: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
5: Laďka Kozderková s panem
3: Vedrnou. Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
5: Tak to je rtuťovitý Luděk Sobota.
3: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
5: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
3: Fandím sobě.
5: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. Aneb Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková a Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprimně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: No, mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Ano.
1: Hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Je, že by George?
5: Ne. Jo.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty narusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tady není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžec, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijmu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Riknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujem, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, my to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišňova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle, mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřat. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme krásně. Děkuji. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: No, protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No, teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady...
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Je mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: No víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady
13: předběh.
12: Byl první.
13: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: A tam půjdu. A jste se podržel, byste mi tu lávičku?
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebuji poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali. Jo.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti, dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju, bylo to moc fajn. Uh-huh. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho jo, použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, děkuji, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak pusu mi.

0: Niemeyer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zastupitelé v Kroměříži rozhodli, že nevyužívaných domů se bude týkat vyšší daň z nemovitosti. Ve Zlíně začíná rekonstrukce dvojpřechodu pro chodce před bývalou knihovnou. Policie vyhodnocuje sobotní derby mezi pražskou Slávií a Spartou. V noci čekejte zataženost deštěm nebo přeháňkami a s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Radnice v Kroměříži bojuje proti nevyužitým a chátrajícím budovám v centru města. Vyměřila proto pro příští rok nejvyšší možnou daň z nemovitosti 4 domům, o které se jejich majitelé nestarají. Tuto možnost vedení města využilo už podruhé. Letos ještě do této kategorie spadalo 8 nemovitostí. Podle místostarosty Jana Hebnara z ODS ale 4 majitelé začali neutěšený stav svých nemovitostí řešit. A proto u nich město daň s nejvyšším koeficientem 5 zrušilo.
4: Stále na tom seznamu zůstávají 4 nemovitosti. Je to například pivovar na Kopečku, je to například hotel Hana, je to například budova Elmatermu. Tyto budovy stále chátrají, stále se tam vyskytují hlodavci, stále se tam vyskytují různé sociálně negativní jevy a tak dál. Čili ty na tom seznamu zůstávají.
2: Ve Zlíně dnes začíná rekonstrukce dvojpřechodu pro chodce u bývalé knihovny dnešního klubu 204 poblíž zastávky náměstí Míru. Práce jsou součástí rozsáhlé modernizace všech 45 zlínských křižovatek za více než 220 milionů korun. Oba přechody budou během stavebních prací uzavřené. Otevřený zůstane pouze nájezd do ulice Školní kvůli zásobování. Omezení spojená s rekonstrukcí popisuje Ivo Gajdošík z firmy Cross, která křižovatky upravuje.
5: Přechod ve směru blíže k McDonaldu bude uzavřen zcela. Co se týče toho přechodu před knihovnou, tak ten bude jediný funkční, a to na náhradní trase.
2: Univerzitám v Česku se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navýšení kapacit. Přišli proto o část peněz. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Resort chtěl plánem nalákat víc uchazečů na vybrané obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Univerzity nesplnění plánu vysvětlují třeba omezenými personálními a prostorovými možnostmi.
3: Sport.
2: Policie dál vyhodnocuje kamerové záznamy ze sobotního derby mezi pražskou Slávií a Spartou. Vtrhnutí fanoušků Slávie na trávník a napadení některých spartianských fotbalistů vyšetřuje jako výtržnictví.
6: Fanoušci Slávie v nastavení za stavu 3-2 vběhli na hřiště a začali házet pyrotechniku zejména do sektoru hostů. Policie řeší i napadení brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, kterého jeden z výtržníků polil pivem. Pronášení pyrotechniky podle policie hlídá bezpečnostní agentura. Jednatel společnosti Hofagard Jan Fáček řekl, že opatření při zápasu vyhodnocují.
7: Zasvěcení vědí, o čem se budu bavit, nezasvěcené jim to přijde, že to tam chodí, tam každý dělá, co chce. Je to o tom, aby si to vyhodnotila Slávie i spartianská strana.
6: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli zápasu zahájila řízení. Verdikt by měla oznámit zítra. Slávii hrozí kontumace utkání, uzavření tribun a pokuta. Klub se proti trestu neplánuje odvolávat. Josef Číš, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Přes noc očekávejte v našem regionu zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Zpočátku očekávejte také bouřky a k ránu by měly srážky pozvolna slábnout. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozorní buďte na Šumické ulici v Uherském Brodě, kde se srazila dvě osobní auta. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Je pondělí 11. května. V 17 hodin a 4 minuty začíná necelá hodina plná informací ze Zlínského kraje. Provázet vás bude Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. V čase do půl se budeme například věnovat novému softwaru, který má pomoct lépe reagovat na klimatickou změnu. Na jeho vývoji se podíleli výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a do pilotního projektu se zapojili i Bojkovice na Uherskobrodsku. Nebo vás pozveme na představení do Holešova. Tamní divadelní studio Viktorka chystá obnovenou premiéru inscenace Anděl strážný. To vše a mnohé další uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn nejdůležitějších zpráv dnešního dne má teď Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zlínský kraj letos podpoří 66 projektů zaměřených na rozvoj venkova. Mezi obce rozdělí více než 42 milionů korun. Peníze pomůžou například s obnovou veřejných prostranství, zasíťováním pozemků pro bydlení, výstavbou autobusových zastávek a parkovacích stání nebo úpravami kulturních domů. Dotace podpoří také přípravu projektových dokumentací pro rekonstrukce obecních budov či obecní bydlení. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
3: Podporujeme projekty od úprav veřejných prostranství až po rozvoj bydlení, aby se obce mohly dál rozvíjet a zůstávaly atraktivním místem pro život i pro další generace.
2: Provoz na jediné spojnici mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem komplikují částečné uzavírky. Stavbaři totiž na mostu Jana Antonína Bati brousí a čistí dilatační závěry a dělají také definitivní dopravní značení. To nahradí dočasný nástřik. Provoz je zachovaný v obou směrech, vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Na Otrokovickém štěrkovišti začala demolice objektu bývalého občerstvení, a to z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Nové pevné zázemí by tu mělo vzniknout v roce 2028. Do té doby bude návštěvníkům k dispozici občerstvení formou mobilních stánků. Rožnov pod Radhoštěm opraví ulici Polní. Rekonstrukce místní komunikace začíná dnes a potrvá do 22. května. Práce zahrnují opravu odvodnění, sanaci podkladních vrstev a položení nového asfaltového povrchu, říká mluvčí radnice Adéla Kousalová.
4: Komunikace vykazuje výrazné poruchy, včetně trhlin, výtluků a nerovností. Bude proto nutné nejprve odfrézovat stávající asfaltové vrstvy, doplnit podkladní vrstvy a položit nový asfaltový koberec.
2: Převážně východní část Zlínského kraje zasáhnou dnes odpoledne a v noci na úterý silné bouře. Hrozí zatopení podchodů či sklepů a rozvodnění malých toků. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Celkem naprší 20 až 50 mm.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

dělala a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

Kosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě vyvinuli nový software, který na základě satelitních snímků umožní sledovat dopady klimatických změn ve městech a obcích. Ty se tak budou moci lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Jako pilotní město se do projektu zapojili Bojkovice na Uherskobrodsku.
2: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme vlastně zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku.
3: Říká vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí v Bojkovicích Jiří Svoboda.
2: Jak se město adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa a naopak se budeme snažit ve spolupráci vlastně s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
3: Nový nástroj se svými kolegy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě vyvinul Andrej Dobrotka. Využil k tomu data z evropského programu Copernicus, který za pomocí družic mimo jiné mapuje i klima na planetě Zemi.
4: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať, aby nemusel ťahať obrovské množstva dát. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej.
3: Popisuje Andrej Dobrotka.
4: Hľadáme hlavne ten pokles toho NDV indexu v lete, pretože to je dobrý ukazateľ takých citlivých oblastí v meste. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie silné prepady NDV indexu, tie letné, a to sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
3: Data z projektu SatKlima budou pro města i veřejnost dostupná online, říká Jakub Trojan z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
5: Budu vědět, kde a jak to je se zdravotním stavem té vegetace, jak to právě je vůbec s vývojem té vegetace jako takové. A právě ten vývoj je důležitý, že to sahá za x let dozadu a ví, jak se to vyvíjelo, která opatření už třeba vyzkoušeli a která fungovala, která naopak by byla vhodná zpracovat a udělat.
3: Vysvětluje Jakub Trojan.
5: Je to o komplexních zásazích do té modrozelené infrastruktury, do práce s městskou zelení, do práce s vodním hospodářstvím ve městě. Je to i o nějaké třeba optimalizaci další investice třeba do té betonové zástavby, do řekněme nějakých rekreačních oddechových ploch a podobně.
3: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. Vedle Bojkovic jsou to ještě Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trnava, Trenčín a Žilina. Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v budoáru hraběnky Alice Laudonové.
2: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
0: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
2: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému.
0: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
4: Za okny studia Českého rozhlasu Zlín před malou chvíli zahřmělo a tak nás bude zajímat předpověď počasí. Už po písničce.

Ve středu budete moct vyrazit do Holešova na představení Anděl strážný, které uvede divadelní studio Viktorka. Podrobnosti přidáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za chvíli.

0: dospíval Karel Gott a posloucháte Český rozhlas Zlín. Holešovské divadelní studio Viktorka uvádí v obnovené premiéře inscenaci Anděl strážný. O čem hra je? Na to se zeptala moderátorka Anna Randárová herce Romana Juráně.
1: Inscenace je původně jako rozhlasová hra z roku 68 pojednávající o síle neslušnosti a možnosti vlastně zmanipulovat slušného člověka různými formami, čili hra je pojednávající o síle manipulace, která dneska se na nás valí ze všech stran a o to víc je aktuálnější. A vlastně hra ukazuje, jak slušnost je vnímána jako slabost.
2: Vy jste byli ale zřejmě první, kdo text přenesl na jeviště. Tak čím si vysvětlujete, že se mu nedostávalo pozornosti?
1: Jak jsem již zmínil, hra byla původně Václavem Havlem napsaná pouze jako rozhlasová hra a to v délce trvání asi 25 minut. Takže si myslím, že inscenátory moc nezaujala. A nebo někam zapadla dostracená a my jsme ji objevili asi před 2 lety a já jsem pořád zápasil s myšlenkou, jak ji zdramatizovat a byl to samozřejmě úkol nelehký, aby z divadelní inscenace nevykukovala rozhlasová hra, což dle ohlasů se povedlo, tak jsem za to moc rád a díky Václavu Havlovi, že napsal tento skvělý text.
2: Anděl strážný ve vašem provedení ale byl i oceněn. Podělte se s námi, jakého uznání se vám dostalo.
1: Hra získala cenu za inscenaci, ceny za oba herecké výkony, tedy všechny herecké výkony v této podobě. Myslím, že se dostala na národní přehlídku. Zároveň byla nominovaná na národní přehlídku jednoaktovek a na to, jak má zatím krátký život, tak je to nad očekávání.
0: A já dodám, že na obnovenou premiéru inscenace Anděl strážný můžete vyrazit do Holešovské kavárny u Amose ve středu 13. května. Představení začíná v 19 hodin.
3: Den v kraji.

0: Teď je na řadě reportáž z cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny. Uprostřed města Karolinka na Vsetínsku se nachází dřevěná budova historické brusírny skla Pavla Horáka a jeho bratra Tomáše. Od malička v této dílně pozorovali svého otce, jak brousí, vymýšlí si své vlastní vzory, inspirované například květenou na Valašských Lukách, a teď v řemeslu právě tady pokračují. V Karolince natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Teoreticky jsem musel použít ve své práci všechny technologie, to znamená, opravoval jsem starožitné skla, dělal jsem velké plastiky pro umělce, opravovali jsme benátské zrcadla, to znamená brousit do tablového skla, pak se dál stříbřilo, sochařství ze skla. Vlastně já jsem z toho broušení jak kdyby vyzkoušel všechno.
2: V historické brusírně skla, zároveň prodejně a sklenářství v Karolince na Vsetínsku, si povídám s brusičem Pavlem Horákem. Podnik, který převzal po svém otci, teď provozuje spolu s bratrem Tomášem.
1: Já jsem takzvaný krajánek, který hned po revoluci odešel do Prahy, brousil několik roků v X studiích, brousili jsme plastiky, opravovali jsme starožitnosti, brousili jsme moderní věci pro umělce, pak jsem se dostal do Ameriky na 3 roky. No a když jsem se vrátil vlastně tady do dílnice, měl táta, začal jsem mu pomáhat, když jsem se vrátil, dalo by se říct, ze světa.
2: Karolinka, do roku 1951 nazývaná Karolinina huť, vznikla ze sklářské osady. Po své matce Charlotte ji takto pojmenoval průkopník sklářství na Valašsku Salomon Reich. Dnes už se v Karolince ale sklo nevyrábí. Pavel Horák proto brousí sklo vytavené jinde. Snaží se ale využívat českých zdrojů, třeba sklárnu ve Světlé nad Sázavou. Ve své práci se specializuje na takzvaný matný brus.
1: Když chcete brousit, tak vám na to musíte z voda. Na konci hřídele je vždycky závit, na který připevníte brousicí kámen, který je zalítý v olovu. No a zapnete stroj, točí se, teče voda a brousíte.
2: Ukazuje mi na skoro 100 let starém stroji Pavel Horák. Matný brus je povrchová úprava skla, při které se nevytváří vysoký lesk, ale naopak se povrch zdrsní, aby získal sametový matný vzhled.
1: Velký kotouč dělá dlouhé čáry, toto dělám třeba na 2 cm kotoučkách, jo? Takhle malinký. Jiné kotouče dělají kuličky, oválky, elipsy, podržené řezy, halbšnity, to jsou takové lístečky. Pak jsou i samozřejmě hrubosti, když to děláme na hrubších šmirlákách nebo na jemnějších kamenech, tak ten povrch je tady takový mléčný a tady je takový vysvítící. A dokonce, když chceme sklenici proleštit, tak používáme leštění.
2: Ze zkušeností, které nazbíral v Americe, vychází dodnes, ale největší část své práce se věnuje matnému brusu a využívá i takzvanou upcyklaci, tedy přeměnu předmětů na nové, a třeba z nepotřebných láhví vytváří zdobené sklenice a vázy.
1: To dekorování skla jsme začínali na tabulovém skle. To si každý starší člověk vzpomene, že u babičky viděl v sekretáři, většinou v kuchyních nebo v nějakých broušené tabulky. Takže tím jsme začínali. No a postupně jsme se dostávali ke skleničkám, k pulitrům, k vázám. A z jednoho druhu kytiček dneska máme 50-100 druhů dekoru, které můžeme používat.
2: Brusírna Pavla Horáka pro výlučnost své práce přijímá zakázky i z opačného koutu republiky. Mistr brusič naučil technice i své syny a bude jen na nich, jestli se řemeslu budou věnovat. Za své umění získal Pavel Horák od Ministerstva kultury v roce 2019 titul nositel tradice lidových řemesel. Z Karolinky Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
1: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
0: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
1: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
0: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
0: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
1: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.
3: Sport a pomoc druhým mohou jít ruku v ruce. Dnes se o tom přesvědčuje i naše regionální stopařka redaktorka Petra Sedláčková, která sleduje běžeckou štafetu napříč Českem v rámci charitativní výzvy Move for Hope na podporu školního stravování dětí na Haiti. Petra se s námi za okamžik spojí přímo z trasy běhu.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ze studia Českého rozhlasu Zlín se teď přesouváme na trasu běžecké štafety napříč Českem. Tu pořádá charitativní organizace Mary's Meals v rámci iniciativy Move for Hope. Na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, dobrý podvečer, slyšíme se dobře?
2: Krásný podvečer. Já se právě teď nacházím na rozcestí Májová v Držkové, kde čekáme na jednu z běžky dnešní štafety, která začala dnes ráno na česko-slovensko-polském trojmezí a kolem 3 hodiny štafetu převzali běžci na území Zlínského kraje. Dnešní trasa v našem regionu má 39 kilometrů a odstartovala v Jablunce na Vsetínsku. No a skončit by měla kolem 7:30 večer na náměstí Míru ve Zlíně.
1: Petro, řekni nám, proč vlastně tato sportovní výzva vznikla?
2: Cílem je upozornit na těžkou situaci dětí na Haiti a zároveň jim konkrétně pomoci. Více nám ale už prozradí Marek Telička, tiskový mluvčí z organizace Mary's Meals Česká republika. Dobrý podvečer, co je vlastně cílem projektu Move for Hope?
3: Dobrý podvečer, vlastně to, co už jste řekla, upozornit na situaci složitou na Haiti a pomoct tamním dětem.
2: Vy jste dnes odstartovali běžecko-cyklistickou štafetu napříč Českem o délce 550 kilometrů. Začala právě na tom československo-polském trojmezí a končí v Praze. Kolik sportovců se letos do štafety zapojilo?
3: Loni to bylo nějakých 60 lidí, já myslím, že letos to bude podobné a jsou to teda nejenom běžci, ale i cyklisté. A ještě pro zajímavost, ta dnešní etapa je asi 150 kilometrů dlouhá a je nejdelší z těch 6 dní.
2: Tak samozřejmě, my ve Zlínském kraji jsme srdcaři, zaběhneme asi nejvíce tedy, jak zaznělo. Může se do výzvy zapojit také široká veřejnost, nebo je to omezeno jen na tu štafetu, která probíhá od dneška, od pondělí do soboty?
3: Účelem té štafety je vlastně upozornit na tu sportovní výzvu Move for Hope, která je to hlavní, co probíhá, a účastnit se jí může každý, když zaplatí startovné 550 korun, které zaručí, že my vlastně dokážeme nasytit jedno hladovějící dítě na celý školní rok. A pak běhá a ty kilometry, které nasportuje, tak vlastně naši sponzoři je vyváží nějakými penězi a celá ta suma potom jde přesně tam, kde je potřebná.
2: Já už jsem se dozvěděla, že za jeden uběhnutý kilometr sponzoři přidávají 3 koruny na děti na Haiti, za cyklisty 1 korunu za ujetý kilometr, takže věřím, že do výzvy Move for Hope se zapojí opravdu spousta lidí. Pane Telíčko, já vám moc děkuji za informace k charitativní výzvě Move for Hope, budu se těšit.
3: Já bych jenom dodal, že kdo se chce dozvědět víc, tak ať napíše do vyhledávače Move for Hope a dozví se všechno, co potřebuje.
2: Super, já vám moc děkuji a přesunu se teda také k jedné z účastnic dnešní štafety. Vedle mě stojí taky Lenka Vítková z Komárova, která dnes běžela úsek z Jablunky do Kateřinic dlouhých 8,6 kilometrů. Byla to vlastně nejdelší část dnešní trasy ve Zlínském kraji. Paní Lenko, dobrý podvečer vám. Vy se štafety účastníte pravidelně. Co vás k tomu každý rok motivuje?
4: Dobrý večer všem. No, začátek byl spíš o náhodě, kdy jedna naše studentka si všimla, že jsem přišla do práce v běžeckých botách a začali jsme se o běhu bavit. A týden na to jí vypadl člověk ze štafety, tak mě oslovila, jestli se chci zúčastnit. Takže to bylo ze dne na den, ani jsem nevěděla, do čeho jdu, ale později jsem zjistila, jak to vlastně všechno funguje a proč se to dělá, a letos už jsem tady po třetí a nelituju, půjdu znovu.
2: A jak byla vlastně náročná dnešní etapa? Já jsem zaslechla, že jste si to trošku stížila.
4: No, asi byla málo náročná. Já jsem si přidala ještě 1,5 kilometru, protože můj orientační smysl úplně dneska selhal.
2: Takže my jsme 8,6, skoro, nebo skoro 10, nebo přes 10 krátce. Lenko, děkuji i vám, a nejenom za přiblížení atmosféry z dnešní štafety, ale také za účast běhu pro dobrou věc. No a než se rozloučím, ještě doplním, že zítra ráno v 8 hodin startuje druhá etapa běžecké štafety ve Zlíně od střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií. A část trasy, která bude zakončena v Bučovicích v Jihomoravském kraji, poběží studenti této střední školy.
1: Petro, děkujeme za aktuální informace přímo z trasy a přejeme všem běžcům hodně sil, ať moc nezmoknou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný podvečer.
1: To byla regionální stopařka, redaktora Petra Sedláčková, živě z charitativní štafety napříč Českem Move for Hope, která dnes propojila sportovní výkon s pomocí dětem na Haiti. Další stopařčiny kroky můžou vést třeba i k vám. Stačí Petře poslat tip na e-mailovou adresu stopar@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pořad Den ve Zlínském kraji se blíží ke konci. Vysílání Českého rozhlasu Zlín bude ale pokračovat dál. V 18 hodin tady budou aktuální zprávy. Tématem bude například výstavba kanalizačních stok a vodovodních řadů v Horní Bečvě na Vsetínsku, nebo kdo dostane hvězdu na Zlínském chodníku slávy v rámci letošního filmového festivalu. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Horní Bečva na Vsetínsku rozšiřuje vodovod. Hvězdy na zlínském chodníku slávy získají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Vláda bude moct nařízením regulovat ceny paliv. V noci čekejte zataženost deštěm nebo s přeháňkami a s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Horní Bečva pokračuje ve výstavbě kanalizačních stok a vodovodních řadů. Práce se dělají druhým rokem, a to aktuálně v lokalitách u Adamů, v Bučkově a v Hlubokém. V plánu je i vodovodní řad u Sachovy Studánky. Zájem obyvatel o připojení k obecnímu vodovodu v posledních letech roste. Ne všude, ale podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta nová infrastruktura dává smysl.
3: Je celkem ze strany lidí zájem, aby byli napojeni na obecní vodovod, a my se snažíme vyhovět. Proto máme přijatý i jakýsi dokument programový, kde dotujeme občanům vrty, aby vlastně jsme nemuseli vynakládat mnohem větší prostředky na vybudování těchto stok k jednomu, dvěma nemovitostem.
1: Pořadatelé Mezinárodního festivalu filmu pro děti a mládež zveřejnili, že letos hvězdu na chodníku slávy před velkým kinem ve Zlíně získá herečka Kristýna Badinková-Nováková, která stvárnila například Jindřišku ve filmu Pelíšky. Druhá hvězda bude patřit Martinu Písaříkovi. Ten odstartoval svou dráhu ve filmu Městem chodí Mikuláš a nyní patří k nejvytíženějším českým hercům a dabérům. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze, senátoři ho odmítli. Poslanci ale senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve sbírce zákonů. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Allwyn, ale také Netflix nebo Alza. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
4: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům, a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: Počasí.
1: V noci čekejte ve Zlínském kraji zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Zpočátku očekávejte také bouřky a k ránu by měly srážky pozvolna slábnout. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou na Šafaříkově ulici v Uherském Hradišti. Dále si dejte pozor na nehodu tří osobních aut, která se stala v Kroměříži na ulici Vejvanovského. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín, po kterých začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Přeji vám příjemný poslech našeho večerního vysílání.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tak to byli Žadoviáci, v jejich podání zazněla polka Miloslava Procházky a Lenky Králové Za našima humnama. No a touto polkou i začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned vám řeknu, pro koho zazní písničky ze srdce. Tak jedna z nich, a bude to přímo Morava krásná zem, zazní pro paní Marii Vůjtkovou z ostravského Čavisova. A při druhé písničce bude rodina kamarádi vzpomínat na pana Františka Švarce z Rakvic. Jeho oblíbenou byla krásná písnička Zpívali mužáci. No a poslechneme si i polku Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana Až půjdu od tebe ráno. Při této písničce si zase vzpomeneme na Josefa Zímu, který se narodil 11. května 1932. Dnes by se dožil 94 let. Tak to byl opravdu takový malý nástin, jaké písničky zazní, budou samozřejmě i další. No a já vám přeji příjemný poslech. Telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Slovácko mladší.

0: Tak to byly lidové v podání cymbálové muziky Slovácko mladší. No a máme začátek nového týdne, tak já vám připomenu, komu dalšímu v tomto týdnu budeme blahopřát k svátku, k meninám. Tak dnes to už bylo řečeno, Svatava, Svatoslava. Je to náš český kalendář. Úterý, středa, pátek, tak přicházejí ledoví muži. V úterý je to Pankrác, ovšem tady je v kalendáři ještě jméno, které slyším úplně poprvní, Vsevolod. Takže Pankrác a Vsevolod. 13. ve středu Servác a také Ofélie. 14. ve čtvrtek Bonifác a Dina. V pátek je Žofie Sofie. A v sobotu pak blahopřejeme u nás Přemyslům, Přemkům a v neděli mají svátek Anety a Paskalové. A už si beru slovenský kalendář, takže 11. května, 11. máje. Na Slovensku mají svátek Blažen. No a 12., 13., 14., stejně jako u nás, je to Pankrác, Servác, Bonifác. 15. v pátek Žofia, Sofia, Sofie, takže také jako u nás. No a 16. v sobotu na Slovensku Svetozár a ještě zbývá 17. neděle nám na Slovensku blahopřejeme k meninám Gizelám. Takže já už dnes blahopřeji všem těm, kteří nosí zmíněná jména, třeba zrovna ten Vsevolod, tak. Jestli někdo znáte nějakého Vsevoloda, tak to by mě docela zajímalo, ale každopádně já přeji všem, které jsem jmenovala, respektive jména, která byla zmíněna, přeji jen to nejlepší, přeji, ať jsou zdraví, ať jsou šťastní, ať je nic netrápí, no prostě ať si užívají života, dokud to jde. No a pro všechny pak bude hrát Zdounečanka přímo ze srdce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Zdounečanka, v jejím podání zaznělo krásná, zazněl spoustu krásných písniček. Tak a budou i další písničky, jak už jsem říkala, ale možná, že budou i telefonáty. Tak třeba teď bude jeden telefonát, ale před ním bych vám ještě připomněla telefonní číslo 726 465200. No a ten milý posluchač, který se k nám dovolal, je to pan Karel z Bojkovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Ostra, já bych chtěl poslat písničku spolužačce a kamarádce paní Marušce Baránkové, která byla na operaci s kolenem, tak ať se uzdraví a ať si bože zase říká, tu zase skážu přes kaluže. Ona skládá písničky a tak bych chtěl, kdybyste jí mohla zahrát ze srdce jako písničku Komenskou vesničku.
0: Tak Komenskou vesničku tady nemám tedy zrovna dnes. A já vím, no. Už si to přála tam, myslím, nějaká posluchačka, teď možná to řeknu špatně, paní Zapletalová z Dolního, myslím, nebo Horního Němčí, tak já to k ní připíšu. Je to Komenská vesnička, no a paní Marie Baránková, že? Ona píše texty písniček, a. Takže známe některé z nich, no tak popřejeme, aby opravdu už skákala přes ty kaluže. Hlavně, aby napršelo, pane Karle, aby měla přes to skákat, že jo?
1: Tak hlásně, tady u nás hlásně a teďka protržem radšem v noci, tak uvidíme.
0: Fakt? No tak třeba nějaká ta závlaha na ty zahrádky přijde. Dobře, pane Karle, tak vy jste byl první volající, odvážný to muž, uvidíme, jestli se ještě někdo dovolá během hodiny, ale nevadí, já tady mám připraveny pěkné písničky, takže mohou posluchači poslouchat, takže já vám děkuji za ten milý pozdrav pro známou naši Marušku Baránkovou. Pane Karle, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.
0: Není zač, nashledanou. No a jak už jsem v úvodu zmínila, vzpomeneme si také na Josefa Zímu, českého zpěváka, herce, moderátora. No a on byl přezdívaný král české dechovky, jistě znáte. Často zní písničky v podání Josefa Zímy a já bych možná ještě dámám staršího ročníku připomněla, že Josef Zíma byl pro nás právě ten princ z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele. No mnoha z nás si představovala, jak třeba jdou tou zahradou ruku v ruce s tímto krásným princem Josefem Zímou. No a tento krásný princ a také excelentní zpěvák nám teď zaspívá písničku Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana a my si při této písničce vzpomeneme na tohoto zpěváka, který se narodil právě 11. května, bylo to v roce 1932, jak už jsem říkala, dnes by se dožil 94 roku, takže až půjdu o tebe ráno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem. Před chvíličkou dozněla písnička v podání Josefa Zimy a je to právě ten král české dechovky, na kterého jsme při této písničce vzpomínali. No za chvíličku pozdravím paní Marii Vujtkovou z ostravského Čavisova. Bude totiž ta první písnička ze srdce, ale předtím ještě zdravím pana Zdeňka Zdrnovic. Dobrý večer.
3: A paní Ostra, já bych chtěl popřát všem spolužačkám z ročníku 46, a které chodili z Dědicích u Vyškova do školy. A byly to spolužačky z Dědic, a z Opatovic, Hamilton, z Lhoty, z Richtářova a z Pařezovic. Chtěl bych jim popřát k letošním 80. Jo, všecko nejlepší, hodně zdravíčka.
2: Tak to je krásné. A pamatujete si, líbila se vám tam některá z nich, pane Zdeňku?
3: No, to všechny byly hezky.
2: Všechny byly hezky, no tak.
3: No.
2: Jo, jo.
3: My jsme se setkávali prakticky teďka poslední roky, skoro každý rok. Jo.
2: No, vy jste diplomaticky odpověděl, nechtěl jste si žádnou rozněvat, takže všechna ta děvčata, ty spolužačky byly...
3: Já jsem měl manželku z Drnovic, jo, takže a z Dědic

0: strašně málo a když jsme vycházeli školu, tak nás bylo stovka spolužáků.
1: Jo? No každopádně vzpomínky jsou pěkné, pane Zdeňku. Vy si klidně můžete zazpomínat i doma na ta děvčata, kterým teď posíláte pěknou písničku. Jo. A musím říct, a tak já to klidně mohu prozradit, protože je to ta první písnička ze srdce a bude to, pane Zdeňku, Morava krásná zem. Takže spolužačky si přijdou na své, stejně tak jako vy. Takže hezký večer vám přeji.
0: Moc krát děkuju.
1: Není zač. Ano.
0: Jestli ještě potkáte tam někde Marka Zohrabího, tak ho pozdravujte.
1: Fakt?
0: To byl největší kamarád mojho syna.
1: Marek Zouhar byl největší kamarád vašeho syna. Jak se syn jmenuje?
0: Ano, od malička. Jo, oni vyrůstali spolu prakticky toto.
1: No já vím, on je z Drnovic, že, Marek?
0: No.
1: Ano.
0: Je.
1: No jaké je křestní jméno toho syna?
0: Zdeněk, tak je to jak já.
1: Zdeněk, no tak já ho budu pozdravovat.
0: Oni prakticky o svatbách a tady toto si byli za svědky a všechno.
1: No vidíte, já s ním budu vysílat, tuším ve středu, tak hned mu váš pozdrav vyřídím.
0: A když pojede do Drnovic, ať se zastaví někdy. Jo, že mám pro něho tady nějaký fotky.
1: Tak tomu také vyřídím, ale teď už se rozloučíme, pane Zdeňku, protože
0: děkuju,
1: na tom druhém telefonu už je milá posluchačka, nashledanou. A tou je paní Hana Kozubíková ze Slupného. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, všechny vás zdravím ve studiu. Chtěla bych popřát své dceři Hance Kozubíkové z Loučky u Slavičína říct zítřejším narozeninám hodně zdraví, které potřebuje, lásku, kterou má od svého syna a přítele Petra, jeden a druhý, a celé rodiny. Přeje mamka Hana, děkuju moc.
1: Výborně, tak jo. Tak se mějte také hezky. Měla jsem tady ještě jeden telefonát. To volala paní Jana z Ježova, ale ta se tedy bohužel ztratila. Třeba se ještě dovolá. Ale tady mám přání k narozeninám pro pana Ferdinanda Dujsíka, který je naším věrným posluchačem. Tak tedy, k narozeninám všechno nejlepší. Každá maličkost, ať tě potěší, nedej se ničím drtit, dokážeš, že chceš stále krásně žít. Zdraví a pěkné chvíle v kruhu rodiny přejí Zdenka a děvčence Lenka a Emka. Tak to bylo přání na Slovensko, slovenské přání. No a teď to bude nádherná písnička. Dokonce vyhrála jednou tady v anketě, kterou jsme dělali v Českém rozhlase. Tak já zdravím paní Marii Vujtkovou z ostravského Čavisova. Paní Marie pochází z Kostelan nad Moravou a jistě stále vzpomíná tedy na tu Moravu jižní, takže teď už pro ní Morava krásná zem.
3: Český rozhlas Zlín.
4: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava zem.

všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá. Tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zahrává.

0: Tak to byla Morava, krásná zem, která dnes zazněla hlavně pro paní Marii Vůjtkovou z ostravského Čavisova. Paní Marie pochází, jak už bylo řečeno, z kostela nad Moravou, tak doufám, že poslouchám. Já jí přeji krásný večer. No a už tady mám další telefonáty, tak nejprve vyřídím ten telefonát. Opravdu paní Jana z Ježova se dovolala na podruhé a ona mě jenom chtěla poděkovat za tu písničku ze srdce, kterou jsem pro ni zahrála, tak já jsem ráda taky, že paní Jana se potěšila tou svojí písničkou. No ale teď už se podíváme do Újezdu. A koho pak potěší paní Marie Maňasová? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra. Byl svátek v květnu, bylo Stanislava a já jsem se do dneška, to není neuvěřitelné, já jsem se nemohla dovolat až teď. Takže já bych chtěla mému bratrancovi zavolat a popřát mu Stanislavu Černobylovi z Újezda Uvalských Klobouk. Je to velmi oblíbený, mnoho let vedoucí prodejný průmyslové v Újezdě a velice oblíbený muzikant, taky mnoho letý, patří do naší rodiny, muzikantu Maňasový. Takže já mu za všechny přeju dodatečně k svátku. Vše, co život naplňuje štěstím, spokojeností, pevným zdravím, dlouhá léta, úsměv, který má stále. Toto všechno přeje ze srdce Marie Maňasová a celá rodina Maňasová.
0: Ano, no tak to bylo 7. května, paní Maňasová, no, tak to není zase to tak dlouho. To není dávno. Dávno a považuji, kdyby to bylo v lednu třeba, ale tak jako minulý týden, to je úplně suprovi. No pan Stanislav Černobyl, nese tedy takové zajímavé příjmení, bych řekla, jestli jsem správně rozuměla. Takže ten si opravdu vychutná hudební dárek, protože určitě zná písničku Zpívali mužáci.
1: Je, on zná všechno, on všechny. Už má 50 roků, hraje na saxofon.
0: No tak ve vaší rodině prostě se hraje pořád, že? Tam ano, se hraje pořád. Od narození až tedy k tomu poslednímu dni. Dobrý, paní Marie, takže hezký tak. Večer.
1: Děkuju vám moc,
0: není
1: a nezlobte se, já jsem vás...
0: Proč vůbec? Proč bych se měla zlobit?
1: Písničku z Dounečánka, pane Bože, já jsem se tam učila, jsem to už raz vzpomněla v rádiu, já jsem tam učila na prodavačku a vedoucí prodejny, jsem tam právě byla v tom zámku. Ježiša.
0: Vidíte, a to se mně právě líbí tady na tomto pořadu, že během tohoto pořadu jako se vám vytanou různé vzpomínky, no. Milým posluchačům, třeba řeknou, jej, dá, tady tohoto znám, teď on chodil ke mně vlastně do jedné třídy, jsme spolu chodili a vám se zase vybavila vzpomínka tato. No. Tak jo, takže já už mám
1: to
0: tady
1: také. To mě rozbrečí.
0: No ale jsou to slzy radosti, paní Marie. Teď ano. Už se rozloučíme a hlavně, ať nezapomeneme na toho Stanislava Černobyla. Pro něho bude písnička. No. Naschledanou.
1: Moc děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou a už paní Věrka Horňáková. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás velice srdečně, paní Jiřínko, a také všechny posluchače. Jsem taky dlouho nevolala a ta paní to moc hezky říkala, taky mě připomněla, že máme v rodině Stanislava Urbánka z Uherského ostrohu, to byl náš svědek na svatbě v roce 91, takže tím ho taky zdravím a přeju všechno nejlepší a hlavně zdraví, boží požehnání celé jeho rodině. Ale původně, jak jsem slyšela Moravu, tu krásnou písničku, tak mě to tak nabudilo a tak jsem si říkala, zkusím zavolat a popřát. Chtěla jsem svému bráškovi, Fandovi Šmírmacherovi, tady z Uherského Brodu. On měl teď 5. května, pěkné půlkulaté 65. narozeniny a včera se mu narodila vnučka Laurinka, takže má takový krásný dárek od dcery Beatky. Vnučku, takže je to veliká radost. Včera večer se narodila ve zlínské porodnici, jsme se to dozvěděli a byli jsme tam večer u nich aj zastavení, takže jsme pogratulovali a tak bych mu chtěla popřát hlavně hodně zdraví, ano. Hodně radosti, spokojenosti, božího požehnání. On je takový sportovec, hraje nohajbal, fotbal.
0: No a Laurince a rodičům popřejeme a krásný život,
2: ano,
0: že jo?
2: Také, no. Ano, mamince, Beatce a tatínkovi Marcelovi, Juračkovi. Mm-hmm. No, oni mají ještě 2 chlapce, 11 a 6letého.
0: Tak, teď se jim narodila slečna.
2: A teď mají, ano, a Beatka sama bude mě teď 13. května narozeniny, 39. Mm-hmm. Tak brácha Fanda právě si říkal, mohlo to být 5.5. na moje narozeniny.
0: No ne, já teda se přiznám. Paní Věrko, já se přiznám, že když jste řekla Fanda a jemu se narodila, tak já jsem si říkala, no jestli se mu narodila dcera, 65 roku. Ono totiž dneska nevíte. Já když jsem chodila se svojí vnučkou do parku, tak já jsem nevěděla, jestli veze ten kočárek dědeček nebo tatínek. Já jsem se úplně bála jako oslovit nebo něco. Takže pan Fandále je to hrdý dědeček.
2: Ano, hrdý dědeček. Mají, myslím, 5 těch vnoučátek. Mám pocit, že si dobře počítám, musela bych toho nemspočítat.
0: Tak jo, tak abychom nezapomněli na pana Stanislava Urbánka také, ten si také ano, zaslouží také písničku. A my ano, už se rozloučíme určitě spolu, paní Věrko, a někdy zase naschledanou. Ano. Naschledanou.
2: A děkuju. A jestli můžu ještě malinko, já jsem si teď vzpomněla, že ještě 11. května, dneska zrovna dnešní den, by měl oslavit 76. narozeniny páter Rudolf Smahel. On v Uherském Brodě působil jako kaplan a potom jako pochází z Olomouce. Teď je, myslím, u sestřiček v Kroměříži, nevím, jestli
0: nějaký nemocný. Tak jo, tak teď už to musíme ukončit, abychom se dostali k té písničce vůbec,
2: ano,
0: určitě.
2: Jestli, ano, jo? Písničku, tak ano, jo. Moc děkuju, opatrujte se všichni.
0: Vy také, nashledanou. Nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Tak a tady zdravím v Českém rozhlase Brno a Zlín. Popřejte k 50. narozeninám mému kamarádovi. Jmenuje se Richard Mihola, je z Vyškova. Přání posílá jeho kámoš Míra Lorenz Vyškova. Přeji mu hodně zdraví, pohody, spokojenosti v dalším životě. Ríšo, drž se, končí přání. No a tady si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají narozeniny paní Ludmila Michalcová z Moravského Písku a také paní Zora Nováková z Brna. Jsou to naše věrné posluchačky, takže oběma samozřejmě gratulujeme. Děkujeme za všechno, děkujeme za jejich přízeň, za jejich pozornost. No a do těch let příštích přejeme co jiného, než hlavně to zdraví. To je to nejdůležitější. Ostatní určitě přijde, nebo už mají. Tak všechno nejlepší. No a dnes slaví narozeniny vážený a milovaný tatínek a dědeček, pan Jan Grebík ze Strání. A přání, drahý tatínku, přejeme ti vše nejlepší, pevné zdraví, hojnost božího požehnání, radost a potěšení z vnoučátek a mnoho sil do každého nového dne. A tě neopouštějí elán, humor a dobrá nálada. Připijme na tvé zdraví, manželka Marie, děti Pavel, Jana, Rostě a Petr s rodinami. No a 10 vnoučat posílá dědečkovi písničku, kytičku a velkou štípanou pusu. A tady mám jedno přání, které bylo možná odvysíláno už včera. Je ke svátku matek, patří paní Milaně Chalabalové z Tasovic. Je to naše věrná posluchačka, milá maminko. Ke dní matek ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a mnoho krásných chvil. Děkuji ti za všechnu lásku, obětavost, moudrost a péči, kterou si nám po celý život dávala. Přeji ti, aby tvé dny byly naplněné radostí, láskou a spokojeností. Mám tě moc ráda, Lenka. No a proč jsem to přečetla znovu, protože opravdu nevím, jestli paní Mileně Chalabalové z Tasovic byla skutečně předána tato láskyplná slova, protože právě to přání přišlo na adresu Moravy krásné země a jak víte, o víkendu se vysílá blahopřání s písničkou, tak určitě paní Milana je potěšená, i kdyby to slyšela poprvé, po druhé, po třetí, protože taková krásná slova se skutečně vychutnají. No ale teď už tedy se dostáváme konečně k té druhé písničce ze srdce. A jak už jsem říkala, je to vzpomínka. Rodinná kamarádi vzpomínají na pana Františka Švarce z Rakvic. Jeho oblíbenou písničkou byla písnička Zpívali mužáci. Takže si pojďme vzpomenout při písničce, kterou zahraje tu Faranka.
3: Český rozhlas z

Tak dozněla písnička Josefa Uhra, hrála tu Faranka, byla to vzpomínka rodiny a kamarádů, kteří vzpomínali na pana Františka Švarce z Rakvic, zpívali mužáci, byla jeho oblíbenou. No a já tady jsem ještě dostala mailík od Karla Jeřábka, který je v Itálii a píše: ti hrajo, bez vás pestření dne, tak já vás zdravím, pane Jeřábku. No a doufám, že se bude hrát i zítra, vy nás posloucháte od rána do večera, kromě toho, když třeba vlezete do vody. Takže vás zdravím a jsem ráda, že jste napříjmu i v Itálii. No a teď vidím, že už je 18 hodin 54 minut, takže Morava krásná zem, to je jasné, končí. Dále zprávy a na pěknu notečku. Lidová píseň je stálou inspirací pro mnohé interprety a její zpracování má různé podoby. Poslechněte si několik nových studiových nahrávek z produkce Českého rozhlasu. Příjemný poslech přeje dramaturg Jaroslav Kneisel. No a pěkný večer, dobrou noc vám pak přeje Jiřina Ostrá a zítra vás pozdraví Karel Hegner. No a na závěr hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti, hrají vypichnutou Metoděje Prajky.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Bylo 19 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Města a obce v Česku a na Slovensku se díky novému softwaru budou moct lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Ve Valašském Meziříčí roste zájem o nové reuse centrum. Vláda nebude letos zvyšovat schodek státního rozpočtu kvůli obraně. V noci čekejte zataženost deštěm nebo s přeháňkami a s nejnižšími teplotami až 6 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě vyvinuli nový software, který na základě satelitních snímků umožní sledovat dopady klimatických změn ve městech a obcích. Ty se tak budou moct lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Do projektu Sat Klima se jako pilotní město zapojili Bojkovice na Uhersko-Hradišťsku. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí Jiří Svoboda.
3: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku, jak se adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa, a naopak se budeme snažit ve spolupráci s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
2: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. Vedle Bojkovic jsou tu ještě Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trnava, Trenščín a Žilina. Ve Valašském Meziříčí je velký zájem o nové reuse centrum. Lidé tam mohou odložit věci, které již nechtějí, ale jsou stále funkční. Nejčastěji podle mluvčího města Jakuba Mikuše dovážejí nábytek, nádobí, nářadí nebo dětské potřeby.
4: Za první 4 měsíce provozu navštívilo reuse centrum celkem 475 občanů našeho města, kteří zde odevzdali a zároveň si také vyzvedli stovky věcí o hmotnosti 1700 kg. Díky tomu se tak podařilo o víc než tunu a půl snížit množství odpadu ukládaného bez užitku na skládku.
2: Schodek státního rozpočtu už se letos kvůli obraně zvyšovat nebude, řekl to vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Reagoval tak na to, že Česká republika podle odhadů NATO letos nesplní závazek investovat do obrany 2% HDP. Teď chybí přibližně 20 miliard korun. Sport. Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slavie zahájí s klubem správní řízení. Situaci na sobotním zápase se Spartou řeší i policie a ligová fotbalová asociace.
5: Ministerstvo vnitra bude zkoumat, jestli Slavia v sobotu dostatečně hlídala bezpečnost na stadionu, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
6: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření.
5: V reakci na výtržnosti taky vznikne při Radě vlády pro sport, prevenci a zdraví pracovní skupina. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: V minulosti tato věc byla znemožněna jednak rozhodnutí Evropské komise, jednak postojem úřadu pro ochranu osobních údajů.
5: Poprvé od soboty se vyjádřili i skalní fanoušci z tribuny Sever. Ti popřeli, že by násilí bylo organizované. David Šalek, Český rozhlas. Počasí.
2: Přes noc čekejte v našem regionu zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Zpočátku očekávejte také bouřky a k ránu by měly srážky pozvolna slábnout. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Záchranné a vyprošťovací práce probíhají na silnici mezi Nivnicí a Uherským Brodem, kde havarovalo osobní auto. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný pondělní podvečer. V úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku vás od mikrofonu vítá do všech stran Jaroslav Kneisel. Vážení, pozor, drobné varování, dnes to bude hudebně jiné. Čeká nás celkem velký žánrový skok mimo naši obvyklou hudební dramaturgii. Protože i dnes mám připraveny z Brusu nové nahrávky premiéry nových snímků, které vznikly koncem roku 2025 v brněnském studiu Českého rozhlasu v rámci našeho projektu Folklorní prvovýroba. Čeká nás něco zcela nového, ale z kraje to bude ještě orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš a jejich těrchovské prekáračky. Ovšem i zvuk Ondráše bude jiným, než býváte zvyklí. Páni muzikanti vedení Dominikem Orságem totiž budou hrát na takzvané škatulové nástroje. Respektive půjde o těrchovskou škatulovou muziku. Název těchto nástrojů vychází opravdu ze škatulí, či chcete-li krabic nebo takových bedýnek, kterým se podobají archaické nástroje používané právě v oblasti slovenské obce Těrchová. Přátelé, poslechněme si směs písní právě od Těrchové, které hrají jmenovitě už zmiňovaný Dominik Orsák, ale také Ondřej Bazala či Ondřej Pazdera a na škatulovou basičku i Kamil Kristen. No a zpívají Kateřina Karzelová a Michal Trkán. Přátelé, příjemný premiérový poslech.

nový hudební snímek s názvem Těrchovské prekáračky. Takzvané škatulové nástroje, ovládané členy Orchestru lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš a zpívající Kateřina Karzelová a Michal Trkan. Ovšem nyní už je čas na ten mnou v úvodu avizovaný žánrový úskok od našeho obvyklého hudebního proudu pěkných noteček. Moji milí, dovolím si trochu osobněji. Mám rád lidovou muziku, mám rád pravdivý zpěv dětí, uvěřitelný projev zkušených zpěváků v jejich přirozeném prostředí a mám radost, když lidová píseň promlouvá ve své podstatě a přirozenosti. Ovšem stejně tak mě těší, když se stane tato píseň či vůbec lidová kultura inspirací k vytvoření něčeho nového, k hledání své vlastní cesty. A přesně to se stalo a stále se děje v rámci projektu Přemžitky. Na podzim roku 2025 se poprvé veřejně představili jazzoví muzikanti a sbor zpěvaček vesměs lidových písní v jedinečném projektu, který dala dohromady saxofonistka, zpěvačka a aranžérka Anna Urbaničová. Na koncertě jsem žel bohu nemohl být, ale jsem hudebním redaktorem a dramaturgem, tedy se ke mně téměř okamžitě dostalo mnoho zpráv o úžasné akci. A potom přišel sled několika zázraků. Vemu to hopem. Za prvé byla možnost ještě v našem studiu něco v loňském roce natočit. Anička Urbaničová jako zázrakem měla v následujících týdnech čas. A ještě větším zázrakem se dali dohromady také muzikanti, kteří působí napříč republikou, i členové dívčího sboru. Další bez přehánění zázrak přidal hudební režisér a vynikající trumpetista Jiří Kotača, který měl čas a mohl se ujmout funkce hudebního režiséra. A to vše se potkalo a tvořilo za technické spolupráce našeho mistra zvuku Antonína Kánského. Moji milí, během jednoho dne ve studiu nahráli a naspívali Přemžitky 4 nové hudební snímky. Dnes mám pro vás připraveny 3. Upozorňuji, že se opravdu jedná o jazzový přesah inspirován lidovou písní, ale jsem přesvědčený, že i to je cesta a navíc řemeslně výborně zvládnutá. No, dost už bylo zatím slov, teď už muzika. Okolo Zarazic a na Popovském poli. Hrají Přemžitky, zpívá autorka hudby i projektu Anna Urbaničová. Přeju příjemný poslech.

0: Ačkoliv to může být dnes trochu zavádějící, tak stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín a v něm pořad Na pěknou notečku. Dnes to jsou nové studiové snímky projektu Přemžitky. Doposlouchali jsme dvě úpravy, respektive aranže, saxofonistky a zpěvačky Anny Urbaničové. Tu už jsme slyšeli zpívat, ale také si poslechněme několik jejich slov. Když jsem byl u těch zázraků, tak další se udál koncem února, že všichni muzikanti i zpěvačky měli čas a mohli zahrát na závěrečném koncertu Mezinárodní rozhlasové přehlídky hudby napříč žánry Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. A v brněnském divadle Husa na provázku tak zazněla slova Anny Urbaničové. Myslím, že by bylo fajn si Aničku také nyní poslechnout.
1: Já bych chtěla hrozně moc poděkovat těm, díky kterým jsme tady. To Český rozhlas Brno. Díky kterému jsme měli v prosinci možnost nahrát dvě vlastně ze skladeb a další dvě. To vlastně odstartovalo sled událostí, který vedl k tomu, že my pomaličku, ale jistě se blížíme k tomu, že vydáme naše LPčko. Protože myslím si, že je důležité rozvíjet folklorní tradice, ale vlastně tím, co je pro nás autentické. Pro nás, pro tady tyhle úžasné jazzmeny, pro tady tyhle úžasné folklorní zpěvačky, které tady stojí za mnou. A já bych chtěla, abyste hodně potleskali jim, zatleskali. Protože jsou to úplně úžasní lidé. A jestli mi dovolíte, tak jmenovitě po mé levici Štěpán Kudela na trubku, Jan Galia trombon, Petr Svoboda na klávesi a piano, Josef Hanulík kytara, Hubert Holásek baskytara, Hinek Čejka za bicími, Sofia Kučerenko tady na perkuse. A holky, snad se nebudou zlobit, jenom jmény. Tereska, Aneška, druhá Tereska, Míša, Ivanka, Kačka, Kája, Mrli a Kika. Prosím, velký potlesky pro ně. A jak vám už asi všem došlo, Přemžitky nejsou jenom o seriózním jazzu a world music, ale jsou taky o docela crazy kombinacích, o tom, co my máme rádi. A někdy nevypovídají jenom o mých niterných pocitech, ale taky o třeba hospodské kultuře v Brně. A tam se právě přeneseme s naší poslední skladbou, která se jmenuje Přemžitky a pojednává o tom, o čem přemžitky jsou. Přemžitky jsou to, že se sejdete s kamarády v music clubu a zaspíváte si tam u klavíru ve 4 ráno. Přemžitky jsou to, že prostě potkáte vaši kamarádku 6 ráno na strážnických slavnostech, jak tancuje na stole. Přemžitky jsou ale taky o tom, že třeba úplně úžasní jazzoví muzikanti studovaní začnou hrát folklor. Takže nechejte se unášet naší poslední skladbou a snad se vám bude náš projekt i nadále líbit. Děkujeme.
0: Ještě než zazní dnešní poslední premiéra studiového snažení jmenovaných muzikantů i zpěvaček, tak já vás moc rád upozorním na pátek 5. června. To se totiž uskuteční křest nového nosiče. Prostě na světlo světa výjdou hmatatelné přemžitky. Tedy projekt propojující lidové motivy s moderními kompozičními i improvizačními postupy. Projekt, ve kterém folklor není jen estetickým prvkem, ale především živou osobní zkušeností autorky Anny Urbaničové a jejich přátel. Vážení a milí, přijďte 5. června do brněnského prostoru první patro na Schillingerově náměstí a uvidíte na pódiu 8členný jazzový ansámbl složený z předních mladých brněnských hudebníků i ženský sbor, ve kterém zazní hlasy zpěvaček spjatých s tělesy jako VUS Ondráž nebo VSLPT Polana. A dokonce nebudou chybět ani taneční kreace. Vážení přátelé a milovníci lidové kultury, věřím, že vás dnešní pohled tak říkajíc mimo typický svět tradičního folklorismu minimálně zaujal. A pokud ještě ne, tak je tady poslední skladba, o které už hovořila Anna Urbaničová. Budou to ony přemžitky, které propojují, inspirují a nebojím se to říci, tak je trochu provokují. Moji milí, příjemný zbytek večera vám přeje a s tradiční prosbou buďme dobří se loučí do všech stran Jaroslav Kneisel. A ještě jednou moc děkuju všem interpretům i všem v hudební režii, že jsme jako rozhlas mohli podpořit něco unikátního a nového. A čas už ukáže. Příjemný večer a teď už přemžitky.

přežitek, zaprášený nadbytek. Nejsem Salome, ani tvoje babička nebo lidová zpěvačka, prostě jen Anička. Anička, dušička, nebola v hájičku, dala nohy nahoru a k tomu kávičku. Pak se jí zrodilo v tom jej mozečku, no tak dělej něco, zpívej! Zpívajte, děvčice, za 4000, ze předu, ze zadu, na baru, je vás tu nejvíce, v jedné lajničce zajíci k muzice, jak vaše prababy postaru.

Český rozhlas

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Když tělo bolí, radost ze života se vytrácí. Rehabilitace bolest uvolňuje a pomáhá pacientům znovu získat jistotu v každodenních aktivitách. Jaké jsou novinky v tomto oboru? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář rehabilitačního oddělení Zlínské nemocnice Roman Iberal. Už 13. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
2: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
1: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
3: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
1: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace. Počasí. Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami v Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
4: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Hezký den.
0: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. A je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, mění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti.

0: lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
1: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší? Ta situace, které dítě to vnímá nejhůře.
0: Ono je to těžké asi takhle říct. Nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
1: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
0: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotném přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
1: A jste v kontaktu s tou dívkou?
0: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
1: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny právě jakoby dopravní, třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřel nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné, a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit. Vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá. Že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat. Takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě, a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete,
1: jo,
0: zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka výjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči výjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný. Kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález. Jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní navstupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům. Sport. Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi. Počasí. Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 268-36 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry Dostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

kolik drahocených rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejícím

0: přes větve časem tlející. Ani nevíš, co vydám za tvé oči hřející. Ani nevíš, co vydám za tvůj úsměv.
1: Boce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

Tony Joch a návraty stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před třemi lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějů.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jox s Ivou Marešovou nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času Minisingrů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s vůni divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Kláp TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tota přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy. Lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí dálky zdraví, a mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. Nas uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být o rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys to uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na strání.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Ne, žvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířu.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když byste u strachy nevěděli kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jime, kde jsi? Žili.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano.
7: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
7: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž připomloval nějakého Flinta nebo tak něco.
7: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvýš sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinzová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No jsi ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
4: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
4: Tak, starý brechu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pouš toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
4: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
4: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
4: Máš ještě 6 hodin.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: chlapci, rytíři ještě z ceny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, byli bonsleži tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Bile Bonsil, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdnej.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal za statečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ti nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je...

0: Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
1: To není možné.
0: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
1: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
0: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
1: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
0: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Diku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smolet je provocídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo,
1: tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo, až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere.

0: Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracný kluk z hospody by je poznal. No. Dyku, sáhni do bečky a podej mi jablko vyschlo by nějak v krku.
2: Jo, Silvere.
1: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
3: Na poklad starýho Flinta.
4: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy s ladem.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni? Co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu, hoši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jako by nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bucháty!

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: je čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mounat v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě v nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, to je dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že si z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl člověk takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi, já jsem s nima občas popovídal, občas to. Já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám ono co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, že jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Alebo strašně málo lidí se to uvědomuje. Mám několik kamarádek, kteří dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mi respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct. Ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolala, že jste připomněla to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekla svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je asi dobrý pro...
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch lázní.
1: Ano, tak situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen muž, kdy prostě třeba skoro až brečí, nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama zastavení srdce, znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání před síní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stolidy a stoly a tak dále. A tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. On tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě byl to vidět.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, že potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života jako do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jak si na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli Trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní, tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu, tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
0: určitě. A pokud
1: tak,
0: na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk, to určitě ano.
0: Děkujeme, mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A loučíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut. S vámi je pořád Jarka.
3: Takové dny jsou.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem ve 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem seděla, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako si zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom

0: vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, s 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali vlastně žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi i oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom v umělém spánku to taky nebylo jednoduchý. Ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jedné posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Aha. No jako, jelikož jsme byli na přístrojí hladice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat se nemohli. No a v noci, že jo, samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovní ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
2: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko, že když říkáte v okolí, tak vnučka se je
2: učí,
1: třetím rokem.
2: Nebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
2: No a co vám o tom vypráví?
1: No, vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm. Já jsem tam taky měla tady ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
2: Jako, že se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byla
2: tomu právě věřím, na tom. Ty jsou takové nadějné, určitě se rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, do bý baterky asi tadyhle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to prostě jsme se tam shodli, prostě všichni, nebo vidíte, potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
2: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla. Ale jakdy zase, no. Prostě jsme jenom lidi, všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k tím nemocným lidem by měli být mít takový lidský přístup. No.
2: Dobře. Paní Líbo, moc děkuju, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím.

0: schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Ať se vám daří. A pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vědím, určitě.
0: Tak jo, že si toho ceníme. Ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normálně. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se vzdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, byla... jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Ale... Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci. A bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak...
1: Jako,
0: přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak
0: to už je nejmladší, nejstarší,
1: to
0: už má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale tak. Je s náma.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak,
0: paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu
1: domů. Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout, bez prášku vám přeju.
0: Dobře, tak ať se vám daří, opatrujte se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu. Pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já nad tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidá svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak to jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem od 3 měsíců s ním jezdit do Prahy do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví taky. No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitý bordel. Uh-huh. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy. O tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester. Začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy ke své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak vodní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. Uh-huh. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila po svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam mě sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. Uhum. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebylo jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z té urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
0: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
2: Ano,
0: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole, aha, tady je, v Turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako, proč nedá? No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít. Pohodě vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde. Já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany, no. Je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí, ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového, no. Skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul, no. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě zas mimo, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podezřívat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevyléčitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případ, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko,
1: pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když jsem teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale ne, prostě kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základní nějaký prvky z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutí a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda, aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách a aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle toto je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se? Jste tam?
1: Já to ano. A dobrý den, Všecko motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhala, byl dost starý. A on když viděl, já když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a léčila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla na půl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už šli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, ráda, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém
1: no,
0: vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý, ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhli a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám. Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
0: Jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho
1: moc,
0: jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co sudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom jsem si vás pustila před chvíličkou a jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třebový. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten první 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce. Tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve Vohrádce v posteli, oni chtěli v té Vohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno, tak jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a tí miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam bylo koch, 40 letý, který přišel o nohu, dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem pořád říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní přede mnou, pak mě dali na 20 mal jednou žáku, to bylo tak, pak mě dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezmě

0: iba babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel. Mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně. Jak s nima házeli, já jsem vždycky trnula, že ta, baba, pro, že ta babka probě, prolítne hlavou do, až do zdi. Rozhoupali, nadávali jim, ty ženský nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zlitomyšle si myslel, že mě tam rozchoděj. Ne, neměl na mě čas, nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, včas já jsem chtěla být na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejku jsem se dostala a po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to nikdo neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě to, co jsi dělal, babi? Já říkám, nic, jsem v posteli. Prosím tě, když jsi Švialová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako, co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, kdy ty lidi dělali, kdy ti na to vydělali.
1: Slyšíme dnes víc těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
0: A já jsem z vysokého mýta, a tady je LDNka, a já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně na hatom na posteli.
1: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
0: Bara, nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílý, mladý holky bílý, a já říkám, co to je, až tam přesička rehabilitační podá, víte, proč jsou bílý, že ruplí u maturity. Tak museli na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale krucinál, takhle to není. Tam moje vnučka šla na, je pan Dubitík, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pan babi, že seš na LDNce, tady to je prostě všude stejný, stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě tady je takový režim.
1: Kde byste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat? Co by to bylo?
0: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jako já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní odspala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí, no tak se mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám ty jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký vlastně umbona uměla, když měla paměť a ta vyšší s tím povídala. Tady není ve školce, ale nemocnici. No co to je?
1: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům. Na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju. Mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
0: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
1: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní... Od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Ano. Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna. Vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšim. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, který neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3. hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v té Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost, to by měli mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích, a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
1: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužováni vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Poleta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodil, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky, ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valdštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jí tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli, a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak tady máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Tak vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje.

Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka Durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdéle. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná. A ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas.
mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.